0: mluvím o tom, jaká je tady strašná vymahatelnost práva a tím pádem důvěra ve stát. A vím si, že teď si ještě uděláme rozval s penzijní reformou, kdy si ty lidi řeknou, tak já už vlastně už mám pocit, že opravdu chodím do kasína, protože to, co tam posílám, tak je takový opravdu. To by se mohlo jmenovat bingo. Já bych tohle tu penzijní změnu opravdu nazval bingem, protože to je o tom, jestli budeš mít štěstí a dožiješ se. Štěstí, že si vybereš třeba práci, která tě úplně nezničí a dožiješ se v nějaké jakž takž elementární vitalitě.
1: A to s těma ovečkama bys mohl.
0: Já v to doufám trošku. Teda pokud mě holky nebudou stresovat, jo, a nebudou mě pobíhat po ty louce, jak zvuk hřvěla, ale já jsem si zase říkal, že když můžu něco přečítat, občas jim něco moudrýho řeknu, tak by mohly být fajn, drželi bychom se tam družně. Oni to vydejchají tu jurtu, takže by to vlastně taky mohlo být energeticky, ekologicky.
1: To bude
0: vlastně
1: spirituální parádní, hodně takový, no. Hele, to bude očistný.
0: Ale vem si, že v podstatě, a mě to velmi mrzí, protože já jsem patriot, dlouhodobě nepotřebuji k tomu hokej, ač mě potěšil ten výsledek. Opravdu já začínám mít pocit, že se stáváme státem bingo. Jo, někdo má štěstí, buď se mu pomohlo, nebo se nad ním drží ruka zákona a nedívá se na něj a daří se mu. A někdo je prostě hold blbej, chodí do práce, platí daně, moc toho nechce od toho státu a stát se čím dál víc k němu začíná chovat jako ovci.
1: No já totiž s tím, že nevíme, kde je náš premiér a kdo to vlastně je, tak já ani nevím, co ta vládní pětka, případně opravdu ty strany chtějí po těch volbách v europarlamentu prosazovat, jakou politiku si představují, vzhledem k tomu, že teda vlastně i proto, že teď opozice se samozřejmě snaží udělat ty eurovolby referendem o vládě, mají k tomu samozřejmě nabito tím, že ta vláda má velmi nízkou důvěru, nebo spíš vysokou nedůvěru u lidí. Její zahraniční politika i ohledně Ukrajiny třeba v rozporu už s většinovým míněním veřejnosti a tak dál. Takže mají nabito v tom, ale oni se tady začínají distancovat od toho, co teda vlastně pomohli projít v Evropě a já nevím vůbec, co tam chtějí dělat potom, protože když se podíváme na trojkoalici spolu, už jsme to říkali, no tak v podstatě první čtyři lídři, ty eurokandidátky, tak nejvíc kandidují proti sobě v těch klíčových věcech.
0: Ty se rozprchnou.
1: U Danuše Nerudové tam vlastně to byla až doteď, nebo i je, žena bez názoru, ta jenom, když tam vlastně těžko číst i mezi řádky, protože to je mistrně floskulí prázdný.
0: No, funkce.
1: Funkce, samozřejmě.
0: Já jsem si
1: funkce
0: to zjednodušil, takže, a je to definice funkce.
1: Takže proč ta tam chce a dobře, starostové, tohle jejich problém poslední doby, vlastně hnutí, který bylo naprosto neideologický, tak najednou musí se hlásit nějaký aspoň jako řekněme ideovému směru a najednou je tady prostě, já bych řekl, že ideový směr je Vít Rakušan a Danuše Nerudová. No, jeden je ano, na Česko ano. A druhý je na Evropu.
0: A hlavně všechno, co prostě ze zahraničí přijde, kdyby to bylo s odpuštěním neoskoušený a poměrně trotlovina a někdo by šel světem a zkoušel, kde to někde vyzkoušej a nebo ho přijmou, tak oni už jásají. Jo, že my často neznáme ani detail, nepočítáme si to, jak by to se to vztahlo k českému právu, české ekonomice, českému prostředí, českým zájmům, ale už je to hurá.
1: On je totiž vlastně jediný, možná jako nejčistší z té vládní pětky z toho vycházejí Piráti, protože tam ta stopa hlasování jejich europoslanců a europoslankyň je opravdu v souladu s tím, co hlásají. Je teda paradox, a to je vlastně, to neplatí pro žádnou jinou stranu, že oni mají za předsedu Ivana Bartoše, který se chlubil tím, že hlasoval proti našemu vstupu do Evropské unie a poté ještě spochybňoval naše členství v NATO, takže on by dneska měl být největší dezolát a ruský šváb.
0: Ale vem si, jak se zabydleli.
1: Ale jak se zabydlel a dezoláti jsou úplně někde jinde, takže u nich Piráti v tom letom, jako i v tom, řekl bych, pirátském šílenství jsou aspoň čitelný. Ty se víceméně moc nezměnili.
0: A dělají to mazaně, moc to nerozpitvávají, moc na to neupozorňují, kritizují migrační pakt úplně z jiných pozic, ale v podstatě prošli, protože spousta lidí slyší jenom tu kritiku migračního paktu a už neřeší detail a funguje jim to. Ne, hele, jako v podstatě na rovinu, českou politiku dělá a s velkou pravděpodobností bude dělat Ursula von der Leyen, protože vidíš, že dle ní si vlastně uspůsobuje strategii česká vláda, mnozí čeští europoslanci a až paní Ursula řekne, mám toho dost, to nevím, za jaké komise prošlo a to byl zběsilej Timmermans a ten je někde v Nizozemí a vůbec ho neznám, kamarádka Meloni může potvrdit, tak ti říkám, ti naši mnozí to tam najednou začnou trhat, supovat a budou si říkat, no kdo nám to tam podstrčil.
1: No jo, a to bude, si říkal, Kubáčkovo
0: paradigma,
1: paradigma, tak další Kubáčkovo paradigma může nastat. Představ si, že by skutečně došlo k výraznému posílení toho politického proudu, o němž vláda v čele s Petrem Fialou říká populisti, extrémisti, nedemokrati. Jak jsme řekli, šéfka Evropské komise, protože miluje tu svoji funkci a chce dát druhou pětiletku minimálně, tak se kamarádí už s italskou premiérkou Meloni, která se vlastně snaží tenhle ten panevropský proud zastřešovat a vést, a Ursula von der Leyenová teda začala hledat podporu u ní, a najednou by se mohli vidět, že vlastně jak Evropská komise, tak Evropský parlament, tak tenhle ten proud bude velmi významný v evropské politice, bude mít velký vliv, a co najednou ta vláda, která to bude muset, já nevím, kdo bude potom demokrat, populista.
0: On nebude problém, protože náš super ministr zahraničních věcí, Petr Fiala, vytáhne staré fotky, když ona vyhrála, a přijel tam a říkal, ona není proto fašistka, odmítám, nelíbí se mi to. To ještě bylo, kdy spolupracoval s Právem i Spravedlivoští, s PISem, s Kaczyńským a Dudou a jemu podobným. To byla zase jiná etapa Petra Fialy. Vytáhne fotky a řekne, přátelé, my jsme celou dobu v hlavním proudu. My to takhle chtěli, my to takhle věděli, a ten nehezký Babiš, který to protlačil skrze tu předchozí Evropskou komisi a nějak nám to počoup na stůl a my to zdědili, tak s tím končíme, fujky, jdeme od toho.
1: Hele, ty jsi mi teď odhalil, vlastně, jak je Petr Fiala strategický lišák, protože on vlastně v opozici si vytvářel jednoho Petra Fialu, jednu pozici, a teď ve vládě si vytváří opačného Petra Fialu s opačnou politickou pozicí, a podle aktuální situace v Evropě vytáhne buď toho Fialu, nebo toho druhého.
0: Přesně.
1: A vidíš, vždy, venku.
0: A pamatuj, vždycky jdou ve třech, takže vždycky s nima jde antibabiš. No tak to je jistota.
1: To je jasný.
0: Jo?
1: To je jasný.
0: A v podstatě on tím, že to teďka všechno přemlčel, k ničemu se nezavázal, všimni si, že jak migrační pak jakoby nebyl.
1: Proto se zdržujeme hlasování.
0: Jasně. Teďka v podstatě vyjednává s řadou zemí, kde ale prostě vidíš typu třeba Dánsko, řeší to dávno dlouhodobě dopředu, taky mimochodem tvrdě zpřísnilo. Vyjednává, že by se vlastně přijímali migranti ve třetích zemích, tak on ještě, pozor, on tady nakonec řekne, jako přátelé, Okamura je vítač. Babiš, ten si z toho dělá biznis, jeho fabriky čekají na ty davy migrantů, Šlachta, teď by je tam prostě častoval a v podstatě policejně přivítával. Já celou dobu, Petr Fiala, se připravuju proti těm hordám, zastavím je, protože mám vlastní iniciativu s Dány a dalšími. Řešíme tohle. Já ti říkám, on má na všechno, pamatuješ, jak jsme došli k tomu, a platí to, Petr Fiala vždycky vyhrává. Já ti garantuji, že i tyhle ty volby vyhraje, ať by dopadly ty výsledky jakkoliv. Jen mě mrzí ta cynizace, že dřív to byla ještě jakoby hra, pojďte k volbám, pojďte něco rozhodnout, je to důležité.
1: No teď se bojí voličů.
0: Teďka to je přesně model typu milé ovečky, tamhle dole je telíček u potoka, hodně daleko, a jestli se přiblížíte k volebním místnostem, tak konec, protože naše rozvětvené rodiny ty vědí, kdy mají přijít. Ostatní tam nejsou vítáni a nejsou potřeba.
1: No, rozlousknutím paradoxu Petra Fialy bych tuhletu férovku poslední předvolební ukončil.
0: Věnovanou
1: všem
0: pastýřům.
1: Úplně neplánovaně podařilo. Kouzlo nechtěnýho se tomu říká, a je to venku, vlastně, jak je to s Petrem Fialou.
0: Ještě se národ dozvěděl, že ty budeš dělat betlémy, a já se dám na ovčí sír.
1: No vidíš, to bude.
0: I když ne, já nebudu vykořisťovatel, právě proto, že jsem si pročet marxistickou filozofii jako správný politolog, tak já ty ovce nechám pěkně sobě.
1: Ne, nebuď slušnej, buď kapitalista, vyrábej pořádně drahý, myslím, řemeslný ovčí síry, protože co není řemeslný, to nemůžeš napálit
0: jenže
1: pořádně.
0: Na to bude emise, na to budou povolenky, podle mě.
1: Protože ovečky prdějí, myslíš?
0: No tak jasně, no? A potom hlavně potom ovčím síru, jak si zaprdíš. Hele, do toho já nejdu, pak bych si musel pořídit tu číslo 2, co já s tím pak budu dělat?
1: No je to těžký, každopádně. Paradox Petra Fialy je rozlousknutý, poslední férovka před eurovolbami, a co nás zbývá, já bych řekl apel na všechny posluchače a voliče, běžte volit, protože v sázce je budoucnost Evropy. Jsou to nejdůležitější eurovolby minimálně za během našeho členství v Evropské unii.
0: Já jménem Asociace všech světových pastýřů se připojuju, opravdu jděte, volte kohokoliv, ale jděte. Překvapíme politiky, oni s tím nepočítají a může jim to jako mnohé plány rozhodit. A překvapíte nakonec příjemně i mě, protože přiznám se, že by se mě nesmírně krásně v dalších dnech, týdnech po volbách komentovalo, že máme například účast 80%, což by svět koukal, a měli bychom jednak europoslankyně a europoslance se silným mandátem, což si konečně zaslouží, ale taky by se ukázalo, že máme trochu jinou váhu v tom vláčku jménem Evropská unie. Takže jděte za kohokoliv, ale jděte. K volbám, no, přátelé, ne, abyste si to vyložili jakože do terénu.
1: Zmínil si překvapení, já se těším na eurovolby stejně jako na každý jiný volby, protože každý volby přinesou nějaký překvapení. A příští férovka už bude povolební, takže už bude i s nějakým překvapením, už se těším.
0: Já stejně tak, a mezi tím si zjistím, člověče, ceny ovčího síru, jestli teda do toho jít nebo nejít.
1: Zjistí, hele, a jak říkám, nebuď slušnej, buď kapitalista. Zdravím všechny posluchače.
0: Držme si palce, mějte se fajn i po volbách.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
4: Já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe. A část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí. Protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si pamatuju, že komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo? Tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky tu vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, my vás zabijeme. My nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
3: Jak to říct?
4: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskýmu, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě se, to je důležitý říct. Že?

0: Audioknihu do životí vám přináší Sixfresh SRO. Petr Zápotocký.
1: Řekněme, že teď už nepijete, ale můžete tvrdit, že když jste se, řekněme, dřív opil, nebyl jste vůbec agresivní?
2: Když do mě někdo šťouchal, třeba když jsem tancoval, pak do mě třeba začali bouchat. Víte, jak to chodí na zábavě? Tancujete, ten do vás bouchne. A když člověk je, tak jsem se neudržel a třeba jsem dal facku. Nebo i pěstí. Ale já taky dostal.
1: Abychom se domluvili, tak úplně proti násilí nejste.
2: No, když se třeba strhla rvačka cikánů proti bílým, oni se sekirou, já stál na chodníku a oni čekali, že něco udělám. A já jsem řekl jenom něco cikánsky, zarazili se a teď nevěděli. Viděli bílého, že mluví cikánsky a byli úplně hotoví. Prej, co jsi mu řekl? Já říkám, nic jsem mu neřekl. Něco si mu řekl cikánsky. Jo, ale abych někoho někde mlátil, to v žádném případě.
1: V žádném případě, jenom když tančíte.
2: Ale to bylo dřív. To bylo za vlády jiné strany.
1: Kdyby vás pustili, šel byste si někam zatančit?
2: Teď? Nevím. Možná ano.
1: Vy jste takový užívač života, jak pozoruji. Umíte se bavit? Vinárna, taxík? Nebo jste spíš domácký typ?
2: Já jsem doma moc nebyl. A teď už nemám nikoho. Nikdo mi nepíše, nikdo mi neposílá balíky, nikdo. Všichni se mě zřekli. A to je jenom díky policii. Teď si užívám spíš valdické věznice.
1: Takže vaši blízcí věří, že jste vrah?
2: Oni tomu asi věří. Když jim uděláte domovní prohlídku, rozkopete půlku baráku. Když někdo řekne, že jsem jezdil v červeném autě, tak vezmou mého bráchu na expertízu a prohledají mu celé auto. A to víte, když pocházím z tolika dětí, ten si něco přidá.
1: Z kolika dětí pocházíte?
2: Z 11.
1: A s nikým z nich nejste v kontaktu?
2: Ne. Jednoho bráchu mi zabili, když mi bylo 17 let. Jemu bylo 18. Když se to stalo, tak jsem přišel do práce a mistr mi říká, co tady děláš? Vždyť máš být mrtvej. Můj brácha zemřel. Vlítl asi v 70-kilometrové rychlosti autem do zdi. Pak šel 5 kilometrů domů pěšky, padl do bezvědomí a 14. července 1981 za 10 minut půl šesté zemřel.
1: A co ti ostatní?
2: Ostatní žijou. Mají svoje rodiny. Já jsem 10., mám ještě mladšího bráchu. Ten žije s mojí matkou. Jenže nevím, jestli moje matka žije. Nevím nic. Jestli někdo zemřel, kdo se oženil, kdo co, já nic nevím. Jediný balík mi v roce 2005 poslala moje ségra a synovec. Od té doby prostě nic.
1: Zkoušel jste jim třeba napsat?
2: Ne.
1: Proč?
2: Protože moje matka mi napsala dopis. Napsala mi jenom dopis a z toho jsem usoudil, že jsem prostě skončil.
1: Co tam bylo?
2: Tam bylo, že už mě nechce vidět.
1: Tak proč jste jí nenapsal dopis s vysvětlením?
2: Nemá cenu jí psát. Ona má svoji pravdu. Viděl jsem to. Byl jsem 5 měsíců doma. Když paní Šátková zmizela, začali lidi říkat, že v tom mám prsty. Přišel jsem toho 24. domů, udělali domovní prohlídku, přišel jsem domů k mojí matce, byl tam ještě můj brácha a matka na mě začala křičet. Říkal jsem, mami, proč na mě křičíš? Vždyť za to můžou policajti. Já za to nemůžu. Petře, ale lidi tady o tobě říkají, že jsi zabil Šátkovou. Já říkám, lidi budou všude říkat, že jsem někoho zabil.
1: Pane Zápotocký, vám není po mamince smutno?
2: Je mi smutno. Moc.
1: A co sourozenci, jich přece ještě 9.
2: Tak to vám řeknu. Když jsem seděl předtím, tak jsem s nikým neudržoval písemný styk. Jenom s matkou.
1: Vy teď říkáte, že nikoho nemáte, ani nějaké bývalé kamarády, s kterými jste chodil do hospody, s kterými jste si psal, nebo někoho z práce?
2: Ne.
1: Vy si s nikým nepíšete?
2: Ne.
1: A teď mi řekněte, kde je chyba. U vás nebo někde mimo?
2: Nevím. Vím jen, že já nemám žádnou vinu.
1: A to, že s nikým nekomunikujete, není to tím, že jste před nimi uzavřený?
2: Ano, jsem uzavřený. Řeknu to takhle. Když se zeptáte vychovatele, tak vám řekne, co potřebuju. Nic. Víte, jaký je můj pracovní den? Den co den a už třetí rok? Ráno vstanu, přijde sčíták, neřeknu nic. Daj mi snídani, zasnou, já se najím, lehnu, spím. V 10 hodin vstanu, protáhnu se, projdu se po cimře, daj mi oběd. Po obědě se podívám na zprávy ve 12 hodin, pak se projdu, večeře, po večeři se zase projdu, občas po cimře, napíšu si sázky, já sám si tipnu kurzy, kdo vyhraje Českou ligu, Anglickou ligu. To mě zajímá. Oni to i tady o mě vědí, že jsem fanda Mladé Boleslavy, že prostě nenávidím Spartu. To si vždycky ze mě dělají srandu, říkají, ha, Sparta. Večer si zacvičím, podívám se na zprávy a jdu spát. A ráno znovu. Nechodím ani na vycházky.
1: Proč nechodíte na vycházky?
2: Nebudu chodit mezi vrahy. Nejsem vrah. To oni jsou vrazi, já ne. Když přišli na nový rok, ptali se mě, jestli půjdu na vycházku. Řekl jsem, jak na nový rok, tak po celý rok. Tak zase nepůjdete. Ne, nepůjdu. Je jim divné, že sedím pořád na cimře, nikoho si nevšímám, nic nepotřebuju.
1: Jak to chcete dlouho vydržet?
2: Já? Třeba tady skončíme, já přijdu nahoru, padne mi něco do hlavy a oběsím se.
1: Vy už jste se pokusil o sebevraždu?
2: Jak to, vy to víte?
1: No, něco málo vím. Jak to bylo?
2: Chtěl jsem skončit.
1: Chtěl jste skončit kvůli křivdě?
2: Přijel jsem z Ruzyně na Pankrác a tam to na mě všechno spadlo. Tak jsem napsal dopis a prostě se oběsil. Ale nechtěl jsem to udělat tak, jak to dělají, že se pověsí na smyčku. Počkal jsem, až půjdou dva policajti a oběsil jsem se. Probudil jsem se asi 4. nebo 3. já nevím kolikátého, v civilu v nemocnici.
1: A kolikrát jste se pokusil o sebevraždu?
2: Už několikrát.
1: A vždycky stejným způsobem?
2: Ne. Předtím jsem se podřezal.
1: A tady ve Valdicích jste se o to taky pokusil?
2: Ne. Když to budu chtít skončit, tak to nikomu říkat nebudu.
1: Pane Zápotocký, a nemohl byste mi slíbit, že se neoběsíte, než vyjde ta knížka?
2: Já nevím, kdy vyjde ta knížka.
1: Tak někdy v září.
2: A to ještě dostanu tu knížku k přečtení? A přijedete za mnou ještě jednou?
1: Ten dopis, co jste psal mamince na rozloučenou, ještě máte?
2: Jak to víte, že jsem jí psal dopis na rozloučenou? Mám ho schovaný na celé.
1: Dejte mi ho, rád bych ho přetisknul do té knížky.
2: Rozmyslím si to.
1: Všichni o vás říkají, že se ve vězení chováte slušně. Tam, kde jste byl dřív, měl jste vůbec nějaký kázeňský trest?
2: Ne. Já tady nemám problém. Já nic nepotřebuju.
1: Čím vy jste profesí?
2: Jsem obyčejný kameník. Ale umím všechno. Dělal jsem v kuchyni v Rýnovicích, tady ve Valdicích jsem dělal na brusírně, brousil jsem lustr pro papeže Jana Pavla II. Když přijel, tak jsme mu dělali lustr.
1: Proč teď nechodíte do práce?
2: Teď nemůžu. Já se strašně potím. Ani nemůžu nic dělat.
1: S kým se teda ve Valdicích na Ečku bavíte?
2: S nikým.
1: Ani se s nikým nepotkáváte?
2: Ne, ale oni o mě vědí. Když jde někdo kolem mé cimry, bouchnou do dveří. Mě nezajímají. Nechci s nimi mít nic společného. Já jsem takový, že nějaké kriminální kamarády nevyhledávám. Prostě nepatřím mezi vrahy. Vezměte to, Xavere, na vědomí.
1: Beru to na vědomí, pane Zápotocký, jen nevím, jestli vám mám tak úplně věřit.
2: Máš problém.
1: Taky se mi nechce zdát, že vám tak vyhovuje ta samota. Jste přece diskotanečník.
2: Bavíte se dobře? Podívejte se, já si natypuju sasku. Teď jde NHL. Tak si natypuju NHL a druhý den si řeknu, že jsem typnul třeba 8 z 10 zápasů. Dneska třeba Rangers prohráli 1-0.
1: A máte spočítané, kolik byste z těch sázek vyhrál?
2: Mám. Když jsem předtím byl v Rýnovicích, sázel jsem. Tam to šlo. Tam jsem sázel i po telefonu.
1: Sázel za peníze?
2: Jo.
1: Takže vy máte k dispozici peníze?
2: Teď tady? Ne. Dostávám měsíčně 100 korun. Z toho si koupím jeden tabák, zubní pastu, známku. Musím, ani kávu nepiju, prostě nic. Je tady jeden člověk, který mi pošle tabák, když má.
1: Jak vám to pošle?
2: Přes jednoho dozorce. Ale předá to přes vychovatele, je to povolené.
1: Oficiálně? A můžete říct, kdo vám pošle tabák?
2: Je to Romák, není to Čech.
1: Máte k dispozici televizi? Díváte se na sportovní zprávy? Ještě na něco jiného?
2: Dívám se na zprávy a rád se dívám na cestopisy. Nějaké seriály mě vůbec nezajímají, protože ty seriály, to je Beverly Hills, Dallas, teď je tam Rosalinda, Esmeralda a takový. Prostě je to na jedno brdo.
1: To vás nebere?
2: Ne. Podívám se na ČT2. Tam je nějaký cestopis, třeba v neděli v 10 hodin dávají na Nově ty deníky, teď třeba Divokých koček. Vy se nedíváte?
1: Ne, děkuji za optání. Co je tady, pane Zápotocký, nejhorší na životě ve věznici?
2: Nejhorší? Že člověk neví, kdy to všechno skončí. To nikdo neví.
1: A vy jste duševně připravený na to, že budete sedět ve vězení do konce života?
2: Já nevím, co bude zítra. Když se podívám zpátky, říkám si, jak jsem mohl vydržet 11 let ve věznici.
1: Ono se říká, že vězení je vysoká škola zločinu, je to pravda?
2: Ne.
1: Vy jste se nic nepřiučil?
2: Ne.
1: Setkal jste se se zajímavými lidmi, když jste seděl těch 11 let?
2: Setkal jsem se s lidmi. Třeba toho Šolce, toho hlasatele, toho znám. Potkal jsem tam hodně lidí a dneska, když je vidím...
1: Říkal jste, že jste seděl za loupežné přepadení. Koho jste loupežně přepadl?
2: Paní Jelinkovou.
1: Zase komplot?
2: No, taky. Jak můžu paní Jelinkovou přepadnout v 8:30, když v 8:30 jsem u cukrovaru? To je asi 3/4 kilometru. Byli tam svědci, kteří mě viděli a už to jelo. Taky mě obvinili ze znásilnění, no hrůza.
1: Koho jste měl znásilnit?
2: Nějakou Darinu.
1: Byla aspoň pěkná?
2: No, byla to Romka. A žila s nějakým Málkem, víte, s nějakým Tomášem Málkem. Já toho Málka viděl, jak přepadl starého chlapa a okradl ho. Tak jsem ho chytl a řekl mu, buď toto vrátíš, nebo půjdeme na policajty. A on na to, co blázníš, jsme kamarádi. Je to prý můj nějaký příbuzný, ale z nějakého dalekého kolena. Tak jsem ho dovedl na policajty, oni ho zavřeli a pak už to začalo. Nejdřív mě obvinili ze znásilnění, když nešlo to znásilnění, tak mi to udělali na to, že jsem měl přepadnout paní Válovou. Ještě předtím jsem měl přepadnout nějakou paní, kterou vůbec neznám. Policajti mě za to vůbec nikdy nevyšetřovali, ale k soudu napsali, že jsem to byl já. Víte, co jsem si přál u toho soudu? Když řekl, že jsem osoba několikrát soudně trestaná, že mi nemůžou věřit a že mě odsoudí na 14 let. Já mu to neřekl do očí, ale přál jsem mu jen to nejhorší. A víte, co ho stihlo? To nejhorší.
1: Co je to nejhorší?
2: A když je mrtvý.
1: Hodně odsouzených mi říká, že do životí je horší.
2: Šel ze soudu a porazilo ho auto.
1: Víte, co je zajímavé? Že se proti vám odehrálo několik komplotů, několik takových spiknutí a přitom jste takový dobrodinec, který když vidí zloděje, odvede ho na policii.
2: No jo, jen.
1: A myslíte si, že vám to lidi věří? Nebo že vám to uvěří?
2: Lidi to o mě vědí.
1: Myslíte si, že lidé v Cerhenicích si říkají Petr Zápotocký je lotr a tvrdí, že to neudělal, nebo si řeknou, to byl takový hodný člověk a oni ho odsoudili jako nevinného?
2: Já nevím, co se tam říká. Zkuste to. To byste se tam museli jet zeptat. Prostě jít od nádraží až nahoru a zeptat se třeba, znáte tady Petra Zápotockého? A oni by vám řekli, jo, toho známe. A netuším, co by říkali.
1: Pane Zápotocký, vzpomenete si na křestní jména všech svých sourozenců?
2: No, Vlasta, ten je mrtvý. Nejstarší je Josef, Vašek, Tonda, Hana, pak je Láďa, Jirka, Zdeněk, Maruška, já a Pavel.
1: Kdybyste mohl těm sourozencům něco vzkázat, co třeba?
2: Nevím, co bych jim mohl vzkázat, nevím co.
1: Měl jste se s nimi rád?
2: Řeknu vám to takhle. Kdyby mě pustili, vracím se do svého trvalého bydliště. To je v Cerhenicích 304 u maminky. Nikdo mi ještě neřekl, že mě vydědili. Nikdo. Dám příklad. Když tady budu sedět 20 let, po 20 letech půjdu k soudu, oni mě propustí, tak moje cesta povede do Cerhenic. Já se jim můžu podívat do očí. Ale oni mě ne.
1: Proč?
2: Když zemřel můj otec, my máme barák a bylo nás 11 dětí. Tak už vám je jasné, jak to tam vypadalo. Moje matka to napsala na jednoho člověka. A další sestra zase řekla, aby to napsala na toho, a už to začalo. Mezitím mě zavřeli a moje matka mi napsala, abych se podepsal, jestli s tím souhlasím. Já jí řekl, ještě než mě zavřeli, že se toho zříkám ve prospěch matky. Tak jsem to napsal, když mi to poslala. Ale byli tam takoví jako brácha, ségra, ti nechtěli. Teď v tom baráku bydlí moje matka a můj nejmladší bratr. Teď si vemte, já o tom nechci říkat, ale jednou prostě moje matka zemře. A kolik lidí bude chtít vyplatit?
1: Na co se nejvíc těšíte?
3: Let's keep smiling. Let's keep laughing.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Náš názor je, že ten dopad na obyvatelstvo evropských zemí, na ekonomiky, na firmy je větší, než který je ve skutečnosti na Rusko. A proto je potřeba to ale jako spravedlivě vyhodnotit.
2: Pane doktore, ta výzva mír a spravedlnost.cz, ano. Až to řeknu, co by bylo ideálním výsledkem tohoto snažení?
1: My bychom rádi, jsme si vědomí toho, že jedna mírová iniciativa uvnitř jednoho členského státu EU nemůže dosáhnout toho, aby se zastavil konflikt, který tady bují už téměř rok, ale chceme ve spolupráci následně s mírovými iniciativami po Evropě zkrátka vrátit do veřejné debaty tu logiku toho míru, vrátit vlastně, chceme, aby se politici znovu museli zamýšlet nad tím, že když od nich určitá část voličů bude požadovat, vyjednávejte znovu, přestaňte bojovat a znova vyjednávejte, začněte se bavit jako lidi s lidma, tak když tomu začnou čelit a budou tomu čelit opakovaně, tak si myslím, že ten tlak na to může být úspěšný.
2: Jak je váš pocit v této fázi při těch 7000 podpisech? Chtějí s vámi moci páni o tom hovořit?
1: No, neříkám, že to je přímý efekt naší iniciativy, jenom naší iniciativy, ale všimněte si, že téma míru prosáklo dost podstatně do prezidentské debaty předvolební a že jeden z kandidátů, konkrétně teda Andrej Babiš v tomhle případě, se začal k mírovému řešení toho konfliktu podstatně víc hlásit, než on takové zmínky, abych byl jako fér, tak takové zmínky měl už na podzim. Ale byly to tu a tam jedno vyjádření. Teď se z té otázky války nebo míru stalo vlastně skoro možná nejpodstatnější téma toho závěru těch prezidentských voleb. To já beru jako určitý úspěch. Na druhou stranu jsem trochu rezervovaný vůči tomu, jak Andrej Babiš s tím tématem nakládá, protože naší výzvu on dostal od několika lidí, my jsme mu ji zprostředkovali, ale nepodepsal ji zatím. Já bych možná využil i tuhle příležitost k tomu, abych vyzval Andreje Babiše, aby ukázal, že tu otázku toho míru myslí opravdu vážně a že to není jenom volební kampaň, jak mu zatím možná oprávněně, já nevím, jeho soupeři předhazují. Aby se k té výzvě přidal, protože to bude závažnější.

0: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
1: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
0: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
1: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak, přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci skokem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
2: Ty jsi dělala rozhovor s Ivem Stryčkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to unesení, jako to nebylo unesení od téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jako by nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celé to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše, té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

0: Právě teď začíná další díl Galerie slávy a s námi sedí ve studiu nad andělem muž, o kterém jsem si myslel, že to vím hodně, ale nevěděl jsem třeba, že se narodil v Buštěhradě. Myslel jsem vždycky, že na Žižkově. Vítám tě, Jirko Krampole, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak to, že ses nenarodil na Žižkově, když to pořád slyším, jaký jsi Žižkovák?
1: No, my jsme bydleli v Praze, na Vinohradech, ale byli jsme na dovolený u tety v Buštěhradě. No, na maminku to přišlo, tak jsem se narodil v Buštěhradě.
0: V Buštěhradě, ale stále jste byli Pražáci, předpokládám. Takže v tom nebyl nějaký trik, že by maminka jela rodit do Buštěhradu?
1: Ne. Jako, že by to bylo sice kdysi královský město Buštěhrad.
0: Jo.
1: No, to bylo slavné město. Ale v té době už ne. Ale jinak, jako co se týče Buštěhradu, tak Buštěhrad je význačný tím, že v okolí Buštěhradu je nejvíc udavačů vůbec v republice. Ale to si nepočkej, to není vtip. Já jsem se dozvěděl od policajtů, když jsme točili jeden seriál policejní, že každý kraj má nějakou negaci. Že třeba největší lakoty jsou na Opavsku. Jo? Rozumíš?
0: Rozumím, ale nevěřím tomu.
1: No ne, já znám spoustu lidí, kteří vůbec žádný lakoty nejsou, právě naopak, jo. Ale no, že všude je nějaká negace. No, pravda je, že tam na tom, v tom Buštěhradě, jestli to můžu do tohle začlenit, jak mě udali, tak to prostě, to je strašně krásný. Dostal jsem takový papír z Buštěhradu, tehdy ještě z Národního výboru. Tím jsem se znal s tím starostou, protože jsem jezdil do Buštěhradu na tenis. Tam je hezký tenis. A ty lidi z toho tenisu, ty byli prýma. Dostavte se na Národní výbor. Je nutné, abyste zaplatil pokutu 1000 korun za znečištění a odkládání odpadu v Buštěhradu do kontejneru. Já jsem říkal, jako co to je prostě podepsáno, já nevím, jak se jmenuje křestním jménem, ale jmenoval se Větvička. Tak jsem tam zavolal toho starostu, povídám, prosím tě, co to je za blbost. Tak jsem tam přijel a říkám, prosím vás, za co mám zaplatit 1000 korun? No, vy jste znečistě, tady je hlášení.
0: Je hlášení, jasně.
1: Jedna paní tady s jedním pánem u vás říkali, že vás viděli, jak jste přivez několik pytlů odpadu a dal to tady do kontejneru. Já jsem říkal, tak podívejte, jednak bydlím na Okoři. Máme 2 kontejnery a věci, které jsou jako organického původu, tak ty spálíme. Takže já nemám nejmenší důvod, proč já bych dával do pytlu věci a vozil to do Buštěhradu. No prostě ta paní to povídala. Já povídám, no tak to je dobrý. Jo, prosím vás, když už tady jsem, je to pravda, prý jste zabil tchýni. Říkal, jak jsem zabil tchýni? A povídám, no, na Okoři o vás říkali, že jste zabil tchýni. Co to je za blbost? Já povídám, no to je stejná blbost, jakože já jsem přivez jako do kontejneru nějaký pytle s odpadem. Tak mě to jako, jsem to pustil z hlavy, no a chodil jsem tam do takového krámku, kde měli diapotraviny, biopotraviny, takový, a takový prostě věci, které jinde neměli, akorát tam. A ta paní byla taková informátorka. Já povídám, prosím, někdo takováhle kravina. Povídá, to jsou ty lidi, co bydlejí u samoobsluhy. Všimněte si, že oni jsou od rána do večera ve okně a mají snad zesilovače v uších a poslouchají, co se kde děje. Tak nakonec z toho vylezlo to, že na Okoři měl chatu vlastník Bedrna.
0: Ano.
1: A Bedrna přijel do Buštěhradu, dal si 2 piva a stál a čekal na, na někoho tam, nějakého známého, který tam něco zařizoval. A on jak se nudil, no tak si dal ty dvě lávové piva z té samoobsluhy. Když to pivo vypil, tak ho hodil do kontejneru. To bylo všechno. Ta baba zjistila, že nějaký herec,
0: jo, jasně,
1: okoře hodil do kontejneru prostě něco a z těch dvou lahvov, z těch prázdných flašek byly pytle odpadu.
0: Jasně.
1: A nejednalo se o krampola, ale o bedrnu.
0: Takže se ti potvrdila ta teorie, že na Buštěhradsku se udává.
1: Ano.
0: Hele, já jsem si moc krát říkal, Jirko, že když se narodí dítě v Praze, notabene v centru Prahy, na Vinohradech, na Žižkově, že nemůže prožít hezký dětství. Zkus mi to nějak vyvrátit.
1: Tak já jsem měl nejhezčí, nejkrásnější dětství a mládí na Žižkově. Já jsem teda, my jsme bydleli na Vinohradech, měli jsme krásný byt, měli jsme dokonce služku. Tatínek...
0: Vy jste měli služku?
1: No, tatínek udělal závratnou kariéru jako mladý kluk u Bati. V 27 letech už byl šéf aranžer u Bati pro střední Evropu, protože asi, když mu bylo 25, tak udělal výlohu ve Florencii a panu Baťovi se to dostalo do ruky. A řekl, kdo to dělal? Oni říkali, Tonda Krampol, tak mi ho sežeňte. No tak táta přijel a on z něj udělal šéf aranžera. No uplynulo strašně let a asi před, já nevím, 10 nebo 11 lety jsme s Milošem Schmidbergerem, mým kamarádem, naším kamarádem, fotografem a manažerem byli ve Zlíně a pozvala nás Baťovic rodina na večírek. Panu Baťovi bylo tehdy 89 let. A já tak jsem mu to vyprávil, tak mi dal medaily i memoria pro tatínka, takže jsem dostal od pana Bati medaily.
0: Jako, jo. A k té služce, prosím tě, to mě zajímá. No.
1: A najednou prostě tatínek šel po ulici, bylo mu 28 let, upad, nikdo nevěděl, co to je. A zjistili skleroza multiplex v 28 letech. No a do toho přišla druhá světová válka, takže my jsme ze čtyřpokojového bytu se služkou mazali na Žižkov do 1+ nic. Příšerný byt, o tom mám taky ty průdušky udělaný, protože tam se netopilo. Pod náma sklep, vedle sklad a tam pošta, no prostě hrozný. No a tam... Na tom Žižkově prostě jsem měl to štěstí, že to byla původně Dvořáková, když jsem byl, já byl malý, tak to byla Dvořáková ulice, ještě předtím to byla Libušina, ale v té době, co jsem tam byl, to byla Dvořáková, tak tam byla půjčovna filmu Čvančara. To byla slavná půjčovna filmu a pan Čvančara zachránil Američanům některé grotesky s Buster Keatonem, který neměli ani Američani.
0: Wow.
1: Vážně, to jako to... Prostě udělal pro americký film jako strašně moc.
0: Ale pojďme k tomu dětství.
1: No, to chci právě chci říct. Zatímco ostatní děti byly u moře, já nevím, u babiček, tak já jsem byl buď na dvorku, jsem les někde přes dvorky, a nebo jsem byl v kině u Čvančaru. Já jsem byl třeba denně 12 hodin, jsem koukal na film, jak promítali furt těm zájemcům ty filmy, tak my jsme to znali na spaměť. Vzor Mstitele, to jsem znal absolutně na spaměť. Žabí bratrstvo, jo, takovýhle ty filmy. No a bylo to prostě strašně, strašně hezký a vzpomněl jsem si teďka, říkáš nějakou něco, tam teďka, jak jsou Olšanský hřbitovy, tak je benzínová pumpa. Naproti té benzínové pumpě teďka jsou tenisové kurty. Tam byl dřív rybníček. Jo? A za tím rybníčkem takhle stál barák, taková velká, a tam bydlel pan Neumann, herec.
0: Jasně.
1: Rádcové moji našli. No a vedle tohohle toho pana Neumanna byla zahrádkářská kolonie. No a my jsme tam chodili krást řetkvičky, kedlubny a takový, no prostě tohleto. Já jsem tam jednou vlez a tam mě chyt takovej chlap, asi o hlavu větší kličko, který mě takhle jednou rukou zved, ale tu kedlubnu mi nevzal, tu mi nechal. A řekl geniální větu, povídá, pojď sem ty zmetku. Pamatuj si, ještě jednou v životě tě tady načapám, tak dostaneš takovou packu, že budeš mít 20 minut ve vzduchu dlouhou chvíli. Postavil mě na zem, otevřel vrátka a nakopně do zadku, prostě já jsem vylít ben na tu cestu. A když se náhodou dostanu někdy na Žižkov do těch míst, jako jsme se shodou okolností, asi před 2 lety jsem něco točil, tak jsme tam byli, jak jsem se tam šel podívat.
2: Obě delegace položily pak vence na hrb neznámého vojína.
1: S tím chlapem, jak by...
2: A co na to neznámý vojín?

0: že šel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já si myslím, že se něco stane. A teď, když pozoruju ten kvas tady, že Babiš stojí před úřadem vlády na jevišti jako demonstrant, takhle mu spoza ramene vystrkuje hlavu ten šmerda z sociální demokracie. A celá ta parta do toho sebestředula. Tak já už vám nevím, kdo tady o co usiluje.
2: Hejte, ale,
1: něco z toho musí vybublat.
2: Nevíte, ale co mě na tom se líbí, jak vlastně si to Babiš zase celý uhrál na sebe, ne?
1: Jasně.
2: On z toho vyšel jako ten největší vlastně, že to byla jeho demonstrace, všichni citovali Babiše. A to je prostě, člověk pochopí, proč vlastně on je v té politice pořád tak silnej.
1: Je z nich jediná figura prostě.
2: Jasně, ale když vidíte přesně toho šmardu, jak tam středula, který si prostě koupil nebo nechal zaplatit tu podporu Nerudový. Teď se zase vrací mezi své odboráře a za Babišem. Tak jasně, tak vidíte, jo, tak tady máte jako v něčem autentického lídra, aspoň který dokáže udělat pořád ty titulky a strhnout na sebe pozornost, no.
1: Já jsem to teda sledoval jenom tak, někde na YouTube byl jen projev to Babiše, jo. A já jsem to vlastně podvědomně, cíleně chtěl vidět, co říká Babiš, protože mě bylo úplně jedno, co říká Středula, co říká Šmerda, co říká Gregor, tam ještě z nich. A vlastně ten Babiš zaprvé má tu sílu asi, ještě pořád. Ale řeknu vám, že ten spustil takovej frontální útok na voliče SPD, že toto nemůže Okin přežít.
2: No Okin zrhnul do Ostravy. Ten to radši dělal. Tam, ale stejně tam byl, že jo, byl tam zástupce SPD, tak vidíte, jak je mu... To jste řekl, frontální útok, jasný, a ten...
1: Skoro bych řekl kolovej hon. To vám je taková prdel, když Babiš, který jako... Prostě doteď mu to bylo jedno, nebo ta polívka ve sněmovně stojí 12 korun, ale i s vajíčkem.
2: A tohle je geniální, helejte, já vám...
1: Míří na to SPD, ne, ale jak... brutálně.
2: Jasně, ale polívka za 15 korun s vajíčkem je geniální, to víte, že vždycky udělá titulek.
1: Jasně?
2: Jo. Jasně. A on to pochopil, jakmile to jednou vypustil v televizi, tak ví prostě, kdykoliv to řekne, tak bude článek s titulkem o Babišovi. A oni mu to vlastně furt žerou, že jo. Teď jsem to, já bej tím, tou většinou fialovců ve sněmovně, tak tu polívku okamžitě zdražím na kilo aspoň.
1: To,
2: abych mu sebral těch 15 korun s vajíčkem.

0: Ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování vůči té skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

jsem to přestal, jo. Je už 8:30. Znovu se dívám na hotelovou chodbu. Zda tam není někdo, s kým bych si mohl pokecat. Není. Nevadí, dojdu si na záchod a znovu si vyčistím zuby. To nemůže nikdy škodit. Vedle v pokoji zvoní telefon. Slyším Světlanu, naší konferenciérku, jak s někým telefonuje a svým příšerně pisklavým hlasem mu říká da, chorošu. Musím si dát majzla, abych jí nepotkal u snídaně. Mám jí už plné zuby. Rozhoduji se. Rychle dopíši tuhle stránku a půjdu na snídani. Vcházím do restaurace a tam samozřejmě sedí Světlana. Hned jak mě zmerčí, srdečně na mě mává. Nedá se nic dělat, musím k ní. Nasazuji upřímně srdečný výraz velikého potěšení. Mláčik ještě spí? Ptám se. Dá, pišní Světlana, a z pusy jí padá kus pirošku. Slyšel jsem tě telefonovat, tak jsem vstal, abych s tebou posnídal. Lžu, jak když tiskne. Volala jsem tetě, vysvětluje Světlana. Je to matka mého bratra, který pracuje v Polsku. Přemýšlím, jak může být teta matkou jejího bratra, ale neptám se na to. Světlana pokračuje. Vezmu si tam vaši plastínku, dostala jsem hrnaně. Teta má stereo. Co jsi zdala k snídani, Světlánko, vyptávám se. Jaječnicu, piští. Tak si ji poručím taky a ještě smetanu a máslo. Znáš, František, já vstretila věngrýský chlebiat from Magda Bodiová, já jim vzkázala, što já rabotaju s vámi, s Schellingerom, a oni skazali, što oni neznájut. No tak já skazala Ringo Čech a oni vsi ho ználi. Seš si jistá? Vyzvídám, protože je mi jasné, že mi ta koza podkuřuje. Šur, nepravdu já bych neskazala, dušuje se Světlana. Je na čase, abych vysvětlil zvláštní mluvu, kterou v exponovaných pasážích nepřekládám, ale píši doslovně, protože to dotváří atmosféru okamžiku, který popisuji. Hnidopich oprávněně poznamená, že to není ruština. Má pravdu. Zaměstnanci Gostkoncertu a logicky i naše průvodkyně se snažili, abychom jim rozuměli, a tak prokládali jednoduché věty v ruštině, fragmenty z angličtiny, němčiny, polštiny a dokonce i z maďarštiny. Zkrátka slova, která se naučili při provázení různých uměleckých skupin. 6 neděl je normální doba zájezdu do Ruska, a tak obě děvčata disponovala řadou cizích slov, která ráda používala. Servírka mi přináší míchaná vajíčka. Je, František, piští úrežně Světlana, já kazala jaječnicu pěret taboj a mě oni ještě nedali. Nástrká mi svoje vajíčka, jes. Servírka posune talíř zpátky ke mně. Světlana si objednala dřív, vysvětluju. Jaječnica dla inostránca, povídá servírka a odchází. Když jsem cizinec, tak mám přednost. Je to docela hezký ruský zvyk, ale znovu přesouvám talířek ke Světlaně, která se pouští do vajíček. Potom bez placení odchází, neb je jasné, že platit budu já. V pokoji si lezu do vany. Asi za 10 minut zvoní telefon. Volá Valia a vysvětluje mi, že do Moskvy nemůžeme vlakem, jak jsem chtěl, ale musíme letadlem. Jdou na mě mrákoty. Mám hrůzu z letecké dopravy a ze sovětské extra. Kdo se nikdy neproletěl na vnitrostátních linkách v Rusku, ten to nepochopí. Polovina letadel létala ještě ve velké vlastenecké válce a na většině ani neodmontovali kulomety. Navíc piloti, většinou též váleční veteráni, startují i přistávají střemhlav a já si na to nemůžu zvyknout. Navíc je mi jasné, když mají bordel ve všem, proč by ho neměli mít při údržbě leteckého parku? Je to strašné a jdou na mě mrákoty. Co se dá dělat? Je-li to vůle boží, přežijeme. Není-li, nepřežijem. Dnes je svatého Mikuláše. Je mi děsně smutno. Já zde bez dětí a bez Magdy. Že já vůl jsem sem jezdil. Už mě nikdo nikdy nikam nedostane.
Jdu se podívat dolů. Kluci sedí v restauraci a čekají na jídlo. Proč jste na mě, vyvolové, nezabouchali, když jste šli na jídlo? Vyčítám jim a uražen odcházím zpátky do pokoje. Co jim teď budu sakra dělat? Vlezu si znovu do vany. Venku začíná sněžit a brzo budou Vánoce. Z vany lezu do postele a čtu si knížku o Karlu IV. Co jsem začal číst tuhle knížku, tak ho přestávám mít rád. Pro jeho odporný vztah k Židům. A kdo nemá rád Židy, je u mě vůl. Antisemitismus je debilní dědictví našich slovanských předků s holými prdelemi a prázdnými makovicemi. Pogrom je příspěvek slovanské kultury světu. Já mám Židy rád a obdivuju se jim pro jejich mimořádnou inteligenci a schopnosti, i když přiznávám, že je mezi nimi taky spousta volů, ale to je tak v každém národě. Ale jako celek jsou jednička. Škoda, že nejsem Žid, no, co se dá dělat? Usínám. Někdo mlátí na dveře, jsou už 2 hodiny odpoledne. Je to Schillinger, udobřuje mě. Mysleli jsme, že spíš, proto jsme na tebe nebouchali, vysvětluje mi. Jdeme do drogérie, nechceš jít s námi? Ne, Jirko, díky, ale kup mi čaj. Oblékám se a jdu na oběd. V restauraci sedí mamut s Kubešem a hovoří o leteckých katastrofách. Oznamuji jim, že do Moskvy musíme letět a vše znovu důkladně probíráme. Kubeš je toho názoru, že v Rusku na vnitrostátních linkách by měli mít všichni cestující padáky. Hovno, povídá mamut, na co ti bude v ruském letadle padák, ty vole? Všechno, co dělají, jsou zmetky. Buď se neotevřou dveře, protože jsou sfušovaný, nebo se neotevře padák, protože je taky sfušovaný. Pohřbějí tě ve sfušovaný rakvi do jámy lajdácky vykopaný. Víme, že mamut říká pravdu a mlčíme. Přichází Valia a protože se s ní nechci hádat, tak mizím. V hale potkávám Jirku s Kavlem a ptám se jich, zda mi koupili čaj. Nekoupili. Ty vole, my jsme tam vůbec nedošli do té drogérie. Tam je tak děsný mráz, že se to nedá vydržet. Požádáme nějakého Rusa, který mu to nevadí, aby nám čaj koupil. Vracím se zpátky do svého pokoje. Koukám na chodbu, zda po ní nejde někdo, s kým bych si mohl pokecat. Nejde. Čumím z okna. Venku sněží. Představuju si, jak do pusté tajgy padá Éro s nejlepší československou rockovou kapelou. Z protějšího rohu vyjde babka a prodírá se vysokým sněhem. Říkám si, jestli upadne, spadneme. Jestli neupadne, doletíme v pořádku. Sotva si to řeknu, baba se zamotá. Stuhnu. V poslední chvíli vyrovná balanc a potácí se dál, až zmizí za rohem. Zlobím se na sebe za svou pověrčivost a slibuji si, že už nebudu pokoušet osud. Scházím do haly a ptám se recepčního, jaké číslo pokoje má Jirka Schillinger. Dědek recepční dlouho listuje v knize a pak mi říká, že tu nikdo takovej nebydlí. Jdu pěšky po schodech a v každém patře řvu Schillinger, Schillinger. Ve čtvrtém Jirka vykukuje a zve mě dovnitř. Jirka i Kavale ležejí v posteli a čumějí na barevnou televizi, kterou si tady Kavale koupil na černém trhu. Obraz je celý zelený, ale Kavale má pocit, že udělal děsný kauf. Sedí u nich Honza Francl, moje osobní garda, a nudí se s nimi. Oznamuji jim, že musíme do Moskvy letadlem. Jsou tím všichni vyvedeni v míry a tak znovu probíráme možnosti případné havárie a zda máme vůbec nějakou šanci, kdybychom padali. Schillinger uzavírá debatu, že vše je v rukou božích a my souhlasíme. Kavale prosí Jirku, zda by mu nepodal lžičku na čaj. Ten mu ji háže, ale trefí se rovnou do popelníku plného vajglu. Kavale má vztek a sype popel s vajglama do hrnku, o kterém si myslí, že je Jirky. Hrnek je můj a tak mám po čaji. Všichni se tomu smějeme mimo Kavaleho. Jirka dělá, že mu popel v čaji nevadí. Bere svůj hrnek a pije čaj plný vajglů s hlasitým mlaskáním. Schillinger je seká.

0: Hrozba ruského terorismu v Česku? Nikdo nebyl zatčen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
1: No, tak to je fascinující zpráva. Jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce. Byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se. A vojenské zpravodajství následně uvedlo, že nic se nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako bych byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo? Možný to je. Nespochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pak

0: Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje, že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty, ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
1: Jako
0: to...
1: osobně?
0: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinu těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak. A že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama. Já jsem se cítil jak rumburak. Jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivci, že proto on nedostává moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky na mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať premiérovi vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete, viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena. Což pak se opakovalo ve větší míře v Plzni. Je zajímavé, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz, tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. A asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil a kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
1: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
0: Já myslím, že byla fantastická.
1: Fantastická, jo.
0: No fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no. Tak, ale jako takhle, nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda. Ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přesto, že možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
1: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
0: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě. Akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel,
1: to je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to, jo? Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový
1: Ne,
2: Xaver.
1: To není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80., dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechny
2: souvislosti. Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační čáru.
2: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země, paní Danuší.
1: Ano, a udělal mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
2: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Xavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xavere,
1: no tak
2: já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme, ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: všichni
1: je...
2: víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda a Plzeň osvobodila Američani.
1: Pane Holče, tady... V tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky. Krásně. Tady to opravdu
1: Pane
2: opravdě.
1: Pane Boče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: No jasně, já cítím prostě tu
2: ironii.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.

Kapitola 11. Když se daří, tak se daří. Zlo zabilo Kamilu. Té noci opouštěl Prahu také Sergej. Spokojen s odvedenou prací, vše beze stop, kapsa plná peněz, jak říkal svému příručnímu kufříku, napěchovanému penězi a nové debetní kartě, která ho hřála na prsou. Těšil se do Karibiku. Falešný pas si otestoval v Praze, bez problému. Rozhodl se, že další let ve Frankfurtu zruší. Koupí si letenku na jiné jméno a také do teploučka, zaletí asi někam do Asie, dlouho jsem tam nebyl, přemýšlel nájemný vrah se sluchátky na hlavě a poslechem vážné hudby. Byl velmi zkušený, než aby po sobě zanechal stopu. Věděl, že Lopata o jeho původních letenkách ví, ale neví o dalších pasech a také nemusí vědět, nikdo nemusí vědět, kam skutečně si zajede odpočinout. Člověk nikdy neví, co se zvrtne a klidně usnul s myšlenkou, že si zaletí někam třeba do Barmy. Neměl chuť riskovat, kdyby se něco nepovedlo, aby ho úklidová četa odstranila jako jediného svědka a vykonatele zločinu v jednom. Pár hodin předtím Richie a Ronnie sledovali Sergeje až k lesu, kde hodil nějaký pytel přes rameno a táhl se s ním hlouběji do lesa. Oba se nadurděně dívali jeden na druhého a Richie jen mezi zuby procedil, to je svině, tak i na pytlačení chodí sám a my pro něj nejsme dost dobří, je tak nenažraný, že by ho měl chytit hajný, a odplivl si. Bylo období, kdy si se Seriožou nebo Sergejem, každý mu říkal jinak, rozuměli víc. Jejich útoky na zvěř a pak černý prodej byla jedna z jejich výdělečných činností. Byl to výnosný obchod. Seriožá uměl krásně zvěř vyvrhnout, stáhnout a dokonce precizně boural maso. Bylo to tak lepší, vydělali si podstatně více peněz. Práci prováděli čistě, takže se na ně dlouho nemohlo přijít a také nepřišlo. Nezanechávali za sebou stopy jako ti primitivní pytláci. Tak nazvali svou konkurenci, která dokázala zabít zvíře i březí, která dokázala zvíře vyvrhnout přímo v lese. Od těchto metod se i oni hluboce distancovali. Jak to sami hodnotili, dělali čistou práci. Proč je ale Sergej vynechal z kšeftu, tak to si nedokázali vysvětlit. Vždyť část černé obchodní sítě měli pod svým dokonalým vlivem a dokonce i Hrábě byl s nimi spokojen. Byli oba naštvaní a vůbec je nenapadlo, že tentokrát Sergej lovil úplně něco jiného, že se jedná o lov na člověka. Byli naštvaní a nahlas přemýšleli. Že by je z pytlačení vyloučil sám Lopata, brumlal si napůl pro sebe Richie. Podívali se na sebe. Beze slova a bez dalšího se vydali ještě té noci do Olomouce. Dorazili do své hospody, kde Lopata s Modrookým a dalšími kumpány něco slavili. Přidali se zvesela k ním, aniž by byli pozváni, ale to dělali běžně, tak to nikoho v podnapilosti ani nenapadlo, když se objevili. Kdyby do nich Lopata ve své rozjařenosti nerýpnul, tak by asi nezačali zjišťovat, proč je ze zvěřinového biznisu vyloučili. Lopata se na ně obrátil se slovy, tak kde jste se flákali vy dva darmožrouti, a chechtal se, jako kdyby řekl zvlášť povedený vtip. Jak darmožrouti, odvětil nadurděně Rony. Pomáhali jsme v lese Sergejovi. Po této jednoduché větě nastalo absolutní ticho. Ticho, že kdyby si blecha prdla, tak by to byla rána jako při výbuchu matky všech bomb. Ronnie a Richie zavětřili, že se trefili do černého, že něco běží asi bez nich a musí to být moc velký kšeft. Lopata zbrunátněl, ale nemohl dostat ze sebe ani slovo. Modrooký se jen tázavě podíval na Lopatu a rovněž mlčel. To hrobové ticho začalo být tak těžké, jako když na vás padne vagón naložený železnou rudou. Ronnie a Richie si začali být nejistí. Nikdo už nepromluvil, nalili si další whisky a tiše pili. Těsně nad ránem se tiše rozešli a nikdo z přítomných si nebyl jistý, co vše ten druhý ví.
Ronny a Richie usoudili, že na své chlebodárce nebudou raději vyvíjet tlak, proč je už na pytláctví nepotřebují. Oběma to ale bylo hodně líto. V tu noc v olomoucké restauraci si Lopata a Hrábě mnuli ruce a se slovy když se daří, tak se daří, slavili konec éry hnusné Kamily, která jim způsobila v posledních týdnech bezesné noci, když jim obsadila jejich úřad a dokonce ho chtěla řídit. Dobře jí tak, končil už značně podnapilý Lopata, když se kránu objímal s kamarádem, měla táhnout a mohla si klidně žít v tom prdelákově. Ten večer neskoumali, co ti dva vědí nebo nevědí o Sergejovi a jeho akci. Byli si jisti, že kdyby mu pomáhali, nebudou se chválit. Stejná noc, jen jiné místo a jiní lidé. Skupinka mužů tiše procházela lesem, kde byla pohřbena Kamila. Chtěli mít jistotu, co s ní skutečně ten gauner udělal. Expertní tým NVO vykopal mělký hrob a s hrůzou zjistil, že Kamila ještě žije. Rána do týlu ji nezabila. Tím, jak se pohnula, nebyl Sergej tak přesný jako vždy a rána ji pouze smrtelně zranila. Zdrceně stáli nad téměř mrtvolou. Přítomný lékař by raději konstatoval smrt než tento stav. Nastala akce, se kterou nepočítali. Co s živou mrtvou? Je možné jí neposkytnout pomoc? Podaří se Kamilu zachránit? Musí se okamžitě operovat, rozhodl lékař. Nastala akce na její záchranu, kterou NVO spustila a všichni přítomní věděli, že jakýkoliv krok bude velmi riskantní nejen pro její život, ale i pro jejich organizaci v případě jakéhokoliv vyzrazení. Takovou akci nedělali nikdy. Výjimku tvořili akce na záchranu jejich členů a to ještě muselo být zajištěno úplné utajení. Naděje na záchranu Kamily byla v jejím stavu hodnocena tak na 2%. Operace nemůže proběhnout tady, musíme ji převést k nám. Organizace, která pracuje snad od vzniku světa, umí zorganizovat i jiné věci a operace, převoz, utajení a tak dále, všichni pracovali podle metodiky, kterou měli už vyzkoušenou. Přímý pokyn k pokusu Kamilu zachránit dostali od Artura. Ve speciálně upraveném soukromém letadle opouštěla Kamila svou milovanou vlast, tam někde v oblacích se vznášela nejen ona, ale i duše, která bojovala o život. Marný boj sváděli lékaři i ona sama. V hlubokém komatu bojovala o svůj život se stejnou silou, jako bojovala o své místo na slunci v práci. Noc, která zasáhla do mnoha životů, noc, která znamenala nejistotu a nedůvěru mezi členy té české podělané mafie. Noc, která svedla příbuzné k sobě. Noc, která nebyla plná hvězd, ale plná utrpení, bolesti a v umírající Kamile i pomsty, která měla teprve přijít. Noci bývají někdy nekonečně dlouhé, někdy zase neskutečně krátké, někdy tak normální podle toho, co prožíváte. Když jste se svojí láskou, noc se zdá být jako vteřina padající hvězdy. Když máte bolesti a svírá vás žal, nemá noc konce. Tato noc nebyla pro nikoho z účastníků děje tou nocí normální. Nocí, kdy usnete a normálně se ráno vzbudíte. Byla to noc, na kterou ve svém životě nezapomenete, pokud ji přežijete. Kamila byla utýrána svým okolím, systémem, jenž kašle na lidi. Všudy přítomné zlo zabilo Kamilu. Ubíjeli ji k smrti, když ještě žila. Zabíjeli ji pomaloučku, ústrky, nemožností studovat, dehonestací. Zabíjeli pomaloučku, jak to umí jen lidské zrůdy, trýznitelé lidí, otrokáři. Ta lidská svoloč zabila Kamilu. Svoloč, která by se ráda pasovala do vyšších vrstev, ale nemá na to. Ubohá svoloč, ubozí, jakými opovrhovala. Opovrhovala zlem a tím lidským odpadem, který si hraje na vládce národa a přitom je to pouhý šunt. S tímto opovržením umírala.
Mlčení je ten nejdokonalejší výraz pohrdání. George Bernard Shaw.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: Pane prezidente, jako vždycky si musíme i dnes v tom našem povídání udělat inflační okénko. Protože inflaci tady řešíme často a navíc mám pocit, že to je jeden z vašich oborů. Ta nová čísla říkají, že v naší zemi něco kolem 17%, zatímco meziroční inflace ve Spojených státech je například 8,6 za květen. Jo. V květnu byla to hodnota. Všude je to míň, pobaltské republiky mají některé zase víc. Dělá se u nás dostatek opatření? Nebo děje se něco, bojuje se s inflací vůbec nějak?
2: Tak zaprvé inflace 17,2 je opravdu nejvyšší za vůbec, co si můžeme pamatovat. Inflace roste všude na světě a ty Ameriky, ale zrovna tak západní Evropy, to postupně dohánějí. Takže já bych závěrečný soud o tom, jak je to v Německu, Francii a Americe, ještě nedělal. Mimochodem teda, Německo je přeci přecitlivělé na inflaci, možná ještě více než my. U nás zničující inflace typu inflace německé po první světové válce prostě nikdy nebyla. My jsme měli Rašína, oni žádného Rašína neměli a proto tam spadli do té hyperinflace, která dosahovala tisícovky, deseti, statisícovky procent. Tak Německo přecitlivělé, tak ono sice nemá 17,2, ale má nějakých 9,3, nebo jestli se nemýlím poslední číslo.
1: Něco pod 10.
2: A je to, a teď pozor, je to nejvyšší číslo v Německu od roku 1973. Čili o té první ropné krize, kdy Saudsko-Arabové vyhnali cenu ropy nahoru. Takže to, že Německo nemá 17, ale má 9, ono má za půl století největší inflaci, takže je to zásadní téma, zásadní problém i tam. U nás větší. U nás ta vláda nebojuje, i když musím oprávněně říct, že na tu inflaci se dlouho zadělávalo a míchalo těsta i tou naší rozpočtovou politikou, i tou teda vlády, i tou měnovou politikou té centrální banky, obě dvě tyhle ty ruku v ruce. Já teď píšu takový rozsáhlejší text o inflaci, X-tej už, ale tohle je rozsáhlejší. A tam používám příměr, který mě inspiroval jeden americký velmi špičkový ekonom John Cochrane ze Stanfordské univerzity. A on tam přirovnával to pro lajky, přirovnával, jak spolu hrají ta rozpočtová a měnová politika, neboli vláda a ta centrální banka, jak spolu hrají souhru, nebo někdy nesouhru. A on říkal, můžu to představit s automobilem. Rozpočtová politika vlády je jako pedál plynu a měnová politika banky je doplňování na palivové nádrže. Takže jasný, když nebude v nádrži nic, tak se může dupat na ten plyn v jakémkoliv zoufalství a to auto nepojede. Neboli ta souhra těchto dvou politik platí v té Americe a mně se moc líbil tenhle příměr, takový myslím, že docela lidem srovnávající, který teda mimo jiné říká, že v anglické terminologii kvalita toho motoru a kolik vyžaduje paliva a kolik a tak dále, is given, je prostě dána. Ta s tím vůbec nesouvisí, s tím, jestli se dolívá ten benzín a jestli se tam šlape na ten plyn. Ten vůbec tam není diskuze o tom, jaké jsou nákladové faktory. To je debata o tom, jak je kvalitní silnice. Ale prostě úvaha o rychlosti toho auta je taková. Takže my žijeme v situaci, kdy tyhle ty dvě politiky se u nás spojily. Spojily dohromady dlouhodobě už a ve světě, v západním světě, dlouhodobě minimálně od té krize roku 2008-2009, no a vytvářejí situaci, že v té nádrži ten benzín pořád je, no a ten řidič je dostatečně zuřivým řidičem a pořád na ten plyn dupe. Takže to je situace dnešního západního světa a my jsme jeho součástí. Tak to je částečná odpověď na tuto věc. Prostě my se snažíme vymlouvat na takzvané nákladové faktory nebo na vnější inflační impulzy. Ty říká jenom o tom, kde ty ceny rostou víc a kde míň. Ale o tom, že my jsme ty mluví o jednotlivých vlnách na jezeře, ale nemluví o tom, jestli v té hladině toho jezera přibývá vody nebo nepřibývá.
1: Jenom velmi krátce, těch 17% je to kulminační bod?
2: Já myslím, že jestli čtete každý den o tom, dneska jsem, jestli se nemýlím, si přečetl o pražské plynárenské zvýšení cen plynu o 29,6 nebo něco takového, no tak prostě to v té inflaci není, že? Takže jestli se ten plyn zvýší téměř 30%, no tak to znamená, že ta inflace dále postupuje, nezastavuje se na těch 17%. Vždycky předzvěstí inflace je to pohyb takzvaných výrobních cen, neboli cen, které neplatí spotřebitelé, ale za které se obchoduje mezi firmami. No a ty jsou přeci u nás tak na úrovni 30%. No. A ta normální spotřebitelská inflace klopítá za těmi výrobními cenami. No. Tak to jako, až ty výrobní ceny budou klesat, nebo se jejich rychlost zrůstu sníží, no tak můžeme doufat v kulminaci inflace. Teď ještě to nekulminuje. Bohužel ne.
1: Na závěr mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu, pane prezidente.
2: Špatnou.
1: Já vám prvně řeknu tu dobrou. Ono to navazuje. Knížka, pane prezidente, která vyšla před pár týdny, je o ní velký zájem na e-shopu XTV a už se připravuje do tisk. Takže ani jsme nečekali, že tolik lidí si objedná. Mám z toho velkou radost. E-shop XTV, tam jí přátelé najdete. A teď ta špatná zpráva je ta, že tady ve vedlejší místnosti jsou takové komíny těch knížek a naši diváci a vaši fanoušci prosí o podpis do té knihy.
2: Takže sorry, vás podrazím. Já prozradím, že už když jsem přišel, ještě než byste se napudroval, tak já jsem chvíli využíval času k tomu, abych jich pár podepsal.
1: To je ta kůlka.
2: A ještě pár jich dopodepíšu teď, až tady skončíme.
1: Mám z toho radost, že o tu knihu zájem, pane prezidente.
2: Já mám z toho radost.
1: A těším se na příště. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
3: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehnán, kdo se nebojí přiznat.

Zeptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehná.

0: Z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
0: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
0: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
0: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Rechle.
0: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
0: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: pak nás pozvali do celkem luxusní, ale velké restaurace, kde pro nás pořádali závěrečný večírek. Než večeře začala, byl takový nechutný předřečnický předkrm. Zněli totiž oficialit. Prostě soudružský keci. A já to různě komentoval pro naši partu u stolu.
1: Soudruzi a soudružky, dovolte, abychom vám poděkovali za dobře odvedenou práci a jsme spokojeni, jak to dopadlo vše na výbornou.
0: A já to komentoval, ba naopak, pak nám děkovali, jak jsme povzbudili tuto zemi a obohatili ji. Mně ta zem připadá furt stejně chudá, co? A naši soudruzi děkovali jim, jak nás hezky soudružsky přijali. Hlavně ten jejich syrský god. A pak pokračovali, že máme hodně společného. A to se zase ohradil šéf kapely. Já nevidím nic, co máme společného. Možná oči, ruce. A pak nám řekli oba řečníci dobrou chuť. Ovšem, než jsme se pustili do jídla,

Povídám. To je zajímavý, já jím vše, co doktoři říkají a nejím, co nám zakážou a sračku mám jak Leon. Já taky. Já taky, já taky. Postupně se přidávali všichni. Měli stejný průjem i stejné barvy. Doktoři se dušovali a vymlouvali. To není možné. Opravdu. Neděláme chyby. Od toho jsme tu. To někde tajně něco konzumujete. A teď to svádíte na nás. A vyndali prášky, povídám. To jsou ty drahý švýcarský, ty nejlepší. Ty, který se nedají sehnat, pokračoval šéf kapely. Tak ty jsou taky na hovno, nezabíraj. Už jsem sežral tři a seru furt zelenou vodu. A pak o tom šla diskuze, kdeže děláme chybu. Chtěli jsme na to přijít my, a ne ty študovaný doktoři. A jasně, že nakonec přišli. Přišel na to Milan, šéf kapely. Hele, dívejte, co dělám, jo? Nejdřív si naleju whisky, to vidí všichni, ne? Tady do skleničky, že? A začal házet led do whisky. A děláme to všichni a děláte to vy taky. A doktoři tupě koukali. A co je led? A teď to těm doktorům docházelo. No jo, na to jsme úplně zapomněli. Led je voda, co? Ale v jiném seskupenství, co? Aha, soudruzi, co? A soudruh přiznal. To nenapadlo ani mě. A ten druhý to zachraňoval. Tak od zítřka si už led do whisky nedávejte. Je to jasný? Zítra už letíme domů, povídám. Na tom socialismu je jedna výhoda, povídám. Že si všichni tykáme, co? Mohu ti říci, ty liš si prdel. Proč ty liš si? Zeptal se naivně doktor. No říkám, soudruzi si tykaj, ne? Tak ty liš si prdel. Kdybychom si vykali, řeknu, vyliš si prdel. Ten soudruh doktor se taky pousmál, co mu taky po takovém trapasu zbýval. Po jídle začal prý zábavný volný program, ale mně to bylo taky dost volný. Ty jejich přiblblí tanečky mě pěkně provokovaly. Ty nadnesené, namyšlené siřanky se chovaly, jako by snad tancovali první ligu. A ty siřanky jsem si představoval, jak sirky na škrtátku, ale vyškrtané a pěkně vyhaslé. Tak jsem zdravě vyprovokován, se mezi ně vrhnul, jako zapalovač, aby tu bombu problému odpálil. Tancoval jsem jako závod, napodoboval jsem je, co viděl jsem, to parodoval, zesměšňoval. Jak jinak než k nelibosti ostatních soudruhů. Našim umělcům se to ale moc líbilo. Byla legrace. Bavilo to i šejky. A bylo vidět, jak se ta bílá plenta pootevřela a já viděl na ty bílé šejky. A najednou jakoby vystoupili z té naftové ulity kartelů a barelů a mě to dělalo dobře, že se smějí. A mně bylo jedno, že to je smích škodolibý. Prostě to byl pro mě velký úspěch. Přitancoval jsem až k našemu stolu a okomentoval to. Počumíte, co? Smějou si naši papaláši. A hlavně já rozesmál i ty šejky. Myslím, že toto se povedlo málo komu. A pak pro mě ty magnáti nechali poslat. A já v té euforii dotancoval k nim, šel jsem tam jak zhypnotizovaný. A nevadilo mě, že za mnou Josef volá. Upíre, ne, nedělej to, nedělej to! Ale já nevnímal, do čeho jdu. Neboj, alespoň na tu chvíli si budu žít lepší život než vy. Budu naftový klaun. Budu teď vysvobozený z okovů socialismu. Sedl jsem si k ním ke stolu. Trochu se ošívali. To se asi nedělá takhle blízko k ním sednout. Ale já byl nekompromisně drzej a začala hra s ohněm, která mě rajcovala a neuvěřitelně bavila. Navíc, když neuměli jinou řeč než tu svoji arabskou a já ne než tu svoji posunčinu, pantomimickou a šmrnclou tou mou situační komikou, což ale vyžadovalo velký pozorovací talent a každou vteřinou rychlé a jasné rozhodování. Nejdřív mě ten nejvyšší vyzval, ať si k němu přisednu blíž. Už to jsem cítil jako velké uznání. Nikdo předtím tak blízko u něj neseděl. Pak naznačil, že se mu líbím. Ukázal na svoje oko, na mě a pak tanečně zatočil rukou, jako by mě zahrál. A ukázal na ty tanečníky a tanečnice a palec dal dolů a já se mu poklonil, jako bych mu vyznal dík. I to se mu líbilo.
přede mě začal strkat.

0: získat všechny dobroty, co tam měli, nabízel i kafe. Já jsem pantomimicky v rychlém sledu imaginárně každou tu dobrotu ochutnal jako, ale vlastně nic v ústech neměl. Každý ten pokrm jsem popsal, jak mě chutnal a ohodnotil vysokou kvalitou. A bylo vidět, že se mě tím překvapil, což opět velmi ocenili. Ocenili takovým imaginárním potleskem. A pak mě začali ti tlustí, pozlacení Syřané naznačovat, abych si cokoliv přál, že to není problém, že mi to splní. Předhodili přede mne jídelní lístek, pak nápojový. A já je opět překvapil, chtěl jsem jenom pistáciové oříšky. Ale ty největší a sklenku whisky. A pak jsem tam na zdi viděl fotku super Mercedesa. Před ním jsem udělal pukrle, ukázal na něj a naznačil, že ho chci. A všichni se tak zvláštně po sobě podívali. A pak pokývli hlavou, že jo. To mě na okamžik překvapilo. A zas mě šejk vyzval, ať si k němu přisednu ještě blíž. Na stole ležely sirky, krabičku noblesně s těmi zlatými prsteny vzal a jednu sirku vyndal, poodhrnul záclonu a bylo vidět venku zaparkovaného nejluxusnějšího bílého Mercedesa. Ukázal na něj, ukázal na mě, ukázal na sirku a mně bylo jasné, že říká: když poznáš, ve které ruce mám sirku, dostaneš toho meďáka, co stojí před restaurací. To jsem pochopil, ale nechápal jsem, proč tu sirku dává do dlaně tak, abych to viděl. Obě pěsti zatnul, i tu prázdnou, ruce natáhnul a mě vyzval, ať označím, ve které ruce má sirku. Tak jsem raději ukázal na pěst, kde sirka evidentně nebyla. Velmi překvapeně uznal mé rozhodnutí. Naznačoval, že by se prý nerad loučil se svým miláčkem. Ti pupkáči se usmívali a považovali si mě a hned, abych si zase něco objednal. Pomalu se mi to přestávalo líbit a rozesmátý Syřan mě vyzval, ať to kafe s logrem dopiju. Věděl jsem, že tohle musím udělat. Hra to byla vysoká. Když jsem dopil, vzal talíř a pistáciové oříšky vysypal volně na stůl. Vzal ten můj hrníček a na ten talíř vylil zbytek kafe s logrem. Vzal si tu sirku, co mě měla vyhrát jeho meďáka, a namáčel sirku v logru a tím logrem mě maloval. Malovat uměl a já mu seděl modelem. Nehybně. Když domaloval, dílo podepsal a věnoval mi ho. Já mu poděkoval jako Šašek královi, spukrlé a tisíc dalších poklon. Šejk noblesně vyndal pergamenový papír, zlatem orámovaný, ten podepsal zlatým perem a podal mi ho. A já se cítil jako přijatý do klaunského harému. Ovšem já v tu chvíli vůbec netušil, co se dělo v táboře socialismu. Prý to bylo hrozivé. Syrští soudruzi běsnili a báli se o můj život. Naši papaláši zuřili, i náš stůl byl v pohotovosti. Vše se začalo dít na moji záchranu. A ten bezvadný kámo Josef přišel jak na zavalenou za mnou do jejich teritoria. Naštěstí všichni ty šejkové si něco spolu povídali. Upíre, všichni jsou v pohotovosti kvůli tobě a strašně se zlobějí. Co jsi provedl? Já vím, začíná to být docela vohubu, ale co navrhuješ? Píre, jsou to arabští naftoví magnáti a ti nesouhlasí se socialismem a bojují proti vládě, která chce ze Sýrie udělat socialistický stát. A ten stát chce zrušit náboženství a mnohoženství. Ti magnáti si mávnou a mají, co chtějí. Jsou strašně nebezpeční. A když se jim pak někdo znelíbí, tak ho prostě nechají zmizet. Teď se jim líbíš. Teď chtějí tebe. Píre, proč jsem tady? Teď přišel k našemu stolu vrchní, který to tu vše vypozoroval. A řekl nám, co se tady děje. Musíš zmizet. A v tu chvíli mě začalo být divně. Hroutil jsem se z toho, ale snažil se, aby to na mě nebylo vidět. Prosím tě, řekni jim něco a jdeme. Oni po mně zase něco chtějí. Cítím tu strašlivou moc peněz. Omluv mě, že se musím u našeho stolu rozloučit a že třeba ještě přijdu. Tak Josef šel a přeložil jim to. Pokyvovali zvláštně hlavou. Ten můj nejvyšší šejk se vrátil, sednul si, vzal mě za ruku a doslova mě strhnul k sobě do klína. Naznačil, ať Josef překládá. Co prý ještě chceš? Pokrčil jsem rameny, že nevím. A pak mě napadl bláznivý nápad. Chci ten tvůj růženec jantarovej. Píle, to jim překládat nemůžu. Ale jak je vidět, oni to podle tvých gest pochopili. No a co chci je trochu vyprovokovat? Že nejsem tak dobrý, jak si myslí. To jsi neměl. To je jejich náboženská modla. Podívej, každý z nich v ruce kuličku po kuličce přemílá. V tom mají všechno. Do toho vkládají myšlenky, celou svoji pravdu. S tím rozjímají. Toho se nesmí nikdo dotknout. Oni tě přinejmenším uříznou hlavu. Nastalo ticho. A tak jsem přihodil ještě grimasu a on najednou ten šejk z ničeho nic. OK, oh yes, OK, OK. Sáhl do kapci a vyndal druhý růženec a podal mi tu bižu. Jdi a za půl hodiny v mém Mercedesu. Rychle, máme pro tebe skrýš, kde tě nenajdou. Josef, opravdu ten růženec, to je imitace jantaru, dokonce. Myslím si, že to vyrábí bižutérie Jablonec nad Nisou a do arabských států to dováží. A teď já to zase dovezu ze Sýrie do Československa. Upíre, soustřeď se, je to průšvih. Oni tě chtějí, ale jenom jako živou hračku na hraní. A až je přestaneš bavit. A ukázal gesto, že mě podříznou. To fakt, jo? A teprve teď mi to začalo docházet a já měl konečně strach o sebe. Schovali mě. A já skorem celou noc nespal. A když Josef ráno pro mě přišel, povídá. Upíre, oni to nevzdali. Pořád na tebe čekají. Ty jejich gorily stojí u těch meďáků a kouří. A kdo vychází z budovy ven, tak se ho ptají, jestli tě neviděl. Moc se po tobě schání. Je to opravdu velký průšvih. Co budu dělat? No, syrská strana vymyslela, že tě zabalí do jejich kostýmů a naloží tě v balíku do nákladňáku. Dovezou na letiště a přidáš se k nám. To jsem vám ale pěkně zavařil, co? To jo, a jestli to přežiješ, zase se bude tahle příhoda hezky vyprávět. Vše je zajímavý, že naši papaláši překvapivě nejsou ani na tebe naštvaní. Dělal jsem hrdinu, ale bál jsem se, až jsem se málem potento. Vlastně doslova, průjem jsem měl, tak bylo vlastně proč. Naštěstí vše dobře dopadlo podle plánu a já jim ujel. A to jsem si ještě odvezl talíř s mojí podobiznou z logru a obrovskou pergamenovou navštívenku, vykládanou zlatem a podepsanou zlatým perem. Ještě to mám schované.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
3: Vážně, Xavere, já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct, když se to, mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
2: Jak to?
3: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekura.
2: To vím, to vím.
3: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
2: Dneska je čtvrtek.
3: A zpráva bude nebo nebude?
2: Dneska se ještě neví.
3: A
2: to až tak kolem čtvrté hodiny.
3: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
2: A pane holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
3: No smějou se národu, ne? No. Ale zarážející je jedna věc. Tohleto si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne, když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
2: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
3: Jo?
2: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2, on vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
3: Myslíte pana doktora Uhlíře?
2: Pan doktor Uhlíř.
3: No mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
2: No.
3: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
2: Ano, ano.
3: A Don Pablo.
2: Don Pablo.
3: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle dva?
2: No, já u Dona Pabla bych si tipnul, jo? U Foltina vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku? Kolik to může
3: stát? To nevím, ale já jsem slyšel, že si...
2: Kolik měl to potřeba být coinu?
3: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený, Don Pablo je takovej velký rentiér přes nemovitosti. Má je rozesetý po celý Česku.
2: To jo, ale
3: jo, pár bytečků třeba v Mariánkách. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým bytečku v Mariánkách.
2: Je to možné, já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací dva Brňáci, krajani.
3: Jo.
2: Kde je ten Blažek?
3: A našli ho?
2: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl jaký echt plotňák, jo. Říkal, já myslím, že si koupil brněnskou přehradu.
3: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má brněnskou přehradu, ne?
2: No je to pravda, je to tak.

0: Odtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Vítám vás, pane Tlustý.
1: Krásný den, krásná dámo.
0: Tušila jsem nějaký kompliment, děkuji.
1: A tak to je u vás snadné.
0: Dnes je pátek 28. června, poslední den školního roku. Děti si jdou pro vysvědčení, 2 měsíce prázdnin. Vás se to vlastně tak nějak nedotýká, že?
1: Od září nastupuje do první třídy můj nejstarší vnouček, takže to je taková velká událost, na kterou se těšíme. Všichni říkají, že vnouček je ve všem po mně.
0: Opravdu?
1: O to víc se těším. A uvidím, jak mu to půjde ve škole.
0: Tak hlavně, jestli se také těší jeho rodiče.
1: No, ty asi netuší, co to pro ně bude znamenat, že najednou té volnosti bude méně.
0: A krom tedy školních povinností jste sova? Narážím na to, jestli jste náhodou nesledoval rozhovor Trump versus Biden.
1: Ne, nesledoval.
0: Ten byl někdy ve 3 ráno.
1: Nesledoval, ne, nevěděl jsem to. Řekněte mi, co tam ti.
0: No, to je naše první téma totiž.
1: Jdem na to.
0: Trump řekl, Biden je nekompetentní, proto Putin napadl Ukrajinu. Nesmysly, reagoval prezident. V rozhovoru bylo spoustu témat, zdravotnictví, ekonomika, válka na Ukrajině, také zdravotní stav zájemně jednotlivých kandidátů. Nicméně asi nás možná nejvíce zajímá Ukrajina, protože někteří sledují a čekají, jak to dopadne v Americe, protože Trump říká, že ukončí válku na Ukrajině. Ukončí?
1: Já v to věřím.
0: Jenom ještě doplním jednu věc, když se ho moderátorka ptala na to, jestli jsou pro něj akceptovatelné požadavky Vladimíra Putina, že odejdou z těch 4 území, myslím Ukrajinci teď, a že Ukrajina nebude usilovat o vstup do NATO, tak Donald Trump řekl, že to pro něj není akceptovatelné. Tak já se ptám, jak to válku ukončí?
1: To nevíme, ale snad ji ukončí. Protože jedna věc je teda pro mě úplně jasná. Ta válka už neprospívá v tuto chvíli vůbec nikomu. Snad nějakým válce chtivým bláznům z České republiky, těm jo, ti na tom založili svou propagandu, ale pro Ukrajince je to tragédie, pro Rusy je to tragédie. Ty důvody, které k tomu vedly, já bych neřekl, že to byla nekompetentnost prezidenta. Byli to ti, kteří řekli, že Ukrajina vstoupí do NATO. Ti rozhodli o té válce, protože dlouhodobě bylo jasné, to trvalo mnoho let, že Rusko si zásadně nepřeje, aby sousedilo se zemí NATO, právě jako je Ukrajina. Má to dokonce technický základ, to je velice jednoduché. Tam jde o čas, za jaký doletí rakety. A ten požadavek Ruska je daný tím, že oni nechtějí, aby se ten čas zkrátil. Aby tam ty rakety k ním mohly doletět od NATO mnohem rychleji. Takže to je skutečný důvod té války.
0: No a kdo tehdy řekl, že Ukrajina vstoupí do NATO?
1: Já jsem si někdy četl historii těch jednání, těch deklarací, ty smlouvy, které byly podepsány. A vyplývá z toho, že opravdu o tohle jde a že tak, jak Ukrajina a Západ čím dál více říkal, že ano, to sílilo. To někdy před třeba 15 lety to nepřicházelo v úvahu. Ale pak to postupně sílilo. Já vám neumím říct ten rozhodující okamžik, kdy začalo být jasné, že to ta současná Ukrajina a Západ myslí vážně. No a pak to začal myslet vážně i Putin a rozpoutal válečný konflikt. Pro mě ústřední věta je, ten pán vlevo je naděje, že to skončí. Udělej to, jak chceš. Skončí to.
0: A ten pán vpravo?
1: Je nekompetentní. To má ten pán vlevo pravdu.
0: Je nekompetentní a pokud vyhraje na podzim volby v Americe, tak bude válka na Ukrajině podle vás pokračovat?
1: To se snad nemůže stát. Že by ten člověk vpravo vyhrál zase, to snad ne.
0: Takhle, vy si vůbec nepočítáte.
1: Ne, všimněte si, jak jsem se nadech a zarazil. Ne, to nepřichází v úvahu.
0: A ještě já jsem, když se koukám na oba dva pány, tak velká země, jako jsou Spojené státy americké, neumí vygenerovat 2, řekněme, mladší, energičtější kandidáty. Jsou tam tito 2, kdybych to převedla k nám,
1: tak... Ale ten vlevo je energický.
0: Je, ale tak je mu 78, dobře. panu Bidenovi je 82. Kdybychom to se podívali k nám do České republiky, tak Václav Klaus klidně může být prezidentem a Miloš Zeman se teprve může připravovat. Kdybychom se na to podívali touto optikou.
1: Kéž bychom na tom takhle byli. Nejsme, je to úplně jinak.
0: Nevadí vám to, že to jsou hodně jakoby seniorní kandidáti?
1: Ne, já se na všechno na tohle koukám výlučně a jenom přes činy. Mm-hmm. Po ovoci poznáte, jo? Co ten dělá, tam ten dělá. Ne, to kolik mu je a všechny řeči kolem, to je úplně nepodstatný. A tak by se taky na to měl koukat každý rozumný člověk, že co to přinese té zemi a těm občanům. A určitě vítězství Trumpa přinese ukončení války a pro Ameriku. Když byste se na to podíval trošku globálně, přeci nejstrašnější věc, kterou udělal ten pan Biden, je, že on nahnal do spojenectví, ale opravdu úzkého spojenectví k Rusku Čínu. To je jeho nejstrašnější, jak to říct, chyba. Protože ti předchozí američtí prezidenti věděli, že se mají pokoušet udržet buď Čínu na straně Ameriky, nebo aspoň mimo spojenectví s Ruskem. A to, že teď je to naprosto evidentně blok, který dokonce sílí, neustále sleduje, jak ve světě sílí tendence přestat obchodovat v dolarech, jak se přiorientovává ten zbytek světa, který je už dneska ekonomicky silnější, než je ten západní svět. To všechno je výsledek té nekompetentnosti, protože já vůbec nechápu, kdo mu to poradil, nahnat do těsné spolupráce Čínu s Ruskem, případně s Indií, s dalšími. To je pro západní svět ta nejhorší možná zpráva.
0: Tak jestli se to bude pokračovat, to uvidíme v listopadu, kdy budou Spojené státy americké rozhodovat o svém prezidentovi, budou si volit svého prezidenta. Slovensko už si svého prezidenta zvolilo, tento týden navštívil na své první zahraniční cestě Českou republiku. A vznikly z toho různé novinové titulky. Jako třeba Novinky napsali: neúctivé, Slovensko kritizuje Fialu za jeho výrok o mezivládních jednáních. Premiér Fiala ještě den předtím, než dorazil k nám Petr Pellegrini, tak řekl, že obnovení československých vládních konzultací není na pořadu dne i s ohledem na zdravotní stav Roberta Fica, nicméně Robert Fico by se měl v dohledné době vrátit do úřadu. Tak je to neúctivé, není to neúctivé? Jak to na vás působilo?
1: Já jsem se chtěl zeptat, kdo to je?
0: Aha, no to je váš bývalý kolega.
1: Ne, naštěstí. Já jsem stačil odejít dřív,
0: aha,
1: než,
0: tak vidíte, než to, vy jste to nestihl.
1: No já jsem tím chtěl říct, že toho člověka vůbec nemá význam komentovat. Absolutně. To je člověk, který ho platí, že všechno, co řekne, zaručeně nebude. Zaručeně to není pravda. To je člověk, který se zcela oddal propagandě. Osud této země je mu zřejmě lhostejný. Jsem si nedávno dělal takovou statistiku. Z 20 věcí za jeho vlády, tak dvě jsou chválihodné. 18 jsou samé chyby a omily. Já jsem se ho v hlavě už zařadil do... Ten už je skoro pryč. Jo, už skoro pryč, brzo bude pryč.
0: On si to ale nemyslí.
1: No tak proto vymysleli tu volbu, aby milion Američanů mohlo nasypat hlasy, jim si myslej. Oni to jsou všechno pošetilosti, které dělají a... Třeba se pletu stejně jako u toho amerického prezidenta, ale tak jako já za budoucího prezidenta považuji Trumpa, tak tohle pána považuji za...
0: Budoucího expremiéra.
1: Už je pryč.
0: Dobře, a vy mluvíte tak jako obecně, co mu máte nejvíce za zle premiéru Fialovi? Tento výrok asi ne, že?
1: No, to je, já teďka se to pokusím seřadit. Tak já mu za nejvíc za zlé mu mám, že se postavil na stranu několika desítek miliardářů, kteří vydělávají stovky miliard na cenách elektrické energie a ožebračují zbytek národa. To je velký zločin. Pak mu mám za druhé za zlé, že všechno vsadil na válečnou propagandu. Asi si srovnal v hlavě, že vystrašení lidé, někteří ho budou volit, odpoutává tím pozornost od všech ostatních věcí. To je asi druhá věc. Třetí, to je jasná. Všechno, co dělá, je na objednávku zvenčí. To znamená, on je kompletně člověk ve službách cizích mocností.
0: A kdo ho úkoluje?
1: To on ví, kdo ho úkoluje.
0: A vy to víte?
1: No tak je to vidět. Všechno, co dělá, je ve prospěch buď Bruselu nebo Washingtonu. Tak tam někde sedějí ti, co ukolují. Pro mě je to vlastně zrádce. Tak aby,
0: to
1: tak, silné
0: slovo.
1: Tak, aby tak s ním mělo být nakládáno. Už si čtu komentáře, které píší o tom, že už někde nějací chytří právníci připravují žaloby. Některé ty jeho kroky jsou opravdu podle mě za hranou toho, co je možné. Nejenom vkusné, ale i...
0: Čili trestně právní rovina?
1: Trestně právní rovina. Třeba příprava útočné války je trestný čin. Ty jeho nápady s granátama, povolením lítání raket do Ruska a tak dále, to už jsou všechno podle mého přípravy útočné války.
0: Takže panu premiérovi může být v budoucnu ještě dost...
1: Píšou to. Já si to čtu jenom. Já nejsem ten, co by to uměl formulovat. Vím, že takový trestný čin existuje a když se mě někdo bude ptát, abych ti bude mě rady, budu říkat, to studujte. To studujte, sbírejte podklady, připravujte. Nejenom, že bude, ještě by mohl mít starosti.
0: Mohl. Uvidíme. Já v budoucnu. Tady má svého koordinátora komunikace.
1: To jsou jeho lidi. To je součást té hry. To je vyděste lidi, vyděšení lidi,
0: já
1: vás
0: přečtu,
1: budou podporovat.
0: Přečtu ten titulek na aktuálně.cz. Kdo mě viní z cenzury, kolaboruje s Ruskem, říká Foltín.
1: Strašná lež.
0: Ke spolupráci vyzval i ANO. Strašná lež?
1: Strašná lež, no. Přeci cenzura a spojenectví s Ruskem jsou absolutně dvě nesouvisející věci. Protestujete-li proti cenzuře, tak můžete Rusko zrovna tak nenávidět, jako mít rádi. To je vytvoření vazby, která neexistuje, takže to je prokazatelná lež, to, co ten člověk říká. No a ještě ke všemu to říká za peníze, říká to na objednávku, říká to, aby podporoval tu válečnou kampaň, kterou dělá Fiala spol. On je toho součástí. Já jsem to tady říkal, to je strašně jednoduché, když rozdělíte společnost podle strachu z války, tak prostě část lidí je podporuje, protože se bojí, a když se někdo bojí, tak je rád, že mu někdo pomáhá ten strach odstranit. To dělají oni. Oni rozdělují společnost na jedny a druhý.
0: Potřebujeme vůbec takového koordinátora komunikace?
1: Ne.
0: Takže ho potřebuje vláda? Vláda ho potřebuje?
1: K té své propagandě, ano. To všechno je vlastně propaganda. To nemá reálné výsledky. Já jsem si někde četl, jak se pisuje definici toho, co je dezinformace. Myslím, že se tam pokouší. Poznat.
0: To je opak informace, to nám tady řekl pan Zlechovský.
1: To je Alex všechno a každý, kdo říká něco jiného než já. To je
0: dezinformace.
1: To je, no jasný. Jak to není podle mě, tak je to dezinformace. Takhle to oni říkají.
0: Tak a pan Foltín to hlídá?
1: Žije z toho dokonce. Jenom, že to hlídá.
0: Měli jsme někdy, si říkám, někoho takového, takovou funkci tady? No, třeba protože, v minulosti někdy?
1: No, protože to jenom,
0: měli jste něco vy,
1: no,
0: třeba
1: ne,
0: podobného?
1: Tak vláda tak postavená na propagandě, ještě k tomu takové zlé propagandě, jako je šíření strachu z války, to tady nikdy nebylo. To je poprvé.
0: A co bude, až válka skončí?
1: A tyhle... Půjdou. Ty půjdou, no.
0: Takže pokud tedy vyhraje Donald Trump, kterého jsme zmiňovali na začátku, tak pak jste byli u pana Fialy, ten už je pro vás minulost, tak tento pán je
1: takový... Víte, jsem rozhodující, jestli ten pan Trump stihne tu válku ukončit do příštích parlamentních voleb tady v České republice. Uh-huh. Pokud ano, tak půjdou rychle.
0: Tak Donald Trump říkal, že to udělá za 24 hodin.
1: Krásný. Já bych mu říkal přání, pro boha, jenom to stihni do léta příštího roku.
0: No tak uvidíme. Tak byl tu Robert Šlachta, ostatně vy jste stále konzultantem
1: ano,
0: přísahy.
1: Ano, jsem externí expert.
0: Aha, já už jsem myslel, že jste ex-konzultant, takže jste externí
1: expert.
0: Ne,
1: jsem
0: externí
1: expert, ano.
0: Tak. A řekl mimo jiné, hluché místo je mezi nálezem zastřeleného otce ve 12.47 a střelbou ve 14.55. Celé dnou vyklidil děkan, ne policie, hlásná trouba ODS, Šmarc mě nerozhodil. Znovu jsme se vrátili k tragédii na Filozofické fakultě, protože se teď objevují nové informace, které jsou dosti překvapivé. Sledujete to? Sledujete ten vývoj?
1: Je těžké se v tom vyznat. Chápu, že pro většinu veřejnosti ty argumenty, které se týkají různých okamžiků a různých okolností, že to je nepřehledné. Ale tak já řeknu jenom generální soud. Šlachta má pravdu. Je to policajt, on umí ty jednotlivé
0: je to bývalý policista.
1: Okamžiky dá do souvislostí. Já jsem sám sobě si řekl, v čem je to jádro nespokojenosti s policií. Oni přece věděli, že do Prahy ozbrojen míří vrah. V té chvíli už věděli, protože měli expertizu o těch zbraní, oni věděli, že vrah jede se zbraněma do Prahy.
0: Tak, ale půl roku nám to tvrdí, že to byl sebevrah.
1: Vrah.
0: Ne, ale policie tvrdila přeci, že to byl sebevrah.
1: No, já myslím, že už to netvrdí.
0: No teď už ne, no.
1: Už je to
0: teď
1: vrah.
0: Už ne,
1: no, takže věděli, odkud kam, důležité kam, se zbraněmi jede vrah. No tam měli čekat, že jo, při nejhorším tam, já si teda myslím, že měli čekat už na nádraží nebo u autobusu, ale na té fakultě měli čekat ozbrojení policisté, až tam ten nebezpečný člověk přijede. Oni tam začali ho hledat. On tam, myslím, hodinu a půl byl ukrytý v tom objektu. Pak někdo, to mimochodem pan Šlachta chce, aby se to vyšetřilo, kdo řekl, že toho mají nechat a mají jet jinam. To je ten kritický okamžik, kdy odjeli, kdy pak on začal střílet a postřílel ty oběti. Platí tam, já vím, že slovo kdyby je marný, jo? Ale kdyby bývali hledali dál, kdyby jim nikdo nezavelel a oni neodjeli a našli ho, tak se tam nestřílel. A to je to zásadní pochybení. A myslím, že má pan Šlachta pravdu, dokud tohle se nevyjasní, kdo to zavelel, no tak ti všichni, co tam tomu veleli, ty by měli rezignovat. Tam by měl stát člověk a říct, já jsem tam zavolal a říkal jsem, ať jedou jinam. Tak já končím, já jsem vlastně odpovědný za ty oběti. A všude ve světě by přeci rezignovali i ti nadřízení, to znamená, rezignoval by policejní prezident, rezignoval by ministr vnitra. Tady se nic takového neděje, i v tom má pravdu. Je tam naprosto jasné pochybení a ještě řeknu jednu věc. Přeci veřejnost, ale zejména policie by tomu měla rozumět proto, aby udělala kroky, aby se to neopakovalo. Aby už nikdy příště, až zas budou čekat na nějakého vraha, neodjeli. Jo? To je potřeba zajistit, aby se to neopakovalo. Ten hrozný čin už nikdo nenapraví. Ale stala se vážná chyba, a to je jasné, že přinejmenším jedna strašná chyba se stala, a to je ten odjezd. Takže z toho musí být vyvozeny opatření, aby už to nemohlo být. Hmm.
0: To je ten odjezd, pak se ještě ukázalo, že si vůbec neřekli o kamerové záznamy, které mohly ukázat na to, že ten vrah vstoupil do budovy už před nimi. Policie tvrdila, že si o ně řekla a že jim vrátný něco řekl. Včera se ukázalo, že si o ně ani neřekla. Vy říkáte, je to na rezignaci, nicméně Vít Rakušan říká, že rezignovat nebude, protože vnitřní kontrola GIBS ukázala, že nepochybili. A není toto právě děsivé, že žijí v tom, že nikdo nepochybil, ale je tam 14 mrtvých? Je v naší zemi bezpečno? Cítíte se bezpečně u nás?
1: S touhle vládou ne. Protože já totiž... Já vám
0: tak
1: řeknu,
0: není to jenom o vládě přeci.
1: No to je o vládě. Mně se mnoho lidí teď naposledy před týdnem ptá, rozpoutají tu válku nebo ji nerozpoutají? Pošlou ty naše vojáky na tu Ukrajinu nebo nepošlou? A já popravdě, a teď to říkám i vám, říkám, já nevím, ale já bych chtěl vědět, já bych chtěl říct, nejsou to blázni. Ne, neudělaj to. Přeci nemůžou chtít vyhlásit válku Rusku, nemůžou chtít, aby našich 5 tanků tam vyrazilo, když pak může přiletět 5 raket. Jo, to přeci nemůžou chtít.
0: A vy opravdu máte obavu, že by něco takového naše vláda udělala?
1: No, teď si je poslechněte. Já jsem té dotazující osobě říkal, já bych hrozně rád řekl, že nebojte se, já se taky nebojím, ale já pro ně nemám slovo, co ono to je, váleční štváce poslouchám, jako na to, na co oni vsadili, to, co všechno dělají, já si o nich nejsem jistý. Oni prostě v rámci toho dělení té společnosti, toho sfanatizování, já se obávám, to je to správné slovo, že oni o těch 5 tancích fakt uvažují. Že můžou tak daleko dojít, protože oni to mají v hlavě srovnaný tak, že jedině ta sfanatizovaná společnost, ta složka těch vyděšených, je může udržet při moci. To je dneska jejich ústřední myšlenka. A když se chce někdo udržet při moci, udělá všechno. A proto si nejsem jistý.
0: Takže buď to vyřeší Donald Trump nebo parlamentní volby za rok a kousek.
1: Napřed Trump, prezidentem, ukončená válka,
0: tak.
1: Odchod válečných štváčů.
0: Určitě vás potěšil výsledek přísahy ve volbách.
1: Nadchlo mě to. Konečně se podařilo zásadně pro někoho, kdo byl považován za malého, z něj udělat velkého.
0: Tak, další úspěšný byl také Ondřej Dostál, který byl tento týden hostem XTV a je europoslancem. Lékařské tituly z některých fakult na Ukrajině nemají žádnou hodnotu. O korespondenční volbě rozhodnou senátní volby. Po volbě Pavla je už jedno, kdo byl v KSČ. Tak. Do senátu kandiduje také Robert Šlach, tady jsme o něm mluvili. Vítáte jeho kandidaturu?
1: Do senátu? Uh-huh.
0: Roberta Šlachty.
1: Teď řeknu věc, za kterou mě asi nebude mít rád, ale kdyby se mě na to ptal, já bych mu říkal, že má být lídr do poslanecké sněmovny. Nemá se vysilovat v senátních volbách, protože ve volbách do poslanecké sněmovny může udělat, může navázat na ten úspěch, kéž by v parlamentních volbách on a motoristé a přísaha zasměli 10%. Kéž by tím pádem měli možnost něco ovlivnit, protože je téměř jisté, že se bude vytvářet koalice a pokud oni by byli jedni z těch možných koaličních partnerů, tak by měli šanci něco fakticky ovlivnit a ukázat, co vlastně chtějí a že to také umějí. Takže já bych mu radil, vynechte. Vy osobně, nemyslím jiní, ale vy osobně vynechte ty senátní volby. Jinak to, že tady ten pán spojuje korespondenční volbu se senátníma volbama, to je asi dost chytrý. To mi teď napadá, že to je chytrý, protože oni jinak senátní volby o ničem nejsou, že jo. Já jsem měl mnoho nabídek, abych kandidoval do Senátu, všechny jsem odmítl, protože jsem byl jednou požádán paní Eliškou Hašek-Kulič, abych s ní jezdil na její předvolební mítinky, ona kandidovala do Senátu. A já jsem na těch mítincích zjistil, že v těch senátních volbách je jedna opravdu strašná věc. Ty lidé, kteří tam chodí, chtějí od toho kandidáta na senátora slyšet, co pro ně a pro ten okrsek udělá. Tak my tady potřebujeme, a teď si můžete vymyslet tady tu silnici, nebo bazén, nebo. A v Senátu nic z toho udělat nemůžete. Ale přesto ty diskuze jsou téměř jenom o tom. To znamená, ten kandidát, chce-li uspět, tak přinejmenším nesmí říkat, to nejde. Nesmí říkat, zapomeňte na silnici, bazén, to, nic z toho já nemůžu, já jsem tady kvůli něčemu
0: jinému. Takže musí být populista.
1: No, tak musí přinejmenším neříkat celou pravdu. Přinejmenším neříkat celou pravdu. Nebo dokonce i lhát. A to je přesně důvod, proč já jsem nikdy do Senátu kandidovat nechtěl. Protože jsem nechtěl být v této situaci, že vy vidíte, že to jinak nejde. A vylhat se z toho je takový nepěkný. A když tady pan Dostál to spojuje s tím, jak dopadne korespondenční volba, tak je to snaha dát tam do toho nějaké téma, které se tam opravdu bude rozhodovat, to je správně. Já se jenom bojím, že pro většinu lidí je ta korespondenční volba málo srozumitelná. Jo? Ono to zní, ono by se to správně mělo jmenovat, co si myslíte o tom, že vnuk emigranta z České republiky do Ameriky má přijít někam na úřad říct, že má dědečka rád a že ve jménu toho už smí taky volit. Že přeci, a to je ta zásadní námitka proti tomu, ty lidé tady nežijí, ty lidé tady neplatí daně. Ve volbách má platit, že když o něčem rozhodujete a ovlivňujete to, tak máte s tím na tom být závislá, abyste sama sobě upravovala svůj budoucí život. Ale těm lidem je to úplně jedno, ty tady nežijou, neplatí daně. Mimochodem to se často zapomíná, ve francouzské buržoázní revoluci na začátku byl princip, že občan si mohl vybrat, zda bude platit daně a mít volební právo a volit, anebo nebude. To znamená, platíš, rozhoduješ. Neplatíš, nerozhoduješ. To je ta základní vazba. Protože když platíš, tak máš spolurozhodovat o tom, co se s těmi penězi bude dít, máš spolurozhodovat o tom, kam ta země bude kráčet. A tady je to zásadně porušeno, ale já vyslovuji obavu, že pro většinu lidí to takhle vnímáno není, je to prostě nějaká korespondenční volba, no tak co by nemohlo něco chodit poštou, že jo?
0: No to někteří to vnímají tak, že si tam současná vláda chce zajistit hlasy ve volbách. To, je to naprosto, někteří tak
1: to
0: vnímají.
1: Je, ne, to tak vnímají správně, to je naprosto jasný. Oni si nejde, jde o to udělat kampaň, aby z toho milionu těch Američanů, jich 300 tisíc přišlo a naházelo to tam té vládě, která jim to umožnila. Že? To je úplně... Mimochodem tak je to i s přistěhovalcema. Některé politické subjekty nejenom u nás, ale i na západě vlastně vítají přistěhovalce, protože si myslí, že ti přistěhovalci je za to budou volit.
0: Pojďme ještě rychle k poslednímu tématu. Deník To, Babiš, Fico a Orbán chtějí v Unii začít zlobit s vlastní frakcí. Chtějí založit vlastní frakci. Podaří se jim to? Bude silná? Budou moc něco prosadit? Jim samozřejmě zejména půjde o migraci a o Green Deal?
1: Tak já to vnímám jako začátek.
0: Dobrý začátek?
1: Zaplať pánbůh za něj. Protože ten začátek bude sílit. To, že to takhle dál v Evropě nejde, to je jasný. To je prostě projekt přesně stejný jako RVHP. U současné Evropské unie jedno umím předpovědět. Tato Evropská unie má před sebou buď zásadní změnu, anebo zánik. Tam není nic jiného. Takže když někdo přichází s zásadní změnou, zaplať pánbůh za to, protože pak může v Evropě spolupráce pokračovat akorát jinak, než tak, jak teďko. Teď je to vlastně... Jak to nazvem? No. Je to prostě RVHP. No. Takže já jim fandím správně, pokračujte, bude to ještě nějakou chvíli trvat. Já jsem kdysi říkával, to dopadne dobře. Ne pro všechny a ne hned.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Budu se těšit na příště, kdybychom se náhodou neviděli, tak hezké léto.
1: Vám také, děkuju za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Dál. Ono to tak mnohdy není. To, co ty říkáš, je nějaký ideální stav věci. Jo. Ale ve chvíli, kdy v České televizi pracují oba manželé, potom zjistíš, že manžel je reportér napojený na mafiánské nejrůznější a bůh ví jaké struktury, kterým jde na ruku, a některé z těch lidí potom on nějakým způsobem vyexpeduje manželce do svého pořadu, dokonce zprostředkuje otázky, o kterých se bude hovořit, a pak to všechno vyjde najevo. Tak to není ten případ rodinného klanu, který ti vadí?
2: On se chtěl infiltrovat, ne?
1: No, mluvíme o panu Hinkovi. Ano, ano, my víme, já bych to také řekl, že by jsem se chtěl infiltrovat, a také bych řekl, že ze zdravotních důvodů to je všechno v pořádku, ale bohužel myslím si, že ty věci se mají jinak. A podotýkám, v soukromém médiu by mě to bylo jedno. A třeba by mě to nebylo sympatické, třeba bych se potom na to médium nedíval nebo nesledoval, ani nevím. Ale v médiích veřejné služby mě to vadí.
2: No, pokud vím, tak paní Hinková byla hlasatelkou, měla ty zkušenosti a asi ten pořad moderovala dobře, o tom jakoby žádná. Ale samozřejmě, pokud tam dojde k takovému, takže jako profesně dobrý, samozřejmě, ale pokud tam dojde k takovému propojení, tak je to samozřejmě špatně. To je ale... To by měla Česká televize si prověřit a případně novináři z jiných médií, kteří na tom pracují, tak by to měli zveřejnit ty informace, které mají, a aby v tom bylo jasno.
1: No, ale to je typický příklad nebezpečí rodinného klanu.
2: No počkej, ale já nevím, třeba vezmeme nějaký jiný klan, tak máme tam pana Kubala a paní Kubalovou. A prostě tam přeci, já nevím, tam se neukázalo, že automaticky to takhle všude funguje.
1: To neříkám.
2: To se ukázalo v případě Jiřího Hinka.
1: To neříkám, no ale ono je to takové složitější. Mně to sympatické není, jo. Že pan Pokorný v Českém rozhlase, že tam zaměstnaná téměř celá jeho rodina a možná tetička z Doudleb i na recepci podává obálky, nevím, jo. Ale tak to chodí, jo.
2: No dobře, ale pak jako budeš diskvalifikovat toho třeba syna, byť je výborný moderátor, tak to nemůže pracovat jenom z titulu toho, že je něčí syn, a to je přeci...
1: To je to, na co
2: narážím, protože říkám, já jsem byla posuzována už potom podle toho, koho mám za manžela, a hrozně mě to jako trápilo. A myslím si, že jakoby tohle ty říkáš, přeci nemůžeš diskvalifikovat někoho jenom proto, že je něčí bratr nebo syn.
1: Mm. Jo, já jenom mám pocit, že těmto médiím je to hodně na škodu. To je můj pocit, a hlavně bych...
2: Já si myslím, že by to měl posoudit potom divák. Přeci, ne? Nebo posluchač.
1: Určitě. A on to taky posuzuje.
2: Aha.
1: Ale divák nebo posluchač nevidí do toho, kdo je s kým jak propojený, která firma dostává jaké zakázky a tak. Jo, to ten divák neví. A pravda, od toho jsou tady ty mediální rady, byť v těchto věcech trošku bezzubé. No ještě mi řekni, Alex, a pohled s odstupem na televizi Barrandov.
2: No její škoda, ta už...
1: Ta... Myslíš, že to je konec filmu?
2: Já myslím, že je to konec filmu a že spěje k zániku, a je to škoda, protože měla našlápnuto být konkurentem Primy klidně. A bohužel...

0: nevím, jak o tvém muži, to si teď nevybavuju.
1: Já myslím, že to slízli všichni.
0: Co se tam přihodilo?
1: No, tak přestal tam jít pořad. No, že jsem prostě už tam nechtěla mít jako pořad.
0: Takže to vzniklo u Miloše Zemana, který řekl dost.
1: Který jako prostě svobodně ukončil pravidelné rozhovory, které si myslím trvaly dlouhodobě, pomohly oběma stranám, jak té televizi Barrandov, tak si myslím, že i Miloši Zemanovi, v době třeba zejména před volbama. No a pak se řeklo prostě dost a no a jako tak, jak se zachoval Jaromír Soukup, to prostě vypovídá jako o jeho charakteru, protože najednou jako otočil, najednou byl kamarád s panem Kalouskem, najednou Miloš Zeman byl takovej, makovej, jako všichni jsme všichni jsme to viděli, ten obrat.
0: A ty netušíš, takže co zatím bylo, jenom to přestalo Miloše Zemana bavit, nebo?
1: Tak chceš po mně asi, abych prozradila něco, co si nemyslím, jo, že bych měla prozrazovat. Jo.
0: Ne, stačí,
1: já musím být opatrná.
0: Mně stačí, když řekneš, že se tam něco přihodilo třeba.
1: Myslím, že to Miloše Zemana přestal bavit.
0: Jo, to je. A když teď pozorujeme, že na televizi Barrandov přišel jakýsi investor se spoustou peněz, tak ani v tu chvíli nevěříš, že by se to probralo a...
1: Já situaci kolem Barrandova nesleduju, jestli tam přišel nějaký investor, tak si myslím, že především asi bude muset nějak zaplatit dluhy Jaromíra Soukupa, nebo nevím, jaký to je fázi, vůbec bych se k tomu, bych to nekomentovala, protože to nevím, ale jako znova začít budovat značku televize Barrandov se vším, co tam bylo, zpravodajství, zábavní pořady tam jeli a byly jako úspěšný, protože dneska ty zábavní pořady nikde moc nejsou v televizi. Mm-hmm. Často si babiči stěžují i zpěváci třeba, že nemají kde vystupovat. Tak ten Barrandov jel v takových ještě těch starších dobách, nebo na co jsme byli zvyklí dříve, zábavní show a tak. A to má svůj název.
0: Já teď nevím, co myslíš.
1: Ty zábavní show, jakože tam jsou scénky, humor.
0: Tak televizní zábava, ne?
1: No, ještě to má nějaký název, ale to je jedno. Tak si myslím, že asi by to trvalo hodně dlouho, ale pokud by bylo hodně peněz, tak by se to asi dalo. Hmm.
0: Takže ty si myslíš, že to skončí?
1: Já si myslím, že Barrandov skončí.
0: Já si zase...
1: Myslím si, že ne. Ráda se budu mýlit.
0: Že to někdo vezme do ruk.
1: No, ale to nejdřív Jaromír Soukup musí pustit.
0: No tak teď už o tom asi nerozhoduje jenom pan Soukup a jeho ego, ale možná někdo, kdo se na to dívá jenom pragmaticky, jakýsi ten pan Čermák, nebo já vůbec nevím, kdo to je. A tím se možná dostáváme k tomu, do jaké míry teď v té době, kterou my žijeme, bezesporu internetové, tak jestli tato média typu Barrandov nebo Česká televize, jestli to vlastně ještě má svoje místo. Ty jsi před chvíli říkala, že potřebuješ Českou televizi, nebo chceš, aby tady...

0: Vnímáte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky? Protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
1: Já si myslím, že stávající americká administrativa má věci dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
0: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to no, pak tak, trochu jinak?
1: Tak jako, když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, a že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch, ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
0: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
1: Já si myslím.
0: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
1: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někdy dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
0: Ono ani to nelze, ano.
1: Jo, takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
0: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
1: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista. Jo? A všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Vestfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrává že o Českému království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.
2: Hraje vám Radio Xaver. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale mnohem, z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je, za druhé si říkám, co bude dál, a nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200,
2: 3300 a něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
2: Blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech, což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850. V roce 2013 stála $1250. Nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže jo, určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden,
1: tak jsem s tím.
2: Jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá odstřiženo Rusko jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako je ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby se diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata. 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
1: odvážná.
2: Odvážná myšlenka. Mm. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. Ne, teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale... Tady jste v XTV, pane Vlášku.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No.
2: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
2: určitě.
1: V Evropě,
2: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
2: Tak.
1: Řekněte teď tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky. S tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím německým, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy, tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů, dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat...
2: Neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? To je pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala juniorní...
2: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská
1: se
2: Vatikánská
1: tam...
2: banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jaké je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
2: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
2: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
2: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
2: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
2: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
2: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
2: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě, před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, ale kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocnej, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
2: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
2: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
2: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
2: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spolu řídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
2: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
2: ano.
1: Tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
2: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
2: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
2: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
2: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
2: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
2: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
2: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, blížíme se ke dvou letům.
2: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
2: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
2: ano,
1: to dobře.
2: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
2: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No, jasně,
2: tady v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
2: No jistě.
1: Jak říkal Jiří Paroubek.
2: Ano, ano.
1: Těším se na další díl, připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
2: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
2: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: si dlouhá léta byl blízkým spolupracovníkem Karla Gotta. Zelenou Vondráčkou předpokládám, že stále
1: to probíhá.
0: Pracujete. Co ti vlastně přinesla spolupráce s Karlem Gottem?
1: No, že jsem se zviditelnil. Aniž bych to tehdy tušil, že se to stane, tak tou spoluprací díky tomu, že jsem mu mohl moderovat řadu křtů, desek a DVD, díky tomu, že jsem s ním točil rozhovory, díky tomu, že jsem následně potom napsal i tu knihu o posledních letech jeho života, tak jsem zjistil, že mě jeho fanoušci začali s ním spojovat. To znamená, že jsem pro ně nebyl neznámý člověk, že věděli, kdo je Luboš Procházka, že věděli, jak vypadá Luboš Procházka. Pak mi přinesla, a to teda pociťuju až teď, 4-5 let od jeho odchodu, smysl pro preciznost. Já jsem byl dřív velmi roztěkaný člověk, který rychle natočit, rychle odvysílat a snažil, ne, že bych nepřemýšlel nad těmi tématy, ale byl jsem roztěkaný. A až teď, poslední rok, dva zjišťuju, jak on tu svoji preciznost, kdy vyžadoval od lidí maximální soustředění, byl schopen přepsat celý rozhovor, který sám předtím poskytl, nebo nechat přestříhat rozhlasový rozhovor, protože mu tam něco nesedělo, tak zpětně ho teď chápu. Tu preciznost toho detailu, kdy jedno, dvě slova hrají velkou roli v tom, co jako osobnost, jako médium, a on byl osobnost a médium, posíláte ven do lidí. On byl opravdu produkt, tak jako je Škoda auto, tak jako je Volkswagen, tak značka Karel Gott byl produkt, což jsem si v době té spolupráce uvědomoval jenom napůl. Až teď po jeho odchodu vlastně vidím, jako on byl tou značkou, a dodnes mě nestíhá překvapovat, jak v té nejsilnější fázi té kariéry od 90. vlastně až do té doby, než odešel, nebo spíše do roku 2015, než onemocněl. A je to neuvěřitelné, jak si spoustu věcí řešil sám. On do toho roku 2015 neměl PR manažera. On měl manažerem pana Janečka, pak paní Herceru, následně pak manažerovala jeho manželka. Mě překvapovalo, že vlastně ten tým pro tu značku tam nebyl. Mm-hmm. Tam nebyl šlapající hodinkový tým, kdy on mohl sedět a všichni všechno vyřešili za něj.
0: V té knize tvojí o Karlu Gottovi poslední
1: roky
0: s Karlem, tak mám pocit, že tam docela nešetříte Karlovu manželku, nebo pana Gottovu manželku, paní Ivanu. Co vlastně tam probíhalo s paní Gottovou?
1: Zase to má dvě sféry. Ta první sféra je náš vztah s Ivanou Gottovou, který z doby, kdy oni spolu začali žít a následně měli děti, probíhal velmi dobře. Myšleno po stránce já jako bulvární novinář versus články, které píšete pro Blesk a pro Deník a potažmo rozhovory s Karlem Gottem nebo Ivanou Gottovou pro Frekvenci 1 v té kooperaci. Pak nastal zlom, já tuším možná v roce 2011, myslím tím v tom vztahu já versus ona, kdy Karel Gott se na mě více obracel o rady po stránce PR, chtěl, abych moderoval akce, chtěl, abych mu byl na blízku, a ona nějakým způsobem mu to začala vymlouvat, ať to nedělá.
0: Proč?
1: A začala mě odstřihávat. No, já vůbec poprvé asi veřejně řeknu jednu věc, kterou vím a kterou vím až teď zpětně. Ona nějakým způsobem i to tak tlumočila mezi lidmi, velmi blízkými lidmi nám oběma. Začala hovořit o tom, že si myslela a že snad si do dneška myslí, že jsem ho snad vnitřně miloval, toho člověka, protože já se netajím tím, že jsem gay. A ona měla strach, že jsem mu tak nablízku, že ho mám jako tu modlu a že bych ho chtěl pro sebe. Ona o tomhle několikrát měla promluvit ve svém okolí a proto měla podnikat kroky k tomu, aby mě odklonila od něj. To znamená, aby nějakým způsobem on se se mnou vídal méně, méně mi volal, no, méně.
0: Takže žárlivost?
1: Troufám si po těch letech říci, že tam mohla hrát roli žárlivost. Já jsem Ivanu Gottovou několikrát vyzval k setkání, ať si tyhle věci vyříkáme, a ona ho nikdy nevyužila k tomu, aby jsme si jenom sedli a řekli si ty věci. Takže ano, já jsem slyšel i téma žárlivosti.
0: A co na ten boj, nebo na tu tahanici o Karla Gotta, vlastně říkal mistr osobně.
1: Teď myslíš tahanici mne versus ona, nebo?
0: No, když tam, on vlastně nějakou dobu tedy musel pan Gott plavat mezi vámi dvěma.
1: Když ještě nebyl nemocný, tak mě vždy prosil, pojď se potkávat jinde mimo Bertramku, vyřešíme si ty věci spolu, zařiď pro mě prosím tohle, pojďme vykomunikovat tento rozhovor, tady máš ode mě rozhovor, tak, ale nechtěl, abych volal v době, kdy je doma, aby ona věděla, že mu telefonuji. Protože v tu chvíli nastával problém, že on komunikuje se mnou, že on se mnou řeší tyhle věci. Takže se snažil velmi diplomaticky tím proplouvat v době, kdy ještě nebyl úplně nemocný. Ve chvíli, kdy začal takzvaně přirozeně stárnout a přicházela nemoc, tak on vlastně mě prosil, pamatuju si dokonce v době, kdy onemocnil poprvé rakovinu, ať už mu nikdy nevolám, ať si smažu jeho číslo, že chce mít klid doma. Že vlastně on to řešil tím způsobem, že nechtěl mít ty konflikty, protože byl pod terčem nějakých argumentů, proč nemá s těmi či o němi lidmi mluvit, tak vlastně to řešil tím, že si jako nebudeme volat a já si změním číslo a když bude štít, tak volej mýmu novému managementu, protože já už teď budu mít všechno jinak, já chci odpočívat. Samozřejmě, že mi sám od sebe volal, protože potřeboval řadu věcí konzultovat a nevydržel to. Ale myslím si, že on sám podle mě nikdy neslyšel ten argument, že by tam byla žárlivost, už jenom proto, že spolu mluvíme, už jenom proto, že já ho mám jako člověka lidsky rád a to je nesmysl samozřejmě, jako abych já se do Karla Gotta zamiloval a jeho žena měla na mě žárlit, je to nesmysl. Já jsem ho miloval jako člověka, jako personu, jako člověka, který, a ty to víš, se otevřely dveře a tam... A najednou přišla aura do té místnosti. To bylo něco neuvěřitelného. Ty sám víš, že já si pamatuju křížový výslech, který byl ještě svého času, myslím si, že v 9 nebo v 10 ráno.
0: Nevím vůbec.
1: A on i přesto, že nerad vstával brzy, tak přijel. A vážil si toho, že za tebou přijel. A ten člověk úžasně voněl, ten člověk vypadal dobře, byl perfektně oblečený, měl neuvěřitelného pamatováka a jeho vyprávění by do dneška zajímalo, co by řekl na COVID, válku Ukrajina, Rusko a tak dále. Takže mě ta situace s Ivanou do dneška mrzí, já tomu nerozumím, nebyl jsem jediný mimochodem, kdo vlastně byl na tom seznamu, s kým by ten Karel měl víceméně nekomunikovat a soustředit se na svůj nový management a já už jsem to řekl někde i loni, když bude někdy možnost si tohle vyříkat, budu rád, ale myslím si, že ta doma je promarněna.
0: Kdy jsi naposled mluvil s Karlem Gottem osobně?
1: My jsme spolu osobně naposledy mluvili v červenci roku 2019, dva měsíce před jeho odchodem, když slavil 80. na Bertramce, točili jsme rozhovor pro Frekvenci 1, ale ne na Bertramce, ale v rádiu. Tam jsme spolu mluvili naposledy a on víceméně tajil před i blízkými novináři, že ta leukemie je neléčitelná, takže já jsem na něm jenom viděl, že samozřejmě chřadne, ale že chce žít, chce komunikovat, chce mluvit a nenapadlo by mě, že dva měsíce na to nastane konec.
0: Četl jsi tu knihu, kterou o něm napsal jistý publicista Klusák?
1: Četl.
0: No a co na to říkáš?
1: Já, když jsem začal číst první stránky té knihy, kde on píše o komunikaci s Ivanou Gottovou na téma této knihy, tak jsem přesně jsem ty řádky říkal, no to je přesně ono. Takže to mě donutilo si tu knihu celou přečíst. Vzhledem k tomu, že jsem ročník 82, opravdu minulý režim jsem zažil do 7 let věku, pak už ten režim padnul a já ani nevěděl, že je nějaký režim komunistický.

0: Hanču.
1: Proč vlastně byste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
2: Jo, já vám to řeknu.
1: Předpokládám, že nejste ani v předsednictvu.
2: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
1: no, jsem
2: to
1: nikdy, za důvěru.
2: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, pak nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovou zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda anebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat, nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. A můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: To je fenomén posledních let. Já to vždycky slyším, že je taková a taková teplota venku, ale pocitově taková a taková. Jo. Že je taková taková vlhkost, ale pocitově.
2: Jo.
1: A my když dostáváme výplatu,
2: tak tak pocitově je to slabší, ne?
1: Pocitově je to slabší, ale je nám řečeno, že by bylo dobrý. Jako...
2: Já myslím, že tohle to tyž. Máte pravdu, že je z toho velký fenomén, z pocitový teploty. No. Ale že by se to mělo zavést a aplikovat na veškeré vyjádření premiéra Fialy, ne? Pan premiér Fiala dneska oznámil toto, ale pocitově je to naopak.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XT.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursule von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice. Tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenceschopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu. A Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie a tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a businessman a všechno prostě dělá přes má dáti dál a tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem. A proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se prostě tohleto, na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší, tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pánbu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc. A pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše green dealovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek. Protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistý pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
2: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kdy Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
2: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
2: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině. Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
2: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohle to ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvé končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Nasledanou.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Jan Kubáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Pane Kubáčku, co jsme my voliči vzkázali těm relativně mladým subjektům politickým? Mám tím na mysli Trikoloru, Pro, Roberta Šlachtu, tyto strany.
1: No, v podstatě, že zatím jsme schopni si najít alternativy, protože zase ta podpora se jim tolik nezjevovala, že zatím funguje to referendální volání a to vystavné vysvědčení vládě z úst Andreje Babiše a Tomia Okamury. Zároveň se jim zkázalo, že ty subjekty, ač každý je někde jinde, ale prostě přinejmenším ty subjekty, kde by to mohlo být o programu a zvládnout tu chemii, respektive ukočírovat ega, tak by měli kooperovat a v tu chvíli by to mělo mnohem jiný tak na branku. Ono se ukazuje, že pokud se neschodnou někteří, tak je velmi rychle v luxu je Tomio Okamura, který si prostě vyzobne pár tváří a vyzobne si ta témata a je schopen si jet tu svou komunikaci dál. Na druhou stranu se ukázalo, že doba jim jde vstříc, že lidé jsou už jako hodně vypruzení, hodně zoufalí, bojí se té budoucnosti a jsou schopni se dívat ještě po jakoby protestu jiného typu. Ale nesmí to končit na žebomyších sporech, naprosto nepochopitelných, kdy prostě, teď to můžu říct, nejsou prezidentské volby, si prostě Petr nesedne vedle Pavla, protože se prostě nesnesou, protože každý by chtěl být předsedou té pidistraničky a chtěl by tam něco vést a chtěl by o minutu déle mluvit na pódiu než ten druhý. Ale tam si myslím, že je příběh mnoha subjektů. Jo? Myslím si, že tam je planeta protest, typu jste vzpomínal Trikoloru, Pro a některé další menší subjekty lokální a ty si myslím, že by se dokázali shodnout, kdyby každý povinně si prostě některé věci zakázal a byl schopen být i nejprve místopředsedou a pak možná jednou v budoucnu předsedou. A pak si myslím, u ty přísahy, tam se ukazuje podle mě, protože tam je zase jiný typ voliče, že ta bude muset pouvažovat buď jít do nějakého holportu s nějakými regionálními uskupeními, a nebo možná provokativní, ale myslím si, že do nějaké kooperace se sociální demokracií. Že si myslím, že oni sdílí vlastně spoustu voličů a že to je kuriozně zklamaný volič hnutí ANO a volič, který bych řekl, že teďka má hlouběji do kapsy. Takže

0: starostů nebo kontrastarostku. Šli si vybírat komunálního představitele a k senátu šel každý druhý vesměs, protože řekl prostě, mám výhrady k té instituci a tam nemusím. U voleb jsem byl, volil jsem jednou, u těch druhých ne. Tentokrát i u spousty voličů, speciálně hnutí ANO a SPD, ale i dalších protestních menších skupin, protože někde jsme viděli najednou, že na pozici číslo 3, 4, 5 byly různé alternativy, které jste vzpomínal, což v minulosti nebylo, tak šli stejně intenzivně k senátním volbám a opravdu tam jako aktivně promlouvali do toho, koho chtějí. Že vlastně, kdyby platila první kolo volby, tak ten senát je mnohem radikálnější, mnohem naštvanější, mnohem bojovnější vůči vládě. On je jako svéhlavý, ten senát. I dnes, jo, mnozí ministři by vám řekli, jak se bojí do senátu chodit, protože jim tam vždycky umyjou hlavu. Ale tohle by bylo opravdu jako lidové hnutí odporu a hněvu. Myslím si, že nakonec to druhé kolo ukáže, že tam přijde něco kolem 16% voličů, snad vyjma toho hodně sledovaného souboje Miloše Vystrčila a Jany Nagyové. Tam si myslím, že ten oktagon, ta nálada boxu vybičuje k vyšší účasti. A myslím si, že to nakonec pomůže spíš jakoby místním osobnostem a pravostředým kandidátům, protože chodí spíš konzervativnější voliči, disciplinovanější voliči, starší voliči. Takže mimochodem taky se ukáže, v jakém rozpoložení a v jaké kvalitě života jsou teďka aktuálně seniori. Jestli ještě řeknou, hele, tak dejte premiérovi šanci a ukáže se za rok, za dva, ale prostě teďka musíme stáhnout podpatky a vydržet něco ve prospěch společnosti, anebo si řeknou už dost. Prostě tohle jsme nechtěli, tohle už je jako na úkor lidí a budou i tam volit protestně. Ale rozhodně menším počtu než v tom prvním kole.
1: Kolik nebo jak velkou šanci má hnutí ANO proměnit teď ta druhá kola? Bude to, nebo předpokládáte, že to bude, jak se tak někdy děje u nás, všichni proti Babišovi?
0: Počítám, že to bude hodně postavené na výzvách proti Babišovi. Můj odhad, a uvidíme, jak dopadne, teďka postoupilo 17, já typu, že budou nakonec 4 až 5 senátorů, což ale řekněme si otevřeně, že stejně Andrej Babiš bude moct vnímat jako velký úspěch, protože v minulosti se hnutí ANO nedařilo získat jednoho senátora, když jo, se zadařilo, že to byla nějaká místní osobnost, která měla blízko hnutí ANO, tak to byl de facto úspěch. Takže kdyby měli 4-5, tak to můžou vnímat jako velmi úspěšnou misi, protože to povede, ono stejně tam bude převaha koalice Spolu v senátu. On ten senát se zatím dramaticky nepromění, ale tím, že se volby dějí co dva roky a tím, že ta nálada a atmosféra je hodně nakvašená a spíš bude ještě více papiňákem, tak samozřejmě koalici, respektive hnutí ANO, to dává nějaký potenciál do budoucna prostě uvažovat o nějaký silnější roli v senátu, ale jakoby, jak se říká, doťuknout to, jo, nabrat další osobnosti. Ale kdybyste se mě zeptal, opravdu mě takhle z očí do očí řekni číslo, tak z těch 17 já říkám 4-5, když se hodně zadaří.
1: Jak je možné, pane Kubáčku, že kandidáti do senátu, které podporovali významné osobnosti kulturního života. Třeba pan Vetchý, jo, to je prestižní herec, tak podporoval například pana doktora Šarapatku, který to projel na celé čáře. Jak to, že toto nefunguje?
0: Protože se domnívám, že ono to v českém prostředí, a já trošku říkám zaplať pánbu, se ukazuje, že český volič nemá rád návody. A český volič nemá rád, když mu někdo říká zaprvé, co má dělat, koho má volit, na základě čeho se má rozhodovat a kdo je dobrý a kdo je zlý. A tady bych téměř chtěl říct, že možná kdyby kandidoval pan Vetchý, tak možná bude mít větší úspěch i třeba s podporou pana Šarapatky, než pan Šarapatka s podporou pana Vetchého. Ale každopádně, když to vem kolem a kolem, tak prostě takové ty osobnostní doporučení fakt nefunguje. To vám řeknu, že lepší, když vás podpoří místní oblíbený vyhlášený řezník, vyhlášený oblíbený učitel nebo pacient, kterému jste pomohl. Prostě někdo z masa a kostí.
1: Se ti lidé ale z té lepší společnosti nebaví, pane Kubáčku, pozor na to.
0: No, to je, pak to je chyba, protože radši mít po boku dobrého řezníka a mít se dobře a mít načerpáno, co lidi štve a u čeho se radují, a pak možná děláte lépe volby, než nabírat dojmy před Národním divadlem a ve vší úctě k naší kapličce. Ono je to taky rozkreslené.
1: Dobře, řezník, ale třeba pana Šarapatku podporovala nějaká operní zpěvačka, tuze známá, nevím.
0: To všechna čest, to je jako úžasný, a, že, přesně, že řezník, tématu teďka bych se nedotknul, jestli to bylo, mám si, že měl nicko o ten volební úvod.

0: Já si myslím, že Mělník trošku štve něco jiného, než jestli budou mít možnost jako mít volné lístky do opery, a nebo jestli prostě na Mělnicku budou moct dělat lidskoprávní agendu, protože ve vší úctě boji za lidská práva a podobná témata a svobodu vyjadřování. Ale víte, ono se to taky nádherně prokazuje na tom, když místní lidé mají možnost se dovolat, když úřady k ním přistupují férově a spravedlivě, jak mají, když se plní lhůty, které mají, když živnostníci mají dovolání. Prostě já bych doporučil každému kandidátovi, a to nejen panu Šarapatkovi, ale komukoliv, prostě začít na místním tématu, a pokud chce přijít tím, že chce prostě svobodu lidstvu, což je paráda, fandím mu, držím mu palce, ale ať začne nejdřív tím, že začne zajišťovat svobodu mělnickému lidstvu a mělnickým a v dovolání vůči státu, protože senátor je nejen. My tady máme pocit, že tady máme senátory, generální tajemníky OSN. Těch tam máme spoustu, jezdí po světě, různě vyjadřují podpory, ale tak trošku zapomněli, že oni mají být taky lokál ombudsmani, že pokud chtějí taky vyjadřovat někomu podporu, tak by bylo možná fajn taky začít Českou republikou a začít svým obvodem, protože tam je vyslali, tam jim dali tu podporu, a to, že tamhle chtějí převracet Tchaj-wany a jiné, jednak si myslím, že na to taky je potřeba odbornost a odstup a nějaká garance, ale fakt jako taky doma by měli něco ukázat a měli by pomáhat lokálu a místním lidem.
1: Pane Kubáčku, vsadil byste si na to, že vláda Petra Fialy dovládne své volební období?
0: Vsadil bych si z jednoho prostého důvodu. Máte tam 200 poslanců, kteří mají nějakou formou, nějakou hypotéku. Protože jestli něco výborně umí bankovní instituce, tak hnedka v prvním měsíci přiběhnou a řeknou, kdybych byl takovým bankéřem, já vám to odehraju, kdybych nebyl bankéřem Síkelo, ale byl bych takovým civilním bankéřem, tak přijdu a řeknu, pane Veselý, vypadáte spokojeně, veselé, ale vy byste si zasloužil, máte autíčko, tak druhý autíčko. A vy takhle sice nemáte moc času, ale jednak to studio, tak bychom to trošku pozlatili, anebo taky byste mohli jezdit na chalupu.
1: A my se vám o to postaráme.
0: Tak, lodičku, nebo něco takového. Nebo bych vás přesvědčil, že máte do něčeho báječně investovat, uzavřeli bychom nějakou hypotéčku, teď máte ty 4 roky, pravidelný plat, pěkně bych vám to rozpočítal, na co máte nároky, jak vám to bude přicházet. Do měsíce vás mám lapenýho, takhle obešli všechny. A teď si vemte, že máte 200 hypotékářů, kteří teďka takhle okolo sebe koukají a říkají si, hele, jakýkoliv otřes, nedej bože, jakákoliv varianta předčasných voleb, znamená, že my tady taky nemusíme sedět. A to si říkají jak vládní, tak opoziční, čili oni si prostě ten rybník nerozpustí, protože i poslanec, když na to přijde, má složenky a taky chápe, že jsou nějaké životní náklady a že perspektiva prací zase nebude tak růžová, trh práce nám ochladil se, takže jinými slovy, kdybyste se mě zeptali, jestli Petr Fiala bude i na konci premiérem, tak vám řeknu 60 na 40, že bude. Ale jestli se mě ptáte, jestli bude stejná poslanecká sněmovna v té stejné sestavě, možná malinko jiným vládním půdorysem, tak vám říkám, bude, protože hypotéky zvítězí.
2: Beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá, ach, ty jsi krásně živá.

kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází.

jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme, s rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Beru tě do náruče, slyším, jak srdce tluče. Slyším, jak skřivan zpívá, ach, ty jsi krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme, s rukama spletenýma mé vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je...

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: hlavně, že vyhrávám barvami. Zase jsem šťastný jak lež.
1: Co po mně chceš? Pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj.
0: Barevný svět.

0: co bude, až tady nebude, co bude, až tady nebude,
1: to je mě pitomá show,
2: blábová show,
1: šaškové jdou,
2: barevnou naději víc získat svůj,
1: hledáme brod,
2: uprostřed vod,

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. No, a hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách a takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav blav?
2: Blav blav, blav blav, blav blav. Pardon, blav blav. To dělá
1: jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav. Jo, jo. A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud vím, to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku, a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to je. Takže gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečené, mají vestičky, jo. Některý mají motýlky nebo mají různé šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. května to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale
1: se divím,
2: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že co vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
2: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo, ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo, tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuji, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil, budu uražený celý ten rok. a byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam schromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela, jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. Dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říká, že jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, to, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel.
1: Šel?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle. Nebo
1: na
2: jestli
1: tom
2: už
1: záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: Mm-hmm. No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to hrozná, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky... že, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích, jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako jak se říká na divadle tlustou tuškou, jo. Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece. To je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečil, sakra. Jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 5:30. Jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, já chápete? Jsem. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak se nechte pojít. Dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se s tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral
2: no.
1: Blbě.
2: Co to je?
1: Molitán.
2: Je to Molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuji vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
3: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Bartoš. Rodičovskou musíme valorizovat. Podnikatelům bych zatrhl kupovat na firmu Ferrari.
1: To samozřejmě, jako, že to je nějaká komunistická demagogie, to se si nemusíme říkat. Že? S tím Ferrari, to je hrozně zajímavý. Samozřejmě jako první, co je zábavný, je, že kdo používá Ferrari jako služební auto, je policie České republiky, že? To je první historka. Druhá historka je, že já vám řeknu příběh, co to Ferrari, no tak Leoš Mareš kdysi měl, ne, Ferrari asi za 600 tisíc bazaru, tak mu jako zakážem. A nebo řekneme, OK, tak auto nad milion, no, ale když to bude auto nad milion, to už jsme tady jednou měli, tak to bude každá škodovka, ne? To luxusní auto, jo? Které je trošku lepší. Takže a zejména to budou ty elektromobily, ne? To, nebo to zase udělají tak, že my, co platíme tu daň z těch pohonných hmot, tak budeme platit ještě daň jako za luxus a ty s tím elektroautama, který jako mají dotace, neplatí parkování, takže já nezaparkuju před barákem, tak možná taky nebudou mít daň z luxusu, že možná Tesla za 3 miliony není luxusní auto, jo? Ale když se vrátím k tomu Leoši Marešovi, no tak já myslím, že on dělá hodně ekonomiku, já třeba vím, že on jako se mu hodně daří, dneska má jiný luxusní auto, to já nebudu říkat, to je každému pendrek, no a patří to k nějakému stylu nějakého takového jako pošmoderátora, což on je, dělá to dobře, tak mu to jako zakážem, řekneme, že musí jezdit ve škodovce, jako ten člověk vydělává tomu státu víc než tenhle ten člověk, co tady je na té fotce, takže jako proč jako tenhle ten člověk potřebuje Leoše Mareše a závidí mu Ferrari, jo? Čili, že jestli si řekneme, že nějaká hranice auta na odpočet bude 10 milionů nebo něco, no tak to postihne, já nevím, já to nemím říct, 50 lidí, no tak je potrestá, jestli to bude nad milion, no tak postihnou každýho doktora, co má prostě větší auto, protože má děti. A kdo má větší auta, ty offroady, co těmhle těm pirátům vadí, no mají to většinou rodiny s dětma, a my prostě potřebujeme mít děti. Já vím, že spousta těch pirátů je třeba nemá, že si prostě žijou, že jsou to mladí lidi, kteří říkají, já si užiju do 30 let, žiju u mámy, no ale až budou mít jednou jako ty děti, no tak pochopí, že jak se přes Prahu nedá přejet s autem, že to je složitý, že když máte třeba 3 děti, no tak se blbě tahají ty lyže jako metrem, no. Jako, vem si lyže a baťoch a jít do Špindlerova mlýna s 3letým dítětem, tak nám to ukažte, frajeři, jak se to dělá.
0: Považujete to, co říká tady pan Bartoš, za drzost?
1: No je to populismus prostě nejhrubšího, zrna to je ta druhá věc. Jo. Ta první věc je ještě divnější, že to je proti těm ženám, kterých se jako mají zastávat. Tomu totiž, jako on vydal takový graf, já ho kritizoval na Facebooku, protože vlastně ukazuje, že oni jsou proti svým voličům. Jako. Totiž typický volič je nějaká žena, která se chce emancipovat a říká, že s těma pirátama nejvíc říkají ty ženy, že by měly mít stejné platy jako ty chlapy a stejný důchodci. Stejný důchody. Je to jako nesmysl, protože ty ženy už dneska jako poberou v tom důchodu mnohem víc peněz, protože ty chlapy umírají. Že? A ty chlapy mají samozřejmě trošku vyšší důchody a většinou to souvisí s tím, že třeba byli horníci, nebo že tam víc policajtů. Jak to souvisí s tím, že nebyli doma třeba na mateřský.

0: Nitry na rádiu Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a Babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišovo, Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlíne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No, no. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on

0: Premiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane
0: hoře. Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
0: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je. No,
0: to já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
0: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... jenom vás zkusil ťuknout.
0: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
0: No to je.
1: Je?
0: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
0: To je... já jsem... Ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
0: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure? Mhm.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pekarová pochválila počítačovou hru. Neparazitujte na ní, vzkázal ji autor.
2: Paní Pekarová je notorický příklad člověka, který parazituje na úspěchu někoho jiného. Teď to je Daniel Vávra, ale jinak dlouhodobě ten, na čím úspěchu ona parazituje, je ODS. Protože, jak víme, tak ona by se svojí TOP 09 do poslanecké sněmovny s vysokou pravděpodobností nedostala. Takže ona parazituje na tom, že se rozhodla ODS, která přece jenom v těch průzkumech nevychází až tak špatně jako TOP 09, že ji vezme pod svá ochranná křídla. A protože ona nad sebou nemá ten Damoklův meč, že může i se svojí topkou ze sněmovny vypadnout, tak si může dovolit dělat a říkat prakticky cokoliv.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard.
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No na Green Dealu bych třeba šetřil osobně a vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy pokud ty vím, malé
2: tak hnutí ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, tu máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají až, nebo silnou omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal, tolik, co jsem říkal, těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které, ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Mm-hmm. Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, ano, méně rychle zadlužovala Českou republiku než Hnutí ANO, protože Hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte? Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2. Další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6, které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. a také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém dušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně. Ti
1: se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. těch 250
1: Některé
2: eur.
1: Strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No, oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud, to bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda. Radio Xaver.

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Bořek Semrád je lékař, ředitel nemocnice na Brněnsku v Tišnově a také účastník finále o kandidát, respektive o pozici senátora ve volebním obvodu právě Brno a ta západní část Brna, říkám to dobře,
1: ano, Tišnov, přesně.
0: Veverská bytýška.
1: Tíška.
0: Tak, co bude první věc, pane doktore, v okamžiku, kdy se dostanete do Senátu? Nechci říkat, co podniknete, ale za co se zasadíte?
1: Já si myslím, že v současné době je potřeba se asi nejprve zasadit, aby se konečně vyřešila situace s energiemi, protože ten problém přesahuje už naprosto rámec toho, co jsme čekali. Já si myslím, že tady už je ohrožena, nechci říct existence republiky, ale hrozí podle mě úplný krach. Dneska jsem z okolností četl, nevím přesně kde, že se vyjádřil už ředitel firmy Kofola, že zvažují propouštění, zvažují omezení výroby, protože my tady řešíme, mluvíme o energiích, ale na výrobu skla je potřeba ta energie taky a prakticky všechny sklárny v Česku zastavují nebo už zastavili výrobu, protože prostě na to nemají. Samozřejmě v okamžiku, kdy začne kolabovat průmysl a velké firmy, tak budou nezaměstnaní, ale já nevím, z čeho budou dostávat podpory v nezaměstnanosti, z čeho se budou vyplácet sociální dávky, když bude výrazný pokles odvodu na sociální zabezpečení. A to nemluvím o tom, že bude samozřejmě i výrazný pokles odvodu na zdravotní pojištění, což je věc, která se bezprostředně dotýká nás, lékařů a zaměstnanců nemocnic, protože za co budeme léčit. Mm-hmm. Takže já to vidím jako asi nejpalčivější problém současnosti.
0: Vy jste ředitelem nemocnice, pokud vím, tak tam nehrozí nějaká akutní situace ohledně energií zatím?
1: Zatím samozřejmě ten dopad bude velmi, velmi zlý. Na druhé straně za námi stojí Jihomoravský kraj, který prostě své nemocnice, dokud bude moci, tak určitě podrží. Zatím ty signály z kraje jsou jednoznačné.
0: Dobře, ale znamená to, i když tedy je to nějak saturované ty potřeby energií, tak znamená to, že budete nějak šetřit, jste připraveni tak, jak nám říkají naši členové vlády a příslušní ministři a tak, že se musí snižovat teplota v místnosti a tak. Jak je to u vás v nemocnici?
1: My nemůžeme snižovat teploty v místnosti. My samozřejmě nepřetápíme, ale je nějaká minimální teplota v místnosti, která je nezbytně nutná kvůli pacientům. A já si myslím, že naši politici si musí uvědomit, že tam by mohli ležet i jejich rodiče. A stavět se k tomu tak, když řekne paní Adamová Pekarová, že se sníží teplota o 2, o 3 stupně, tak to je naprostý nesmysl. My tím ty lidi ohrožujeme, prochladí se, budou nemocní, mohou na to zemřít, no, mohou mít těžké zdravotní komplikace.
0: Dobře, a nějaká úspora, o které přemýšlíte, abyste, když teda budeme my všichni spořit, tak jestli také budete nějak spořit?
1: Samozřejmě ty úspory musíme udělat, musí se udělat zejména ve spotřebě elektrické energie. Já bych použil to zprofanované heslo, které si pamatuju ještě jako děcko, nesvítí někde zbytečně. Jsem přesvědčený, že budeme muset omezit určitě poskytování některých služeb, jako je vodolečba, která je energeticky velice náročná. Ale ono v těch nemocnicích, ty úspory prostě mají své limity. Navíc nemocnice v energeticky špatné budově, je to stará budova, kvůli tomu, že má památkovou ochranu, nemohli jsme ji zateplit a tak dále. Takže samozřejmě ta energetická náročnost u nás bude vždycky vyšší než u zcela nového baráku.
0: Pozorujete, pan doktore, nějakou nervozitu třeba u pacientů? Nebo u návštěvníků, kteří přijdou na návštěvy za pacienty, jak to bude? Bude dostatek tepla, světla?
1: Ta nervozita u lidí postupně začíná, ale já bych řekl, oni jsou nejvíc nervózní z toho, že si jeden den přečtou v novinách. Bude dobře. Druhý den si přečtou, bude sice dobře, ale jenom do určité míry. Třetí den si přečtou,

0: 92% obyvatel regionu, respektive voličů, řeklo, že chtějí kandidáta z regionu, protože kromě pana Töpfera jsme z toho regionu všichni. Navíc já doteď nevím, jaký má pan Töpfer regionální program, protože měli jsme už spolu 3 duely. Ten první byl v prvním kole, kam pan Töpfer nepřišel. Včera bylo v Českém rozhlase, kde jsem byl taky sám jak sirota, a dnes před několika hodinama na ČT24 jsem byl v tom duelu taky sám.
1: Jak si to vysvětlujete?
0: Já samozřejmě, protože probíhá druhé kolo, jak se nechci nějak vymezovat vůči svému protikandidátovi. Na druhou stranu si říkám, jestli má regionální program.
1: No, já jsem zaznamenal v Mladé frontě vyjádření v té jihomoravské mutaci všech těch, celý ten peloton, tak jak jste do toho šli. A vy tady každý z těch kandidátů vypisujete, co všechno byste dělali pro region jako zástupci toho regionu v Senátu. A pan Töpfer tady má napsáno posílit senátorský klub Spolu. To především proto, že vláda je tak silná, jakou má podporu v parlamentu. A to je všechno. Vlastně jedna takováto věta. Je to taktika, je to volební kampaň z jeho, nebo je to jakási, promiňte to slovo, nafoukanost, nebo co zatím čtete?
0: Já to právě vůbec nechápu, protože i když jsem tím krajem projížděl, a já jsem ten region opravdu projel několikrát, všech 111 obcí jsem navštívil, hovořil jsem s lidmi a já jsem měl pocit, že proti mě kandidují dva. Jeden Četník a Razim, a jeden pan Töpfer. A tak se to tak nějak prolíná, takže já jsem ze začátku si nebyl jistý, jestli vůbec kandiduje, protože všude byly vývězky, přijďte na besedu s Četníkem Razimem. A teprve později se objevily billboardy, že pan Töpfer kandiduje do Senátu. Samozřejmě ta informace předtím prošla médií, ale přišlo mě to takové zajímavé, protože všichni ostatní kandidáti jasně deklarovali svoji chuť jít do toho senátorského klání, měli jasný program. Řekl bych, že ty naše programy se od sebe úplně zásadně nelišily, protože ten nosný bod byl vždy, co uděláme pro ten region, což já považuji za absolutní prioritu.
1: Mně se dostal do rukou ten leták, který mě zarazil také jako člověka, kterému záleží na tom regionu, a tady je napsaný, jmenuji se Tomáš Töpfer, jsem herec, režisér, divadelní pedagog a velitel četnické stanice a Razím. No, předpokládám, že pan Töpfer má určitě nějak vyjednaná autorská práva s Českou televizí a s autory těch četnických příběhů, jak se to jmenuje?
0: Četnické, myslím, humoresky.
1: Četnických humoresek. Ale vám toto nevadí, že se v té senátní kampani zneužije ta role? Proč něco nepodnikáte? Já vím, že to řeší, podle jiného článku v novinách, to řeší už rada pro rozhlasové a televizní vysílání, no ale tak tomu dá nějaké stanovisko až po volbách.
0: Já vím, že ostatní kandidáti, kteří v prvním kole neuspěli, nepostoupili do druhého kola, to nějakým způsobem řešili. Já jsem nepovažoval za zcela korektní se k tomu jakkoliv vůči panu Töpferovi vymezovat. Já si myslím, že volič by si měl udělat svůj obrázek. V okamžiku, když pan kandidát Töpfer nepřišel do žádné besedy, do žádného duelu, ptám se, přijde vůbec někdy k nám do toho regionu?
1: Ano, dobře. Správná otázka, samozřejmě. Pane doktore, co je aktuálně, kromě těch energií, vašima očima největší problém toho regionu, za který kandidujete? Protože předpokládám, že na rozdíl od protikandidáta jste tam místní a záleží vám na těch lidech tam, protože jsou to vaši kamarádi, lidé příbuzní. Tak co vidíte za ten problém číslo jedna hned po energii?
0: Já samozřejmě mám pohled člověka, který se celý život pohybuje ve zdravotnictví, okrajově i ve sportu. Takže samozřejmě já vidím ty problémy přesně v těchto oblastech. Jako asi klíčový

0: Klíčový problém vidím to, že není dotažená prevence v medicíně po těch 3 letech covidu. To je právě ten můj bod mobilní prevence. Ordinace. V době covidu se neřešily žádné jiné nemoci. Neřešila se prevence rakoviny, prevence onemocnění srdce, prevence cukrovky. Podle mě je to časovaná bomba v populaci a je to potřeba extrémně rychle řešit. Já to mám jako asi jeden z hlavních bodů mého programu, protože je potřeba, aby tuto možnost zohlednil zákon o veřejném zdravotním pojištění, aby z nemocnic ty preventivní týmy byly schopny vyjet a vyjet do těch jednotlivých obcí.
1: Já tomu rozumím, ale řekněte ještě, co všechno je součástí té prevence, jak po ní voláte. Vy říkáte, že COVID to na nějakou dobu zastavil a mám tím rozumět tomu, že se jedná o prevenci všech možných nemocí, včetně někdo chodí na to po 50, na to tlusté střevo. Já nevím, co v jednom, v druhém.
0: Samozřejmě my z nějaké mobilní ordinace nejsme schopni udělat pochopitelně všechno. To se musí, já nevím, vyšetření tlustého střeva se musí dělat třeba na specializovaném pracovišti. Ale ten základní vyšetření na onkologické markery z krve jsme schopni udělat, obratem to zpracovat v nemocnici a samozřejmě jsme schopni tak zachytit lidi, u kterých ten problém začíná a je snadno řešitelný. Je to výhodné ekonomicky pro zdravotní pojišťovny, ale hlavně to je výhodné pro ty lidi, protože i ta rakovina, když se řeší úplně na začátku, tak se řeší velice nekomplikovaně a lidé po té léčbě nejsou invalidizováni.
1: Vy jste pracoval nějakou dobu v Vídni v dětské nemocnici zaměřené na onkologická onemocnění. Ano. Je to správně. Jaký je rozdíl mezi takovou nemocnicí v Tišnově a nemocnicí ve Vídni?
0: Tak já bych řekl, že to byla úplně, nechci říct jiná úroveň nemocnice, ale bylo to extrémně specializované pracoviště právě na dětskou onkologii. Byla to, si myslím, jedna z nejlepších onkologických klinik pro děti asi v celém Rakousku. Já jsem tam pracoval jako vedoucí lékař na krčním oddělení, kdy jsme řešili i řadu dalších zákroků, i mimo krční, takže tam jsme dělali takovou malou chirurgii v podstatě s primářem. Zatímco nemocnice Tišnov, tam máme tu druhou část toho spektra pacientů, spíš generaci vašich prarodičů a mých rodičů. To znamená věk od nějakých 75, 80 nahoru. Je to zařízení následné péče, kdy se snažíme ten jejich život zkvalitnit, doléčit onemocnění, které se nedají léčit ve fakultkách. Potažmo v našem rehabilitačním ústavu jsme schopni je znovu rozchodit, rozpohybovat a vrátit je do toho aktivního seniorského života.
1: V okamžiku, kdybyste usedl v Senátu a máte k tomu relativně blízko, protože teď je za pár dnů, respektive za 3 dny, jsou volby na to druhé kolo a vy jste tedy jeden z finalistů v tom obvodě číslo
0: 55
1: je to. 5. Tak samozřejmě budete hlasovat o spoustě věcí, které jsou třeba na hony vzdálené zdravotnictví anebo věcem o které znáte. Setkáte se se spoustou věcí, tak řekněte, co byste si třeba myslel o takové korespondenční volbě? Prošla by vašema rukama?
0: Já jsem zásadně odpůrce korespondenční volby. Já si myslím, že kromě toho, že svým způsobem nejsme schopni zajistit tu elementární věc, že ta vojna je tajná, že ji každý dělá sám za sebe, za plentou, tak je to snadno zmanipulovatelné. Já si myslím, že ty příklady v zahraničí jsou jednoznačné. A myslím si, že ti, kdo ji prosazují, by se divili, že se nakonec může obrátit i proti ním. Já jsem zásadně odpůrce.
1: Takzvané manželství pro všechny?
0: Taky mám zcela konzistentní názor. Já si myslím, že manželství v rámci křesťanské Evropy jako institut svazek muže ženy funguje takřka 2000 let. Rozhodně bych na tom nic neměnil. Myslím si, že je to tak správné. Na druhé straně si myslím, že v rámci registrovaného partnerství je řada legislativních věcí, které ještě nejsou dořešeny a které by se dořešit měly.
1: Takže pro nebo proti?
0: Registrované partnerství ano, manželství ne.
1: Horkovod z Dukovan do Brna, to teď začíná být velké téma a určitě ho budou řešit politici. Je to pro vás cesta?
0: Tak horkovod z Dukovan do Brna je projekt, který teoreticky vznikal při stavbě dukovanské elektrárny. Doteď jsem nečetl jedinou ekonomickou rozvahu. Samozřejmě myšlenka je to velice dobrá, ale já se chci podívat prvně na ty čísla, jestli je to projekt, který se vůbec má šanci kdy zaplatit.
1: Vztah České republiky a české politické, myslím tím té vrcholové reprezentace ke konfliktu na Ukrajině? Jak to vidíte?
0: No, já si myslím, že válka je to nejhorší řešení vždycky. A nezúčastněné státy by se měly primárně snažit o to, aby se ta válka zastavila, aby se začalo jednat. Protože já, když to poslední dobou vidím, tak mně to připadne jako takový sportovní zápas. Lidi různě fandí, ale tam umírají malí děcka a to je prostě špatně.
1: No, vy říkáte, válka je špatně, ale válka tady je, nebo na té Ukrajině je. A co teda posílat Ukrajině zbraně? Může se stát, že o tom budete hlasovat, tak ať vaši voliči, pane doktore Semrády, vědí, jaký je váš postoj. Posílat peníze na zbraně, posílat zbraně, anebo iniciovat jednání, jestli vůbec v Čechách je někdo takový, kdo by tu sílu měl?
0: Já si myslím, že Česká republika, a nechci podcenit naši vlast, ale opravdu není velmoc ani evropského formátu, takže si myslím, že my asi na té Ukrajině nejsme schopni být tou jednací stranou, která přijme Rusko a Ukrajinu, aby si sedli ke stolu, ale myslím si, že minimálně by se dalo využít předsednictví v Evropské unii, aby tam jako partner jednala Evropská unie a snažila se tu situaci sklidnit. Jako posílat zbraně do válečné zóny mě připomíná hasit požár petrolejem.
1: No a Evropská unie, jste spokojen tak, jak se věci mají, nebo vystoupit a nebo reformovat? Co myslíte?
0: Já si myslím, že Evropská unie je dobře, že je. Ve své současné podobě to připomíná byrokratického molocha, který řeší pouze sám sebe a vysloveně škodí národním státům, ale rozhodně nejsem pro její zrušení, ale zásadně reformu.
1: To by znamenalo zásadní reformu co? Zeštíhlení nebo odebrání části pravomocí?
0: Odebrání části pravomocí rozhodně by byl proti tomu, aby členské státy nemohly cokoliv vetovat. To je v ten okamžik, jako všechny menší země přestávají být rovnocennými partnery.
1: Takže zachování veta.
0: Zachování veta. A myslím si, že Evropská unie by měla řešit ty klíčové věci. Volný pohyb osob, volný pohyb zboží, nějakou společnou evropskou armádu, společnou ostrahu evropských hranic, páteřní síť dálnic, ale opravdu by neměla zasahovat do našeho života tak, jak teď ten byrokratický moloch zasahuje.
1: Říkáte si o vysoký post, prestižní člena Senátu. Je podle vás Senát důležitou institucí, anebo byste jako občan, protože občanem zůstanete po volbách tak, jak tak, si uměl představit, že naše země by Senát neměla?
0: Já si myslím, že Senát je důležitou institucí. A je zajímavé, jak se mnozí politici snaží Senát znevážit, protože ten Senát opravdu by měl být tou protiváhou jak parlamentu, tak prezidenta. Měl by vracet špatné návrhy zákonů do sněmovny. Problém je, že když jedna strana má, nebo jedna koalice má většinu ve sněmovně a má tu většinu v Senátu, tak samozřejmě se navzájem podrží. Navíc v mnoha případech je Senát za odměnu starým vysloužilým matadorům ze sněmovny, což je špatně. Pokud ten Senát nebude složen z převážně odborných a nezávislých osobností, tak v životě tou protiváhou nebude. Takže já si myslím, že tady je potřeba vysvětlit tu funkci Senátu a přimět lidi, aby do toho Senátu opravdu chodili volit. Ale samozřejmě ten zájem sněmovny je, aby ten Senát pokud možno byl takový poslušný doplněk, kterým se protáhne cokoliv, a to je špatně.
1: Jistě se vás budou v Senátu ptát na váš pohled na média veřejné služby, tak zůstaňme jenom u Českého rozhlasu, u České televize. Jste například pro navýšení koncesionářských poplatků?
0: Určitě ne.
1: No ale když by televize ukazuje se, že v případě televize budou peníze chybět, tak jaké nabízíte řešení?
0: Já si myslím, že Česká televize by v tomto případě se měla víc snažit o to, aby některé věci byly součástí placených kanálů nebo placené pořady, protože další navýšení koncesionářských poplatků povede pouze k tomu, že lidé se budou odhlašovat, Česká televize bude řešit, zda mají nebo nemají přijímač a vydělají na tom exekutoři, což podle mě není ta správná cesta.
1: Držím vám palce, pane doktore, za pár hodin to začíná druhé kolo senátních voleb obvod 55 a doufám, že se tady za čas uvidím s Bořkem Semrádem, co by senátorem. Mějte se hezky a díky za to, že jste přišel.
0: Naschledanou. Já bych chtěl požádat všechny obyvatele Tišnova, Ivančic, Rosic, Bystrce, Žebětina, Kníniček, Borovníka, Dolních Louček, a těch všech dalších obcí, aby opravdu přišli volit. Aby přišli volit v pátek a v sobotu v druhém kole senátních voleb. Je to 15 minut. Těch 15 minut ovlivní vás život na 6 let dopředu. A volte člověka, za kterým je vidět, že v regionu něco ukázal. Nevěřte slibům. Děkuju.
1: Naším hostem byl Bořek Semrád.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně. Já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu. A to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem jako upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který, mm-hmm, co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě Motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že Motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za Motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, ale myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z Motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. prostě to je těžký.
1: Ale on
2: já
1: řekl
2: nemohu,
1: povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce, z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Už jsi zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek.
2: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana
1: Berana. Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak se samozřejmě dostaneme. Máme interní průzkumy A ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě. To je...
1: Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít volba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano.
1: A kolik procent vám to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze spoluprávy, jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan minister Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství kolega zřejmě i budoucí říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnilo názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená ale WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Že? Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby. Hmm.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
2: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s Maďarskou, s Polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
2: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě
1: velké věci.
2: Budou sedět ještě velké
1: opravdu?
2: Věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem, s Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Ale ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalajlámu přeci potom poškozují ty vztahy.
2: Ano.
1: I ty obchodní.
2: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
2: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá. S Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačilo v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
3: Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Je to tak, Severe?
1: Je to tak.
2: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války?
1: Nebo? Já jsem, a ano.
2: Jo?
1: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
2: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
1: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
2: Jo?
1: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
2: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
1: Jaká ostuda?
2: Vy jste nikoho nezvolili.
1: Až jak kam spěcháte?
2: Co? Nebo se těšil na novýho generálního ředitele?
1: Ale tak nechte se chvilku napínat.
2: Ježíš, Maria. Jakoby toho sněbou na Xavre masakr padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
1: No je to, pane Holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz.
3: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

pomoci. Drž se mě za ruku v zimě této, snadné a lehké nebude to. Kdo jiný líp to ví, nežli my, vyhnaní do tmy.

poví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad, jediný.

0: námi půjdeme a milost nad námi. Přes rokle výmoly, přes jámy půjdeme.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád do toho zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. To, ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno. To svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď jsme teda, teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá jako, a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: Tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? Kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: nechtěli
2: my.
1: Být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu a Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem a proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou tehdy polostátní a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a Teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když se řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: A to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, když zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Jo? Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unii byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
2: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČES, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČES se stal plně státní firmou?
2: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude. To přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
2: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud jí hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm-hmm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem, no, a tak dále.
1: Děláme, děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
2: Děláme z nich nepřátelé, ano. No, a najednou těch třídních nepřátel, na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale na o průmyslu a energetice neví nic.
2: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět.
2: Jo, rozumět.
1: Tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku, ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo, protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
2: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
2: Nasledanou. Hraje vám rádio.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím, pane Macinko.
1: Já vás taky.
0: Dnes je 1.7.2022.
1: Slavíme.
0: Slavíme?
1: Slavíme, tady. Koukám, že slavíme dneska. Slavíme. Slavnostní den v České republice. Vstoupil duch Evropské unie do Česka.
0: Já jsem se vám ráno probudil a měl jsem takovou povznesenou

0: Tak to si, to když jsme teďka ty předsednictví, že jo, tak je potřeba, aby si lidé cítili se jako platnější občané Evropské unie, protože si budeme muset zvykat teďka, no. Denně budou dvě letadla lítat tam a zpátky do Brusele, plný úředníků, prostě kvůli já nevím čemu. Miliony se budou vydávat za summity, kde si přijedou sem jezdit, udělat fotografii, jako různí lidi, o kterých ani nevíme, co jsou zač, prostě, ale vládnou někde. To bude bezvadný tady. Kolony papalášů se budou prohánět po Praze, prostě s policejníma majákama, takže budeme se muset obrnit. To bude bezvadný prostě, no. Vlaječky budou v oknech skoro jak za socialismu, všude. Nebudou ukrajinský, no, ale teďka evropský.
1: Já k tomu mám dotaz na vás drobný, protože vy jste takový vzdělaný člověk. U nás v baráku vedle výtahu dole je nástěnka. A ráno jsem to zkoumal a je tam pouze pozvánka na domovní schůzi a jinak spoustu místa. Myslíte si, že bych tam měl udělat něco takhle v laječku, máme předsednictví a tak?
0: No, to by
1: počítá
0: určitě...
1: se to, abych to nedělal zbytečně.
0: A když si to vyfotíte a dáte si to třeba na Facebook, tak určitě vám za to dá někdo nějaký bezvýznamný plus, jo. Je to možná jednou z těch priorit toho předsednictví, jo. Ono jako obecně, jo, aby jsme to tady tak zbytečně zase jako nekarikovali, jo. Ono to předsednictví je taková hračka na hraní. Hračka na hraní, kterou ta Evropská unie dává těm jednotlivým zemím, aby jako se utužoval ten kolektiv.
1: Družba by byla.
0: Družba. To není o družbě. To není o družbě. To je o tom utužit vlastní mužstvo. To znamená, sice tady vláda se holedbá, že budeme mít nějaké priority a něco chceme v té Evropě změnit, anebo dosáhnout, nebo zařídit. To vůbec není pravda. Je to o tom, že celé to předsednictví je na půl roku okno příležitosti, jak vychovávat vlastní lidi k tomu, aby měli tu Evropskou unii radši. Třeba jako, že teď sice tam na té vaší nástěnce nic není, ale když to pánové z vlády naši dobře udělají, tak tam třeba za měsíc nebo za dva vy sám iniciativně dáte v angličku.
1: Za měsíc? Tady to tam bude dneska odpoledne, pane Macinko, no, pošlu vám
0: MMSku. Vy jste uvědomělej
1: Evropa,
0: jste uvědomělej člověk, jo, ale prostě, no nevím, no, prostě bude to stát spoustu peněz. Celé předsednictví, ale ta hra na to,
1: peněz
0: že se něco...
1: Peněz
0: je dost.
1: Zdroje jsou.
0: Je to hrozný. Je to hrozný, protože vláda, která tady má řešit a starat se o problémy lidí, tak teď bude říkat, nechte to, my teď na to nemáme čas, inflace moc, my víme, ale nemůžeme, protože teď předsedáme, jo? Vládní krize, ne, nemůže být vládní krize, teď předsedáme tý EU, aby nebyla ostuda, jo. Ale víte, tušíte, která země měla předsednictví před náma? No, vy to víte, ale já to teda prozradím divákům, že to byla Francie.
1: Francie, jo, taky Francouzáci.
0: Víte, kdo měl předsednictví před Francií, čili jako loni na podzim?
1: Jste mi přišel zkoušet, nebo?
0: Ne, víte, já vím, že vy to víte, jo, já to jenom prozrazuju divákům, že to bylo Slovinsko, jo, Jugoslávie, jo. No a teď si pamatuju, že k nám přišla na návštěvu u nás do institutu Václava Klause, kde se občas pohybuju, tak tam přišla na návštěvu se představit nová, myslím, že to byla marocká velvyslankyně v České republice. Jo, oni jsou, tak ty diplomati jsou takový zdvořilí a vždycky, když se přijdou na tu misi, tak kromě toho, že přijme, předá ty pověřovací listiny prezidentu republiky a potká se s ministrem a s premiérem a tak dál na různých akcích, tak někteří z nich, ti zdvořilejší, jdou na takovou zdvořilostní návštěvu i k bývalému prezidentovi, si tak prostě popovídat o té zemi a tak. Jo. No a ona přišla s tím, že no vy teď budete ta předsednická země a tak. A my jsme si říkali, vlastně jo, to je pravda, to budem. A teď se jako nám došlo, že my tam nikdo vůbec netušíme, kdo v ten moment, loni na podzim, jako má to předsednictví, jo. Že nám to bylo úplně jedno.
1: Že to nikoho nezajímá.
0: Tak jak to vůbec nikoho nezajímalo v České republice, kdo je předsednická země v listopadu loňského roku, že to bylo Slovinsko, což ta marocká velvyslankyně samozřejmě věděla. My tam jako jsme to teda, myslím, že až na doktora Weigla, který ví vždy

0: úplně všechno, tak jsme to tam prostě fakt nevěděli nikdo. A takže úplně stejným způsobem probíhá české předsednictví v těch zbývajících zemích Evropské unie. Těm lidem je to úplně ukradený. My nijak nezáříme, tam to nikdo ani neví. Pochybuju, že někdo ve Finsku nebo na Kypru to ví. Možná někteří lidi ve Švédsku, který bude mít to předsednictví, až my jako jim ho odevzdáme na konci letošního roku.
1: Prosím vás, a tomu podnikateli Redlovi je to tak jedno, nebo myslíte, že to kočíruje z té vazby, to předsednictví?
0: Tak já nevím, počkejte, kdo je ministr spravedlnosti, ten by měl mít
1: to... To je pan Blažek.
0: To není z té jejich strany, ne?
1: To je Don Pablo. No tak to je jedna parta.
0: No jako, řekl bych, že ono to předsednictví jako fakt stojí hodně peněz, jo. To jsou fakt miliardy. Miliardy se utratí za všechny možný prostě summity a zařízení, logistiky, cateringy, chlebíčky, kaviáry, jo, a tak šampaňský, aby prostě když přijedou až z Brusele, tak aby tady nebyli jako chudých příbuzných, tak se jim to musí ukazovat, že my jsme tady ti jako totálně top. Takže ono to fakt stojí a prostě utratí se, takže já si myslím, že tady ten stan se teď jako profiluje dost jako velmi jako zájmová organizace. Starostové sobě.
1: Starostové sobě, ano.
0: A tak si myslím, tak. Že no, tak to bude zajímavý se. A mají dost ministrů na to, kteří všichni se tam budou tomu věnovat. No.
1: Tak a jdeme na témata. Putin má stále důvěru každého desátého Čecha. No to se mě nezdá. Vy znáte někoho, kdo věří Putinovi ještě?
0: Já myslím, že to je docela dobrý výsledek.
1: Jo?
0: To je docela dobrý výsledek, protože, jako dobrý, no pro Putina je to velmi špatný výsledek.
1: Myslím, no.
0: Protože vzpomeňte si, u nás byl nejpopulárnější politik třeba v uplynulých třeba dvou dekádách. Mladá hvězda sociální demokracie Stanislav Gross. Já myslím, že on měl někdy prostě v těch vládách sociální demokracie, ve kterých působil po někdy v roce 2003-2005, tak jeho popularita se tehdy vyšplhala až na nějakých 80 nebo 82%. Jo. Opravdu to byl fenomenální. Jo. Tak ještě v roce 2004, někdy v březnu, měl prostě pořád jako téměř 70% popularitu mezi českou populací. O pár měsíců později se mu to začalo nějak zadrhávat a stal se prakticky nejméně populárním politikem v České republice a měl asi 18%. A to bylo úplně absolutně dno. Jo? No a tak tehdy jsme si říkali, jako já přece neznám nikoho, kdo by toho, kdo se měl rád. Takže jestli Putin teďka se dostal ještě hůř než ten Gross, tak to myslím, že jako je dobrá zpráva o české veřejnosti, špatná zpráva pro Putina, no ale já stejně si myslím, že to je úžasná práce, úžasné práce naší vlády, našeho vrchního cenzora, vyplnili ty weby, ejhle, hned mu spadla popularita.
1: No jo, no, je to tak. Ale
0: jinak si to neumím vysvětlit, jo? Jinak jasné. Prostě ta propaganda, ty prokremelská média, tady to tepou a teď jak je vyply, hnedka už mu to kleslo.
1: Cítím tu ironii, ale hlavně víte co, pane Macinko, já mám obavu, že to je Putinovi úplně jedno. Nebo to čte?
0: Čte, určitě.
1: Sedí tam někde v nějakých lánech u Moskvy podobný, něco tam budou mi dáču, on jezdí na dáču určitě, tam to... A pozor, v Čechách, každý desátý.
0: Určitě to čte. Fakt, určitě to čte, protože mu to tady pracuje přece síť těch ruských špionů.
1: Jo, takhle, jasně.
0: Napojených na tu ruskou ambasádu. Ty jsou tady pořád. Sice jsme jí dost vyhostili, ale oni jsou tady furt. Oni jsou tady pořád a pracujou. Já to vím to z vlastní zkušenosti, že ruská ambasáda pracuje. Mně se to stalo, když tady prezident Klaus napsal nějaký text pro Mladou frontu Dnes o tom, že prostě se mu nelíbí, když jako se furt válčí, střílí se lidi, zabíjejí se lidi, vraždějí se lidi. Tady ten pán to tam tomu velí, aby se ty lidi furt střílili, ale nikdo nevolá potom, aby byl mír nebo aspoň příměří. Jo, což někteří takový ty nakrknutí komentátoři z jednoho hnutí Ekonomia, nebo nakladatelství Ekonomia, hnedka začali křičet, že to je mírový štváč, protože je štve asi tím, že mluví o míru. No nicméně ruská ambasáda pochopitelně tohle to zaznamenala, přeložili to do ruštiny a vyšlo tady ty texty, jako vydávají to v ruských jako novinách, jo. A já jsem to poznal, že mě v momentě, kdy to tam vyšlo, tak mě začalo volat prostě ruský telefonní čísla a chtěli jako komentáře a tak dále, jo. Tak jsem normálně chtěli rozhovory s Václavem Klausem a tak. On ten samozřejmě nikdy v životě žádný rozhovor žádným ruským novinám nikdy neposkytnul, že na to kašle, ale je vidět, že ruská ambasáda a špioni Ruska v Česku nespí. Takže jestli toto je zpráva, nepochybuju o tom, že tam ta vrázka, jedna, která mu tam teďka jako přibyla, tak je tady za to, že ho Češi nemají rád.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Labamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Česká a americká country na rádiu Xaver.
5: Country.
6: The absolute best.
5: All the time.
4: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No, moc.
2: Co, holci?
1: Je to tak, holci. Na kolikáce to, paní Karlo, máte dneska?
2: No, dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
2: No, vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako... To jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No, oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No, on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No, něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu ze noblesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí, musím to říct. Protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu ještě další dovolená?
2: No, dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikáce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to, představte si, mám na 7 a něco. Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt, jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadí v letadle?
2: Ne, bude to v zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon? Nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky.
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: A vy jste nešel na tojtojku?
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak
2: no.
1: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Ale prý ten pronájem je docela drahý.
1: A jak pronájem? Abyste no vlastně pronájem,
2: ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: O.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk, muž, žena, nebinární, muž, nebinární a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna, prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy. Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělej zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru. A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem jak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
2: Já takže myslela ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
1: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno, prostě zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
2: Tak to musela být pěkná paní.
1: Jako no, šikovná
2: dcerka.
1: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
2: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
1: No a ale škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
2: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
2: Jo.
1: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojkách.
2: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
2: Nebo ani jeden. Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
2: Ty bláho.
1: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
2: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
2: No ne, to já, mě to to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomene, takovou
1: Karol,
2: tu placatou.
1: Já tuším, kam měříte. Já jsem tak jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
2: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
2: Dokud nezapadala.
1: Tak.
2: No.
1: Tak.
2: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako půjdou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina, když byla. Vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
2: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionierském se z toho dělali různý srandy.
2: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
2: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat.
2: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
2: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Tak za nás bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
2: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
2: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo, jo, jo, jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
2: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
2: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. No. No, máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci
2: Trampové.
1: My jsme
2: tak zhruba stejně staří.
1: Teď vy jste paní Nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to
2: tojtojku.
1: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
2: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
2: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeně?
2: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
2: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už
2: to
1: vysílá?
2: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah, já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v
2: Ulici? Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
2: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to pravdu.
2: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na majera.
1: Jako Honza Zeman.
2: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No a potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
2: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědi, Rytina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
2: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
2: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabule cti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
2: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takovýto husarský kousek?
2: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne.
2: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
2: Fakt jo, to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
2: Flígr Konečná.
1: Opatrná.
2: Jo, opatrná, ano, Flígr, ano.
1: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
2: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
2: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlobarona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
2: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
2: No, nedáme, no.
1: A ze Kašový. Flígr opatrná.
2: Paní Jechová, na to nemůžeme zapomenout, na to kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
2: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
2: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
2: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to jedno, ne? Když se nedíváme.
2: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
2: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
2: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: To je to poslední, ne?
2: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to hrozně chtěl slyšet.
2: Já nevím, tak umím na spaměť spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená, to bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
2: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
2: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
2: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
2: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
2: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
2: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
2: Ty jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Belavista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, no, lupiš dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
2: Jo, tak.
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
2: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
2: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
2: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
2: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
2: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
2: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takový ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
2: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
2: No, ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Ale jak, já si myslím, že se je sněmovny pořád.
2: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
2: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
2: O jeden.
1: O dva se sekla. Protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
2: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
2: No právě proto, že si všichni zatopí. Tím ona, tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
2: Vidíte to? Aha. My jsme ji tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali... Jako co?
2: No. Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem...
2: Pardon.
1: Ona vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
2: Jste pokřtěnej, Xavere, ode dneška.
1: Klidu, já jsem paní Karol, já nemám
2: nebudete žádný, mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
2: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
2: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No, a ona v době, kdy vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty, no nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
2: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
2: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
2: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
2: ano.
1: Tak nic nedělat.
2: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
2: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
2: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
2: Ano.
1: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
2: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
2: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No, to je velká čtyřka.
2: To je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
2: to
1: Spolu.
2: To je koalice Spolu, tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
2: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No, to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
2: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty... co se jakoby oddělujou.
2: No.
1: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtařová a Reichl.
2: To jsou přeběhlíci.
1: No.
2: A pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
2: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
2: No, to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
2: Ne?
1: To už je moc.
2: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neumíral.
2: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo po vodní.
2: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodňový.
2: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
2: jo. To
1: jo. Možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
2: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
2: Já nevím.
1: Že bych si vzal pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
2: Mějte se krásně, nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Prosím vás, vizuální tady agitace naše, květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Sever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu, to o mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Dneska takový jo. Krédo vznešený.
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, Jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89 nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace. Bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se... On je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A Tohle je fakt. Jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
2: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském hradě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistoporovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle a tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských, ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Tento ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, a premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě Nejříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci bitcoinů s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se sušetřila o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snažili překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky. Takže
2: To je jedna věc, to, jasně. A druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalice, ale to jsou hrozně důležité věci. Vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No ale i 1 euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako,
2: to je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc při jištění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně. To si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico. Samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za první nemáme. To je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině. Čiže to je náš dluh. A druhá věc je ta pomoc, prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu, Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád, a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky, což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to by bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začali ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: Nula sem, nula tam.
2: A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Viděl jsem ji téměř nahatou, jenom v plavkách stála před chatou. Viděl jsem ji téměř svlečenou, tak jsem se seznámil s růženou. Mé oči kloužou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy, představil jsem se jí country boy a zeptal se jí na nejbližší spoj. Chci se totiž dostat k Hodonínu, chtěl bych vystudovat veterinu. Mé oči kloužou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Už 2 roky jsem tu u kolína a nesvedla mě dosud žádná jiná. 2 roky jen o růženě zpívám, ve spánku se chvíli na ní dívám. A potom kloužu se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Tak jsem praštil Nobelovou cenou, zítra ráno jedu za růženou. V tom však pošťák přináší mi psaní, abych více nepomýšlel na ní. Abych šel klouzat se, kde se mi zlíbí, že ruší předešle všechny své sliby. Ojojoj, country boy. Přesto jsem se za ní vypravil, za pár hodin vlak mě dopravil. Dopravil mě prakticky až k ní, netušil jsem, že je gravidní. Mé oči kloužou se po nových tvarech, které jí způsobil v Karlových Varech. Ojojoj, jiný boj. Ojojoj, country boy.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: toto jsou přešlapy, které nakonec bych... Chvilku si z toho děláme srandu, ze svetru a...
1: Ale když ona mluví, ale politika je hodně o symbolech. Strašnou neuvěřitelnou symboliku.
0: A její
1: prostě vyloženě, nebojím se říct, hloupost se ukázala ve chvíli, kdy ona byla na tom Tajvanu. Mluví tam o hodnot demokracii, my nesnášíme Čínu a já nevím co všechno. A fotí se pod fotkou Chiang Kai-sheka. Jako to, jak já jsem to viděl, se nevěděl, jestli mám smát se, brečet, nebo nevím, co mám dělat. Samozřejmě ironicky myšleno všechno, jo. Prostě to byla taková neskutečná symbolika, že?
0: Ještě mi řekněte, to je ještě taková speciální, teď takový speciální téma posledních dnů. To manželství pro všechny. Všichni mají pocit, že se k tomu musí vyjadřovat, že k tomu mají co říct. Je to věc, která vás zajímá? Nebo je vám to jedno vlastně?
1: Takhle, jedno mi to určitě není, zase v tom vidím určitou symboliku, protože si myslím, že manželství i po té právní stránce, tak biologii nezměníte, přírodu nezměníte a děcko může prostě splodit jenom muž a žena. A že by to i po té právní stránce mělo mít nějakou tu výhodu. Na druhou stranu, pokud by šlo, já nevím, třeba o nějaké dědictví a tyhle ty věci, tak pokud to teď není, protože já se přiznám, že to nevím, jak velký nepoměr tam je, protože vím, že je nepoměr, ale nevím, jak velký, tak o nějaké to narovnání těch právních věcí, jako to dědictví a podobně, tak tam bych určitě s tím problém neměl. Ale pro Boha, ať se to nejmenuje manželství. Já tady vidím v tom to, že někdo, jak si říká, někdo se zhora tady vymyslel takovouhle blbost, aby se lidi o tom bavili a především odvedli pozornost od toho, co se ve světě skutečně děje. Takže není to pro mě bezvýznamná věc, ale myslím si, že jsou. A teď obzvlášť, jak všechno, co se i u nás, i ve světě děje, že jsou ve světě důležitější věci.
0: To určitě, no, ale tu agendu...
1: Ale pokud by měl říct manželství pro všechny, jako tak, ještě tak, jak je to formulované, tak, jak je to předváděné, tak říkám určitě ne.
0: Jste, Tomáši, to, čemu se říká odborně hrdý Evropan?
1: Já už si slyším slovo odborně, začínám se smát. Když vidím někde v novinách slovo odborník, tak si, a není tam přitom kolikrát žádné jméno zmíněno, tak si říkám, no tak kdo to asi mohl být, jo. Ale jak říkáte, hrdý Evropan, já jsem především hrdý Čech a tu, když jsme v Ostravě, taky hrdý Ostravák, jo.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.

0: Každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
1: Fakt?
0: Jo.
1: A teď jsem tady, Ksavere.
0: No teď jste tady, ale jako už to podezření zůstalo.
1: No jo, ale Ksavere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
0: Ano, to vidíte.
1: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
0: No tak to se tak sluší, no.
1: No, tak aspoň blackout.
2: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát, říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko, než

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbabile, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím, co Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická
1: čeština. No, ale krásný slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojišti?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma. Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míň. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě? Mimochodem?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jednom. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris?
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným, to je úplně někdo jiný.
2: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ne, pro ti, co mají radar.
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor.
2: Ano.
1: Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
2: optimistické zvolání. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz. Rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
2: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne, já to znám od tebe vždycky u kafe.
2: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
2: V 50. letech byl boj proti buržoázní genetice. A jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedena topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoázní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tímto pičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů. No a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
2: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Hraje vám rád.

0: Petr Janíček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Řekněte, pane Janíčku, jak je pro vás, pro člověka, který za to zodpovídá, za chod podniku, tak těžké udržet, řekněme, ty hygienické požadavky. Navíc dnes jsou všelijaké nemoci, které se šíří, nemyslím jenom ty pohlavní, ale covidem počínaje. Jsou nějaké, řekněme, speciální požadavky nebo nějaká speciální opatření na tu hygienu a na ten provoz, který by mi zaručoval, že si od vás něco neodnesu?
1: No, spolíháme hodně na, dá se říct, takový i ten lidský činitel u těch lidí, u těch klientů, která tam přichází, protože samozřejmě, co se říká třeba pohlavní chorob, tak každý trošku je soudnej sám za sebe. My nemůžeme kontrolovat, jestli tam opravdu někdo přichází už s nějakou chorobou nebo nějaký, s něčím jiným, ale prakticky my tam máme k dispozici ochrany. Lidi, když jsou s někým jiným, tak samozřejmě mají možnost se chránit a dá se říct, že v tomhle tom se hodně spolíhá na tu inteligenci a na ty lidi, kteří tam přichází, že opravdu nebudou tam naschvál šířit nějaký, jakýkoliv choroby. Naopak se stává, že lidi mají klasickou virozu, tak nám volají, že nemůžou přijít, že se omlouvají a takhle by to asi mělo být.
0: Co to je pokoj pro nováčky?
1: No,
0: ti musím projít, když k vám přijdu jako nováček.
1: Tak nemusíte.
0: Přijímač takový.
1: Ne, to je přitom, když vás provádíme, tak vás seznámíme se všema prostorama, které tam jsou. A tenhle ten pokojík je hodně vlastně pro ty lidi, když přijdou u mě poprvé, tak je to vždycky jiný svět. A my se trošku dokážeme vcítit do toho, jak oni asi vlastně to cítí a že ten začátek je pro ně hrozně těžký. Ne teda úplně pro všechny, ale pro většinu nich je to takový, že chtějí pozvolně. A tenhle ten pokoj je vlastně udělaný tak, že z něj vidíte do vedlejších pokojů a můžou tam být jenom sami. Takže oni můžou pozorovat tu atmosféru kolem a nemusí být vtažený do toho, že vedle nich někdo je přímo na posteli a tak.
0: Teď tomu nerozumím. Oni mají svůj pokojíček?
1: Ten pokoj má v okna,
0: vozovka, okna
1: do vedlejších pokojů.
0: Do vedlejších pokojů.
1: A oni vlastně můžou pozorovat to dění v těch vedlejších pokojích a přitom jsou sami. A samozřejmě, když potom už uznají za vhodný a můžou se teda projít i oni po těch pokojích sami, ale ten začátek, že nejsou hned hozený mezi ty ostatní, aby nějakým způsobem se dokázali do té situace, do té atmosféry dostat.
0: Jako když dítě chodí na zvykání do té mateřské školy na začátku. Využívají to všichni?
1: Všichni ne. Jsou lidi, kteří nějakým způsobem to berou tak, že chtějí být takoby u těch situací hned z začátku. Oni nemusí být takoby hodně blízkou u ostatních. Oni můžou být na tom pokoji třeba vzdálenější od nich a jsou taky v tom prostoru. A nepotřebuje hned každý být úplně v jiné místnosti.
0: Ale jsou lidi, když který... tam usnu, pan Janíčku, v tom pokoji. Říkáte, že tam je hodně postelí, tak já si to celkem můžu představit.
1: Já mám pocit, že lidi tam nejdou spát.
0: No nejdou, ale to víte, jako gentleman dneska. Jsi unaven po celodenní dřině? Stane
1: ne,
0: se to někdy?
1: Stane.
0: Jo?
1: Tak my to zjistíme většinou jakoby v té už skoro k zavírací hodině, že někdo tam nějakým způsobem si odpočinul, takže usne. Neděje se to často, většinou spí jenom jeden partner, ten druhý ho má potom na starosti, aby se o něj postaral. Ale neděje se to nějak často. Tohle to opravdu ty lidi tam přijdou jakoby nějak prožít ten večer a je to takový něco, co přičem se neusíná zrovna. Takže já si myslím, že tohle je opravdu z hlediska, jak byste říkal, že třeba je člověk opravdu hodně unavený, je tam pozdní hodina, nějaký alkohol, tak to může někoho jakoby zmást do nějakého jakoby únavy a tak. Ale myslím si, že tohle není běžná věc, která se tam děje.
0: Zaznamenali jste někdy účast dívky nebo ženy, kterým se odborně říká prostitutky? Že tam přijde někdo, kdo tam vyžaduje úplatu za sex?
1: To zase není takhle. Tam jako když v fuzovkách, to jak jste řekl, že prostitutka nebo společnice a tak, tak to spíše je jinak, že tam přijde muž a vede si sebou doprovod, aby se tam mohl dostat. Takže když tam můžou jenom páry, tak on si vlastně tu ženu nějakým způsobem někde sežene a přijde tam s ní. My to můžeme těžko nějakým způsobem rozpoznat.
0: Protože... Ne, to nemám na mysli. Mám na mysli spíš to, jestli u baru sedí nějaká Irénka.

0: tak to řešíme, protože my nechceme, aby tam vlastně tyhle ty páni takhle se tam dostávali.
1: No, vy jste majitelem Fantasy klubu, šéfem toho celého podniku, to znamená, jste podnikatel.
0: Ano.
1: A nepochybně na vás také doléhají teď ty potíže, kteří podnikatelé mají, to znamená ceny energií a já nevím, co všechno. Jak to dopadne na návštěvníky vašich swingers party? Bude se vířivka vyhřívat na méně stupňů, jak říkala paní Pekarová, bude se pouštět třeba jenom chvilkama, bude mít světla? Tam se zcela vážně. Zasáhne to i váš biznis?
0: Tak, že by tam lidi chodili ve dvou svetrech, je nesmysl. Ale my se snažíme ten komfort a to všechno, co tam je, neomezovat, aby vlastně lidi nezjistili, hele, ono se něco děje a něco je jinak. Takže vířivka vůd bude mít 37 stupňů, bude tam teplo, bude tam obsluha, budou mít k dispozici jídlo, bude se tam svítit. Takže tohle to nechceme, aby nějakým způsobem postihlo ty lidi. Nám pomůže, když tam bude chodit víc lidí než míň, takže nechceme to vlastně přenášet na návštěvníky. A vůbec, že by se nějakým způsobem z naší strany omezovaly nějaké energetické výdaje a že by jsme tam něco škrtili.
1: Takže že by na chodbách a na toaletách má být méně stupňů, do toho zkrátka nejdete. To je.
0: Ten prostor je vytápený našima klimatizacema a je vytápený jako celek, takže ono se i tohle to nedá jakoby oddělit přímo, takže by jsme někde měli chlad. Tam vlastně ten vzduch proudí po celém prostoru a ohřívá se centrálně, takže...
1: Pozorujete, pane Janíčku, postupem času, postupem let, proměnu pohledu českých občanů, nás Čechů, na tento způsob, řekněme, zábavy, protože vy už jste to tady zmínil, že třeba v Německu a v některých zemích je to zcela běžné a nikdo se nestydí za to, že si tam zajde. Před pár lety, před 10 lety, nevím, jestli bychom takovýto rozhovor dělali, tak pozorujete, že už to začíná být uvolněnější?
0: Určitě. Je to v tom, že to téma začíná být normálnější. Hodně lidí už to zažilo a je schopno o tom říkat pravdu. I samozřejmě hodně lidí si to nechává pro sebe, protože je to furt takový jakoby střet s tím civilním světem. Ale prakticky nedělají lidi nic špatně. Jo, je to otázka normálního způsobu, dá se říct, chování. A jak to víc lidí nějakým způsobem zažilo, tak to dává občas mezi ty svý kamarády a posouvá tu rovinu informovanosti dál. A my jsme tady 15 let a za tu dobu opravdu tam bylo hodně lidí a nejenom u nás v klubu, jakoby, ale i v České republice se to dostává, jakoby, hlavně ty mladí dokážou asi se o tom bavit víc sdíleně než jakoby starší lidi. Je to, působí to vlastně v té generaci tak nějak, jakoby, že se dokážou bavit o všem víc, normálnějíc, než když je nějaký 45-50 letý podnikatel v nějakém postavení, aby se o tom někde zmínil v pracovním kolektivu, je to složitější asi. Ale ty mladí, jak mají takový ten hektický trošku život a dokážou cokoliv a berou to kolikrát jako hele, super senzace, jsou nadšený, tak to ještě pošlou víc mezi lidi. Tohle to je hodně o těch subjektivních pocitech, které jsou, ale šíří se to mezi lidma a i ty informace, které lidi přicházejí s nimi, tak jsou čím dál víc, jakoby víc v tom reálu.
1: Co byste poradil lidem, kterým to vrtá hlavou a chtěli by to zažít? Na jednu stranu se stydí se to říct třeba partnerce nebo partnerovi, a tak co jim radíte?
0: Nejjednodušší asi, aby přišli. Je to takový samozřejmě hrozně obtížný krok asi přijít do nějakého prostředí, který absolutně vnímají s obavama, ale nic jim nehrozí. Jdou tam opravdu sami za sebe. Když budou celou dobu jenom na baru, nikdo se na ně nebude dívat, že to je divný. Jo, můžou tam být jenom opravdu se svým partnerem, projít se, ten prostor vlastně, nebo ten čas tam strávit jenom spolu a vidí tu atmosféru, ty situace, které tam jsou a dokážou víceméně potom to zhodnotit a říct, hele, je to tak, je to špatně, hodíme se sem, je to podle našich představ. Takže bez toho osobního zážitku to asi nejde. Jo, těch reklam nebo videí je hodně a ty videa jsou, jak jsem říkal, kolikrát spíš odpuzující nebo jakoby pro hodně žen, ale ta realita je mnohem přijatelnější. Ale každý samozřejmě není na to 100%

0: to by chodilo mnohem víc. Je na to určitá část lidí, která, když už se o tom baví a nějakým způsobem začne zjišťovat po internetu, jaké jsou tady kluby, možnosti, tak se pár informací přes recenze, přes třeba i někoho, kdo už byl na akci, tak se dokáže k těm informacím dostat. Ale je to opravdu, že hodně lidí s tím bojují. Ty předsudky tady jsou v té společnosti a ne každý je schopen se s tím vyrovnat a je tady vždycky ten partner. Jo? Jak jste říkal, i ty muži k tomu mají trošku víc natročeno, jakoby tu ženu tam trošku jakoby přesvědčujou, aby tam s ním šla. Ale není to špatně. Jo? Je to otázka poznání a i ten muž vycítí potom, jestli ta žena se tam cítí dobře, nejde jí tam ublížit. Jde tam za nějakým zážitkem a i pro ty ženy je to zážitek. Jo? Je to takový, že naopak, dostaneme se možná k té jedné z prvních otázek. Tam, když někdo chce přijít, tak vlastně samozřejmě iniciativnější většinou je muž. Stává se to i obráceně. Ale ta žena z toho nemá negativní zážitek. Naopak mnohem větší, protože těch zážitků to není jakoby těch 10 minut, 5 minut, co má doma, co jsou lidi zvyklí jakoby a hotovo, protože v tom pozdějším už vztahu a tohle to už opravdu to není celovečerní záležitost kolikrát a lidi by i rádi, ale tam v tom klubu se to stane opravdu, že celý večer mají možnost se nějakým způsobem eroticky bavit, i ty věmy jsou tam jiný. A i pro ty ženy je to mnohem intenzivnější než ten domácí sex. Takže to, když zažijou potom, tak i oni mají tendenci jakoby se tam vracet. A bylo takový dobírčení, že je hrozně těžký dostat ženu na swingers, ale ještě dostat ji ze swingers. Takže tohle to je takový, že ne u všech žen, ale opravdu hodně lidem nějakým způsobem padá trošku kámen ze srdce, když to zažijou a mají takový ten způsob, nebo víceméně na ně to dopadne tak, a výsledkem je to, že říkají, kdybychom to věděli, tak jdeme mnohem už dřív, že s tím třeba půl roku bojovali, než se vůbec tam do toho klubu dostali. A je to škoda, je to hrozně dlouhá doba, kterou mohli tak nějakým způsobem prožít a je to opravdu velký skok asi. Já nevím, jako když má někdo klaustrofobii z toho, že má letět panákem nebo někde odnikat skočit, když to teprve zažije, tak pak teprve nějakým způsobem něco překonal a tohle to je taky velký skok někam jinam, i když my víme, že to není nebezpečný, ale těm lidem se to těžko vysvětluje.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Česká a americká country na Radio Xaver.
3: Country. The absolute best. All the time.
2: Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho Května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody. který má určitě ten pán v hlavě. Našli ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže
2: to je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo.
2: Ten méně, jo. Tak když jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se.
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuji v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: To radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani jsem měla to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Ne, já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
2: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. A já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Tak jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Tady ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
2: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, strplní lásky, chodíte na Petřín.
2: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne. To ne. Čtete literaturu.
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Domníváte se, pane Vlášku, že může jít také o to, tu hodnotu třeba těch aktiv anebo toho samotného zlata vytlačit někam na okraj, aby to prostě už nikdo nebral vážně?
1: No, samozřejmě,
0: třeba i uměle snížit tu cenu?
1: Samozřejmě, když vytvoříte centrální digitální měnu kontrolovanou z jednoho místa, tak bez pochyby to naznačuje, nebo minimálně může vzniknout vážné podezření, že to je o tom získat větší kontrolu. Eliminovat ostatní vlastně platební jakoby prostředky, získat větší kontrolu a dohled nad chováním třeba lidí a nějakým způsobem možná se snažíte i pomocí toho řídit. To samozřejmě toto riziko tady velmi jako vzniká. Můžeme si použít jiný příklad. Já jsem zmínil tu naftu do vašeho auta, teď nechci predikovat, na co jezdíte, možná máte hezký elektromobil, to nevím, ale vypadá to, že spíš ne. Nicméně může to být něco jiného. V rámci Green Dealu třeba je potřeba snížit oxid uhličitý a ty krávy ho produkují hodně, takže vy třeba, já teď nevím, jestli nejste vegetarián, ale možná jste, ale třeba jste si koupili už moc hovězího ten měsíc, tak se to taky třeba nekoupíte. A nebo další varianta, máte nějaký špatný politický názor, chodíte na nějaké divné demonstrace, tak už ten lístek nekoupíte na ten vlak, abyste tam dojel, ku příkladu. A nebo, ještě jedna varianta mě napadá, podporujete nějaké nezávislé médium finančně, změní se režim, který už toto nebude tolerovat, ale ten záznam digitální u vás existuje a může to pro vás znamenat případně nějaké restrikce.
0: A nebo taky naopak.
1: A nebo taky naopak.
0: V budoucnu někdo zjistí, že podporoval někdo XTV a dostane medaili.
1: Já v to pevně doufám.
0: No tak zatím v tom vidíme víc nevýhod než výhod.
1: Jednoznačně.
0: No a v čí prospěch to je? Kdo je tím velkým bratrem?
1: No v principu...
0: Jako chce to ta Ursula, nebo kdo?
1: No zdá se, je to nějaký globální trend. Protože to není jenom paní Ursula, ale je to, jak jsem zmiňoval, tady 114 zemí světa, které o tom uvažují velmi vážně. 60 zemí to testuje, takže zdá se, je to nějaký globální trend a pravděpodobně může být to nějaký zájem globálních bankéřů, bych si dovodil. Jo, protože není to zájem jedné země, jedné vlády, evidentně je to projekt globální, takže pravděpodobně zatím budou nějaké globální zájmy.
0: Já si pořád naivně myslím, že bankéř má staré pořekadlo, že keš je král, ne?
1: No, to bývávalo.
0: Pak už to není bankéř.
1: To bývávalo.
0: No, počkejte, jakože už to neplatí?
1: No já když bych si vzal citát Amšela Rothschilda, tuším, někdy z začátku 20. století nebo dokonce 19. století konce, tak on říkal, dejte mi moc nad tím, vlastně když to budu parafrázovat, vyrábět peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Říkal už tehdy, jo, před více než 100 lety, kdybychom se podívali, co říkal Henry Ford, tak ten říkal, že kdyby lidé věděli, jak funguje finanční systém, tak druhý den ráno je revoluce. A kdybychom se podívali na takový můj oblíbený citát jednoho významného autora amerického, který celý život studoval FED, Federální rezervní systém, tak ten potom, co o tom napsal několik knih, prohlásil, že FED, že Federální rezervní systém není ani federální, nemá žádné rezervy, není to systém, je to spíš zločinecký syndikát.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD. Už je to rozhodnuto?
2: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluju už delší dobu.
1: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje?

0: kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu, to je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
1: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
0: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny, a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: mandle a rozinky, prosím tě, uděj se štěstíčko malinký. Prosím.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
3: Už jsme tu zas, Ksavere.
2: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo, či?
2: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
2: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
2: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou, no, jo?
2: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksever, já to nebyl.
2: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
2: A co to?
3: Já kradu, já se beru, co můžu líto, o mě víte.
2: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
2: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
2: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
2: Dneska jo.
3: Krédo vznešený?
2: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
2: No tak mám to takhle v zádech.
3: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
2: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
2: No tak tam to je s ním.
3: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
2: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
3: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
2: I Bolek zastal. Byl.
3: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
2: Byla na Masaryčce to bylo, jo?
3: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
2: No, vy jste tam byl?
3: Nebyl. Já musím pracovat.
2: Ale co jste to za reportéra?
3: Já nejsem reportér už dávno.
2: Tak ne?
3: Ne. Já musím se živit Ksavere a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
2: Na Ukrajinu?
3: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
2: Já jsem posílal hodně na tu Ukrajinu.
3: No. Víc než jsem.
2: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
3: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
2: To
3: tak
2: říká.
3: Na mě, jo. Mezi elitou.
2: No tak mezi, no.
3: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
2: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
3: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
2: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
3: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
2: Problém každé kampaně.
3: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
2: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
3: Chytlý už chcete říct?
2: Cože?
3: Chytlý?
2: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
3: Jo?
2: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
3: A jak zdravíte?
2: Dobrý den. Aha. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
3: To jste byl vy?
2: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
3: Jo? No a
2: já jsem
3: postavíte?
2: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
3: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
2: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
3: to je ale lepší zase.
2: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
3: To určitě.
2: A těm lidem jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
3: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
2: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
3: Já vidím, co páchá.
2: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
3: Voliči.
2: Občané.
3: Plebs.
2: Mluvím za náš obvod, jo. Lepra 5. Jako jo.
3: Za váš dům, za váš výtah.
2: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
3: No já taky. A vy agitujete v domě?
2: Já agituju hodně.
3: A děláte výlet poctivě?
2: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
3: A.
2: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat, oni tady nebudou volit.
3: A tam cítím trošku ironii, Xaver.
2: Jak to?
3: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
2: Ale já jsem hodnotově řekl, že jsou poctiví.
3: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
2: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
3: Xaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
2: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
3: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
2: Bojíte se?
3: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
2: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
3: Roste?
2: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
3: no určitě nenávist taky.
2: Strach?
3: Ale strach a nenávist
2: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
3: No?
2: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
3: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
2: To nevím.
3: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
2: To není možný.
3: Víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
2: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi.
3: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
2: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
3: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
2: No jasně.
3: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
2: Ale ta ostuda.
3: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
2: ale
3: to tohle dokázal.
2: Někdo ne.
3: Co?
2: Tomu dělal schválně někdo ne.
3: No, Rakušan. Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
2: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
3: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
2: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
3: Slovenský premiér?
2: Premiér.
3: Nevíte, jak se jmenuje.
2: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
3: Jo.
2: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlap, ne? Bo ne?
3: Pojďte, mě by...
2: Já bych tam nejel, pane.
3: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
2: Těžko vysvětluje.
3: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
2: Jo? Něco jako paní Nerudová?
3: No to ne, tak to je blbuše, ne?
2: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
3: Ale hloupá.
2: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
3: No, sál, tak
2: že Maďarsko tam nejel.
3: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
2: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
3: no tak
2: čekal.
3: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
2: No ne, ale teď se snaží.
3: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
2: Nemohl, jo.
3: No.
2: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
3: To byl, no jasně.
2: Byl, jo.
3: No
2: jasně. Dostal vízum, jo.
3: dostal vízum, jo. Jo.
2: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
3: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se k té ceně můžete přiblížit.
2: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
3: To je borec, co? Pojďte se na ně.
2: No.
3: Ten plán, co? Vidíte to?
2: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
3: Já myslel tady s panem Foltým.
2: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltým? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
3: No, Ksever, jasně.
2: To tam je, jakože ta podoba i na
3: člověka
2: neštěstí.
3: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
2: No tak...
3: Neposlali ho sem?
2: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
3: A to se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
2: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
3: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost dál trestno. Chápete, jak je to možný?
2: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
3: To jsem ještě... nevěděl.
2: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
3: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
2: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo Minia, nebo jak se jmenuje.
3: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
2: A ten zvoní prej.
3: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
2: Do homilia.
3: No. Soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zmetr.
2: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
3: Já je to...
2: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
3: Ten Vítek je borec.
2: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
3: No to já se divit
2: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
3: Když bude vládu skládat kdo?
2: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
3: Spolu.
2: To jsou takový moje teorie.
3: Já vím.
2: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
3: Jaké?
2: že se dostanou komunistky?
3: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
2: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
3: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
2: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
3: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
2: No.
3: Ty bych vás i urazil, ne?
2: No. Já se bojím, že...
3: Já se na něj musím dívat.
2: Na koho?
3: A na plukovníka.
2: Ale on je dobrý.
3: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
2: A jak to?
3: Ta funkce měla trvat půl roku.
2: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
3: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
2: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevím, jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
3: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
2: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
3: No tak.
2: No to mi řekněte jeden.
3: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
2: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne.
3: Komunikační karty, Xavere.
2: Trouba, no to je...
3: Komunikační karty.
2: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch.
3: Podle mě jede satiru ten člověk.
2: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
3: takže
2: ještě...
3: Takže ne sama, ale i, jo?
2: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
3: Jo.
2: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
3: Není to ten, co mu říkají Gucci?
2: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
3: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
2: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
3: Taková trošku drahá.
2: Tak já šiju u mistra Mejty.
3: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
2: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
3: To jasně.
2: Tak jasně. To je klan, Gucci je film, ne?
3: Taky, dobrý.
2: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
3: Jo?
2: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
3: Blížíte se k tomu, jasně.
2: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
3: Jako zvonit, zvonek. Jo?
2: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
3: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
2: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
3: co zvonil?
2: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
3: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
2: Ten už zazvonil i na ty
3: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
2: To nevím.
3: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády?
2: Pan Klíma.
3: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
2: No a zvonek roku dáme, ne?
3: Zvonek roku.
2: Máme první dva kandidáty.
3: Jo.
2: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
3: Knedlík.
2: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
3: Knedlík. To je Knedlík.
2: On se jmenuje Lipavský.
3: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
2: Kdo
3: on celém světě známe jako Knedlík.
2: Jak to?
3: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
2: Dobře,
3: Knedlík.
2: A jak by říkali mě teda?
3: Ne, jak jste vážená, je, jste tak, vážená figura.
2: Tak, říkali mistr třeba.
3: Tak.
2: Tak, tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se vám, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
3: Z diplomacie.
2: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
3: No nebuďte slušné.
2: Ne, je to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
3: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
2: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
3: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
2: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
3: No.
2: Nebo to pan
3: Knedlík,
2: ministr. Knedlík je hrozně ponižující.
3: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
2: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
3: No. A já to říkám.
2: Prostě.
3: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
2: No. Nebylo to hezký už.
3: No tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
2: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
3: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
2: No tak, jasně, pane
3: Dolče. On už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
2: Fakt?
3: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec.
2: Mm-hmm.
3: A on se chová jako kdyby.
2: A je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
3: On je trošku hustej.
2: Jako zbabělec, neříkej to.
3: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
2: No formální.
3: No, diplomacie není úplně neformální, jako, že jo.
2: No,
3: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
2: Nějakou. No neříkej tomu knedlí.
3: Je to knedlí.
2: Ale je to tak zlý, pane holče.
3: No tak je to takový jsem věrný.
2: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
3: Já vím, tak vy jste.
2: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
3: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
2: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
3: Hm?
2: Já jsem knedlíček.
3: Vidíte.
2: Ale játrové jasný.
3: Nok.
2: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek.
3: Tak promlouval není možná úplně.
2: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
3: No ten si to zaslouží, to je jasný.
2: Mám to udělat?
3: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili, tak fajn.
2: Za Lipavskýho se trošku stydím.
3: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
2: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
3: No. Že je blbuše?
2: No, tak to já nemám rád.
3: Tak.
2: Dneska je 15. května.
3: Já jsem Xaver, mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nahlepkuju.
2: No to jo, to vy
3: Knedlík, blbuše.
2: Tak.
3: Se na to budu muset dát pozor.
2: Jak se jmenuje pan Lipavský. Vlastík?
3: Já jsem říkal Mastikulka.
2: Ne, tak to se tady napíše, tady jsem musí psat.
3: Jasně, Jan Lipavský.
2: Jan, Honza.
3: Honzí.
2: On je bakalář, ne?
3: Já nevím. Tak si víte, jak si říká.
2: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
3: Já taky ne, Xavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
2: A navíc a ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
3: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
2: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
3: Takový krysařík, co?
2: Za všechno, co říká.
3: Jo. Za všechno, čím je.
2: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
3: no,
2: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
3: no,
2: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
3: No tak Vítek. Víte, jak jste si to osvojil.
2: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
3: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
2: Je to pravda?
3: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
2: Ukaž to tady možný.
3: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
2: No, tak je něco na tom, no.
3: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
2: Cože?
3: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
2: Já nevím, na co se
3: ředitel.
2: Železný...
3: Jakubovi.
2: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
3: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
2: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
3: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
2: No to je jasné. No.
3: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
2: To je dobrá idea, ano.
3: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
2: A ještě příspěvek na manželku.
3: Jo. Alena Ravítková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
2: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
3: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
2: Jak které? No. Ale některé.
3: A pan Xaver má super.
2: Super účest.
3: Kostky nebo? A hosty.
2: Má super jednoupky.
3: Stejničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
2: Co?
3: Jednoupky.
2: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několika, takzvané utopence.
3: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
2: Co to je dneska?
3: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
2: Je to.
3: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
2: Jako
3: správné?
2: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
3: Tak se vede, tak už se zradikalizujete taky a vypněte to tam.
2: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
3: Archiv dejte XTV.
2: Jo, a archiv to je něco jiného.
3: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
2: Já stojím.
3: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
2: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
3: Jo. Anna Ravítková na Wilsonku od Azalky, Nadežda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
2: Jsme to my.
3: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Sávra, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
2: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
3: Volební kampaň?
2: Protože teď.
3: Teď jedete satiru, ne?
2: Teď jedete o všechno.
3: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
2: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
3: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
2: Ne.
3: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
2: No tak někdo mu to třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
3: Jo.
2: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
3: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
2: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
3: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
2: drzej není vůbec.
3: Že musí pokračovat dál v tom boji za pravdu. Demokracii za pravdu.
2: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
3: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
2: Ne, tam jsou ty brožury.
3: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
2: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
3: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
2: Tak vy jdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
3: Jo.
2: Ok. Tak si, a máte karty?
3: Mám, to víte, jo.
2: Plný auto.
3: Jo.
2: Tak se těším na příště. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Hraje vám Radio Xaver.

0: Radim Panenka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Radim Panenka je novinářem, prvním zástupcem šéfredaktora Parlamentních listů, také předseda Česko-srbské asociace. No a muž, který se o problematiku Srbska a věcí okolo dlouhodobě zajímá, vím, že píšete knihu taky. Kdy bude hotová kniha?
1: Doufám, že co nejdřív, ideálně do Vánoc, uvidíme, jestli to stihnu. Mm-hmm.
0: Čím to je, pane Panenko, že vás jako píšícího novináře tak z ničeho nic přitahuje Srbsko?
1: Není to z ničeho nic, ten zájem trvá 15 let, možná bych řekl, necelých. Datuje se to zhruba do toho roku 2008, kdy Kosovo jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku. Navzdory stále platným normám mezinárodního práva si získalo určitou podporu ve světě. Dá se říct víceméně západním světě, protože ten takzvaný stát Kosovo uznává zhruba polovina zemí světa, polovina členských států OSN, a v současné době Srbsko pracuje diplomaticky na tom, aby některé státy, které jsou ochotné třeba na základě změny vlád, změn postojů v zahraničně politických záležitostech, rušily tato uznání Kosova.
0: U nás je to teda zatím tak, že Česká republika uznává Kosovo jako samostatný stát. Vzhledem k tomu, co o té historii teď nedávné všechno víte, je to chyba?
1: Z mého pohledu je to jednoznačná chyba. A vzhledem k tomu, že právě Česká republika má tento svůj oficiální postoj, tak je to chyba ještě horší, protože my jako Česká republika, jako Československo, jako dřív České království jsme měli historicky, tradičně přátelské, blízké vztahy se Srbskem, ať už bylo to Srbsko republikou jako dnes, nebo právě také královstvím. Takže z mého pohledu je to daleko horší v těch vzájemných vztazích, než když Kosovo jako samostatný stát uznává, řekněme, Německo nebo Spojené státy.
0: Jaké jsou teda aktuálně teď vztahy České republiky se Srbskem?
1: Upřímně řečeno, mě by to taky docela zajímalo, protože současná vláda Petra Fialy se k této problematice nebo k této otázce nějak nestaví, nebo oficiálně, veřejně nějak nestaví. Celá řada předchozích vlád udržovala blízké přátelské vztahy se Srby. Padaly nejrůznější sliby, že Česká republika bude silně podporovat snahy Srbska přidružit se k Evropské unii, že se bude snažit například po boku dalších států, Polska, Maďarska nebo Rakouska, jestli se nepletu, lobovat za přijetí Srbska do Evropské unie. Ale pokud tedy mám správné informace, tak od poslední změny vládní garnitury se nic takového neděje. Spíš naopak, bohužel, jsou vidět signály, které svědčí o tom, že ta podpora je směřována právě tomu takzvanému státu Kosovo.
0: Může to být důsledek toho, že Srbsko nechce podporovat sankce vůči Rusku?
1: Může to být jedním z důsledků. Přesně tak. Nicméně to můžeme jenom spekulovat, ale nepochybně to může být právě tím důvodem, což u nás sice nikdo neřekl nahlas, na rozdíl například od německého kancléře Olafa Scholze, který při nedávné návštěvě Bělehradu na tiskové konferenci řekl, že pokud Srbsko chce vstoupit do Evropské unie, musí uznat Kosovo jako nezávislý stát, na což se mu v přímém přenosu od srbského prezidenta dozvědělo odpovědi, že to nikdy neudělá, ale že chápe, že to německý kancléř říká, a že tedy, aby si on dělal svou práci a my tedy Srbové, říkal si, budeme dělat tu svoji.
0: Vy, pane Panenko, jako člověk, který se tím zabývá do hloubky a roky, tak jak si vysvětlujete, že Srbsko se nechce připojit k těm sankcím na jedné straně a na druhé straně by rádo do společné evropské rodiny.
1: Tak samozřejmě nejsem srbský představitel, ale na základě toho, jak já čtu tu jejich situaci a vzhledem ke známosti jazyka sleduju denně veškerá média v Srbsku, vyjádření politiků a tak dále, tak pro Srbsko je to otázka, řekněme, ekonomického přežití za prvé a za druhé nálad obyvatelstva, protože Srbové měli historicky velmi blízké, těsné vztahy s Ruskem, které jsou dány nejen, ale i tím, že jsou to oba pravoslavné národy, byť oba ty národy mají svoji pravoslavnou církev, nikoli společnou. Nicméně jde především o ty ekonomické záležitosti, o ruský plyn a celou řadu dalších věcí, protože, a to mnozí srbští představitelé zdůrazňují také, když mluví směrem k Bruselu například, s tím, že vy nám říkáte, abychom se přidali k vašim protiruským sankcím, ale my už teď vidíme, že ty sankce likvidují vás. Vy nás vyzýváte, abychom se k tomu připojili a ztratili tak, řekněme, levné energetické suroviny, ale vy nám je nejste schopni nahradit a co my potom budeme dělat. To je určitě jedno z těch hledisek.
0: No a jak předpokládáte, že ta věc může dopadnout, protože vy říkáte na jedné straně, že některé země by měly zrušit to uznání Kosova, no ale ta nálada třeba tady uvnitř Evropy a Evropské unie není tomu.
1: Já jsem říkal, že Srbsko pracuje na tom, aby některé země to udělaly. Některé už to učinili v minulých letech. Srbský minister zahraničí opakovaně řekl, že už má podepsané nebo schválené dokumenty některých vlád, že tak učinili, ale zatím to nezveřejní a nechávají si to pro případ, že přijde třeba nějaká další krize. Co se týče České republiky, tak nevím, jestli si vzpomínáte, nebo možná jste zaregistroval naposled, když byl prezident Miloš Zeman na státní návštěvě Srbska, myslím, že to bylo na podzim 2019, kde jsem byl také, takže jsem to tam osobně slyšel několikrát, zdůraznil nebo vyjádřil se v tom směru, že bude usilovat o to, aby česká vláda

0: zcela jistě oprávněně spojeno s takovými nešvary nebo kriminálními činy jako obchod s drogami, obchod s bílým masem, obchod se zbraněmi. Z Kosova odcházelo mnoho bojovníků bojovat za Islámský stát, vraceli se tam, byly tam výcvikové tábory. A v současné době česká diplomacie pracuje naopak na tom, aby Evropská unie zrušila víza Kosovu, takže jestli nechceme mít kontrolu nad tím, zda například do České republiky, do Německa nebo jinam přijdou bývalí bojovníci Islámského státu, tak jim zrušíme víza. Hmm.
1: No, z druhé strany je to tak, že tu a tam najdete v médiích nebo relativně často, že ten jejich prezident Vučić je považován, myslím tím toho srbského, za diktátora. Jo? Tak na druhou stranu diktatura, že to bychom tak nějak nechtěli, pane Panenko.
0: Tak ano, máte pravdu, že i v některých českých médiích se to objevuje. Když to čtu, tak se usmívám, protože víte, nejde jenom o tuhle záležitost, ale o celou řadu komentářů k Srbsku v řadě českých médií. Počínaje Českou televizí, kterou vy pečujete v radě, tak tam mnozí redaktoři rádoby zasvěceně vypráví o Srbsku, o Kosovu a přitom o tom nevědí vůbec nic, říkají blbosti nebo dokonce nepravdy, což jsem si mnohokrát při sledování jednoduše ověřil. Takže jedna věc je mediální obraz a druhá věc je realita. Aleksandar Vučić byl letos v dubnu po druhé zvolen srbským prezidentem. Po druhé vyhrál v prvním kole, což může být jeden z těch důvodů, proč některá média na západě o něm mluví jako o diktátorovi nebo jako o jeho režimu, protože nevzpomínám si, že by na západě bylo běžné, že by tam nějaký politik požíval takové obliby, že by si ho občané zvolili v prvním kole. Mm-hmm.
1: No a vy teda na to máte názor opačný, zjevně, že to je demokratický vůdce Srbska.
0: Tak vyhrál v demokratických volbách, jeho strana vyhrála po několikáté demokraticky parlamentní volby. Jestli tam volby probíhají úplně stejně jako v České republice, já jsem u nich neasistoval, já jsem je tam nebyl kontrolovat, ale nepochybně v případě, že by tam byly nějaké vážné nedostatky, tak by na to nejrůznější organizace v Evropské unii dávno upozorňovaly.
1: V polovině letošních letních prázdnin to bylo trošku dusno na hranicích. A já tady mám článek z 1.8., tedy z 1. srpna. Co se tam vlastně přihodilo? Už to vypadalo, že se připravuje převrat?
0: No, pokud byste vycházeli jenom z některých článků, tak to tak mohlo vypadat.
1: Já se vycházím z toho, co mi řeknete. Vy jste znalec.
0: Ano, z jiných článků to vypadalo, že srbská armáda se chystá vtrhnout do Kosova a osvobodit ho, nebo tady bychom četli okupovat, ale vzhledem k tomu, že Kosovo je historické území Srbska, kolébka státnosti, náleží mu podle platného mezinárodního práva, tak nepochybně by to nebyla okupace, nicméně samozřejmě by to byl ozbrojený konflikt, který si Srbsko určitě nepřeje. V žádném případě si ho nepřeje srbský prezident, který dlouhé roky pracuje na tom, aby Srbsko vyvedl z ekonomické chudoby způsobené válkou, rozpadem Jugoslávie, bombardováním. Celý ten problém, nebo ty konflikty, potyčky, nebo jak to nazveme, na přelomu července a srpna vznikly na základě toho, že představitelé kosovsko-albánské moci se rozhodli, že zruší platnost srbských osobních dokladů, to znamená občanských průkazů, registračních značek vozidel Srbů, kteří žijí především tedy na severu oblasti Kosova a Metohije, jak se plným názvem to území jmenuje. Z toho důvodu, aby to mohli prezentovat po mém mínění, že je naprostá jednota, že nikdo tam nepoužívá značky jiného,

0: státu, tedy toho státu, komu to území podle práva náleží. Nicméně samozřejmě Srbové a to, jak ti, kteří tam žijí v naprosté většině, tak politické vedení to absolutně odmítalo. S tím, že slyšeli jsme vysvětlení, že se kosovští Albánci snaží etnicky dočistit Kosovo, a aby znechutili Srbům na severu život, vyhnali je odtamtud a neměli tam žádné problémy s nimi nadále, no v uvozovkách problémy, protože je to jejich území, jsou to jejich domy, pozemky a tak dále. Srbsko se snažilo všemožně diplomaticky podnikat veškeré kroky, aby tomu zabránilo. Představitelé kosovských Albánců to odmítali s tím, že tvrdili, že 1. srpna tedy všechno tohleto vejde v platnost. Nakonec to v platnost nevešlo. Ukázalo se, že kosovští Albánci nejvíce slyšeli na radu amerických přátel. Vydali prohlášení krátce po půlnoci, že na základě doporučení amerického velvyslance v Prištině se rozhodli ta opatření odložit. Ona to v reálu nebyla úplně tak doporučení, si myslím, protože není úplně typické, aby když, pokud by tedy byli skutečným státem, tak si neumím představit, že jste premiérem reálného uznávaného státu, chcete učinit nějaké důležité rozhodnutí a abyste ho neučinil, tak vás na úřadu vlády o půlnoci navštíví americký velvyslanec a řekne vám, abyste to nedělal. Mm-hmm. Tak pokud je někdy něco takového možné, tak určitě ne v normálním, suverénním, uznávaném státě.
1: Najdeme nějakou paralelu s tím, co se dělo a děje Srbsko, Kosovo a Rusko-Ukrajina?
0: Paralely určitě najít můžeme. Jednoduchá základní paralela, i když já úplně ta srovnání nemám rád, že nikdy nejsou přesná, ale alespoň zhruba, tak ten základ je v tom, že Rusko narušilo územní celistvost Ukrajiny a v případě Srbska je rovněž narušena územní celistvost, protože nemá plnou kontrolu nad svým územím, kterému náleží, kterému garantuje stále platná rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244. Tu rezoluci z roku 99 nikdo nezrušil a ta říká, že území Kosova je součástí srbského státu. Nicméně celý politický západ, když to tak nazvu, podporuje pravý opak. A když zmíním opět srbského prezidenta Aleksandra Vučiče, tak on v současné době, když na něj tlačí, aby jeho stát zavedl rovněž sankce proti Rusku, tak říká, vy na jednu stranu den co den opakujete, že není možné, aby nikdo narušoval územní celistvost Ukrajiny, což je naprosto v pořádku, ale to, že je narušována už více než 20 let územní celistvost Srbska, vám nejen nevadí, ale ještě dopodporujete. Takže je to buď pokrytectví nebo dvojí metr, ale ať je to cokoliv, tak to znamená, že mezinárodní právo neplatí pro všechny, že možná víc platí právo silnějšího, jinými slovy, že se mezinárodní právo, nebo že na mezinárodní právo se státy nebo velmoci odvolávají jenom v takových chvíli, kdy jim to vyhovuje. A pokud je to tak, tak to můžeme rovnou z toho mezinárodního práva si udělat s prominutím toaletní papír, protože buď platí pro všechny, nebo neplatí vůbec. To jsou potom zákony džungle.
1: Kdo pozoroval CERKOT v průběhu té covidové pandemie, zaregistroval, že Srbsko jako země patřila mezi premianty, co se týče vakcinace, očkování. Jak si to vysvětlujete?
0: Vysvětlení, aspoň z toho, co jsem v té době...
1: Zavedena kázeň?
0: Nešlo ani tak o kázeň. Šlo o to, že vy si na to určitě dobře vzpomínáte, jaká byla situace u nás. Měli jsme nedostatek vakcín dlouhou dobu. Začalo se těmi nejstaršími a člověk třeba v mém věku čekal, měl tehdy šanci, že bude očkován. Začalo se někdy na konci roku. Teď nevím, jestli to byl 2020 nebo 2021.
1: 20.
0: A lidi kolem 30.
1: 21 bylo očkování, pozor.
0: Ale začalo se, myslím, že těsně před začátkem
1: 27. toho. 27. prosince byly očkovaní první, tak. Protekční.
0: Přesně tak. To znamená, měli jsme nedostatek vakcín, zřejmě proto, že jsme si je včas neobjednali, protože nás jiné státy předběhly v těch objednávkách a jeden z těch států, který nejen nás předběhl, bylo Srbsko, které mělo od samého počátku té vakcinace ve světě dostatečné množství vakcín, dokonce víc, než samo potřebovalo, a vakcín všech proveniencí, Pfizeru, Modeny, přes Sputnik, čínské vakcíny, prostě od západu na východ všechny, které byly k dispozici. Tamní občané si mohli vybrat, oni tam říkali, to je švédský stůl, vy přijdete do očkovacího centra, řeknete si, co chcete, my vám to dáme, není žádný problém, protože všeho máme dost. Srbové dokonce v určitých dobách, kdy měli nadbytky a hrozilo, že budou ty vakcíny expirovat, tak zdarma očkovali občany okolních států, dokonce nejen okolních. Já vím, že celá řada občanů České republiky se nechala očkovat v Srbsku. Několik jich znám osobně, takže včas si objednali.
1: K čemu je dobrá asociace Česko-Srbská?
0: Tak je to plným názvem Česko-Srbská asociace vzájemné spolupráce, kterou jsem se svými blízkými přáteli a kolegy založil před, máme říjen, takže zhruba rokem a půl. A důvodem jejího vzniku bylo, abych nebyl příliš obsáhlý, řekněme, snaha o rozvoj vzájemných vztahů mezi Českem a Srbskem, ale tak, aby ty vztahy měly nějakou, řekněme, institucionální úroveň na té společenské nebo občanské úrovni, protože tehdy měli jasnou úroveň politickou, my nejsme politici, my se do politiky nepleteme, pro nás jsou podstatné oblasti jako kultura, společenské vztahy, obchodní vztahy, a žádná taková organizace, která by se tímhle zabývala mezi Českou republikou a Srbskem, nebyla v té době, takže proto jsme se rozhodli tu v uvozovkách díru na trhu zaplnit a už máme za sebou, řekl bych, několik úspěšných akcí, spíše kulturního rázu v tuhle chvíli. Chystáme ještě víc akcí na příští rok. Jednu největší, nemůžu ještě bohužel úplně prozradit, o co přesně se bude jednat, ale můžu říct to, že půjde o nejvýznamnější společenskou a obchodní událost v česko-srbských vztazích za celou jejich historii.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím palce, na shledanou.
0: Děkuju, na shledanou.
1: Naším hostem byl Radim Panenka.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FXTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte, jo? Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jaksi jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. No, tohle tomu nezabráníte.
1: Nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: naši diváci to viděli, tak proto...
2: že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo, kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že to bude, více lidí bude bránit. Bude vyšší.
2: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marie Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej, a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne, a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechce být ošklivý, ale prostě, ale ne, je po, za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jaksi se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně, jo. Tady padlo rozhodnutí, státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozebírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Zkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu. A pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření. Protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Je, no moment, já bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůže to být...
2: No, tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě něčeho.
2: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafián. Hmm. Tak jsem si řekl, no, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky k tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
2: Ano. Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Bradáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. Hmm. No, tím pádem prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Hmm. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
2: Já nechci být ošklivý, ale Ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Práčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se jí asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
2: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun. Hraje vám Radio Xaver.

0: the way the orange touches all things around. The grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around.
1: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
2: Dobrý večer divákům.
1: Vy už jste tady jednou byl, pan Noveský, společně s panem Štěpánem v XTV. Jste byl v rádiu Xaver, jste byl a já mám pořád pocit, že toho není dost. Protože pan Noveský, jak mnozí víte, je odborník na energie, mimochodem muž, který stál u zrodu energetického regulačního úřadu. Což možná taky na to ještě dnes přijde řeč, ale energie je dnes téma číslo jedna, ať chceme nebo ne. A je spousta otázek, o které zatím v médiích nikdo nezavadil. Já bych byl rád, kdybychom tady na ně odpověděli. Ostatně naši diváci se budou ptát, tak zkusíme jejich odpovědí zaznamenat co nejvíc. Dnes jsem se díval, pane Noveský, na televizní debatu politickou na televizi Prima, 11 hodin partie, a tam říkala paní moderátorka, že v porovnání před 2 lety elektrická energie stoupla 17x a plyn 37x v ceně. Zvezda, jako, není to přestřelené číslo? Mají dobré informace na té Primě?
2: Bohužel to není přestřelené číslo. Jsou to šílené. Já se přiznám, tyhle násobky neznám, protože ono v momentě, kdy se to začne blížit, já nevím, 100 korunám za kubík, což bohužel se už dneska blíží, tak v tom momentě je to jasný, že je to zcela nereálné, že to vlastně to číslo vůbec nesouvisí s ničím. To není žádný trh, to není, jsou žádný náklady, to je prostě úplně nesmyslný číslo. Ono bohužel, jak jste říkal o těch energiích, tak já se přiznám, pro mě energie od jak živa vždycky byly to pevní, ale teď mě mrzí, že energie jsou pro většinu občanů to pevní, protože si myslím, že to by vůbec nemělo být, to by měla být samozřejmost, jakože mám teče voda, jakože prostě se občas najíme, a že prostě já si myslím, že tady je ta chyba v tom, že bohužel ty energie jsou úplně vymknutý, doba vymknutá z kloubu šílí, abych to tak řekl.
1: Dobře. No, pojďme říct hned na začátku, že vy mimo jiné kandidujete do Senátu, což by bylo asi dobré už vzhledem k tomu, že jste odborníkem na ty energie a nebojíte se o tom mluvit, a v mnoha okamžicích, to tak sleduju ty debaty s váma, to vypadá, že byste věděli, jak na to. Jo. Ale pojďme tedy na úvod říct, jak to funguje s tou Lipskou burzou. To je totiž důležitá věc.
2: Pokud mám říct, jak to funguje, tak to bude rychlý. Nijak. Lipská burza nefunguje. Lipská burza vůbec nefunguje. Lipská burza prostě nefunguje, protože burza z principu je o vyrovnávání nabídky a poptávky. A musí být rozumná nabídka, rozumná poptávka, pak může fungovat burza. Dneska ta burza v podstatě nefunguje. A to si myslím, že tam nastává úkol státu, aby splnil jednu ze základních povinností, kterou stát má. Stát je povinný zajistit energie svým občanům, bezpečnost, potraviny. Jo, prostě všechny tyhle ty základní věci, které si sám občan nemůže zajistit, tak je povinný zajišťovat stát. A tady stát absolutně selhává. Absolutně.
1: Počkejte, já jsem, ještě se vracím k té Primě. On tam dnes diskutoval pan Jurečka, což je jeden teda z členů vlády.
2: Bioplyn, já vím.
1: No, hlavně jsem měl pocit, že ty jeho odpovědi byly takové rozpačité, a já, co by běžný občan, který bude platit ty zálohy na obojí, teda v tomto případě, tak jsem si z toho vlastně vůbec nic nevzal. On tam několikrát zopakoval, že má 5 dětí a že je normální jako jeden z nás a tak, ale já jsem právě očekával od takového špičkového politika, že řekne, jak na to. Ví vůbec někdo, co se s tím dá dělat, pane Noveský?
2: Tak my to říkáme vládě 8 měsíců.
1: Kdo to je my?
2: No, to je ta naše skupina. Energie není luxusní zboží. To ano. V podstatě nás spojila Alena Vitásková, jako bývá předsedkyně energetického regulačního úřadu. Je v tom Vláďa Štěpán, je tam Pavel Janeček, je tam Hynek Beran, je tam Vláďa Vlk, jsem tam já, jsou tam ještě další lidé.
1: A můžeme to tady nějak popsat, jako teda, co vy říkáte té vládě?
2: No, my té vládě neustále říkáme, že je potřeba za prvé odejít z burzy, odejít z bouří.
1: Nejde, pane Novesky.
2: Ale proč by to nešlo?
1: No nejde.

0: tehdy jsme ještě nevěděli, jestli opravdu ty Slováci nás tak trošku poslechnou, protože my koho pojedeme se Slovenskem taky, a jestli nás poslechnou ty Slováci a jestli opravdu půjdou na tu slovenskou variantu, kterou nakonec oni zvolili, to znamená konkrétně třeba kolem elektřiny, vypsat mimořádné zdanění elektřiny z jaderných elektráren. A to mimořádné zdanění...
1: Což je takový pohrůžka taková jenom?
0: Ne, to není pohrůžka, to je zcela normální. V českých zemích je to úplně normální. Na Slovensku to nebylo normální a v českých zemích je to normální, protože to též se udělalo na takzvanou solární elektřinu. Tam je taky speciální daň, mimořádná daň, která normálně zdaňuje vlastně tu elektřinu z těch solárních elektrárních.
1: No čemu by to pomohlo?
0: Pomohlo by to k tomu, tak jako na tom Slovensku, že si vedení slovenských elektráren vyhodnotilo, u nás by si to vyhodnotilo vedení ČEZu, že je mnohem lepší se dohodnout, zastropovat cenu elektřiny, protože to, co teďka vláda vymýšlí, to je jenom vlastně zbyteček toho, co jí navrhujeme.
1: Oni teďka, ale oni ani nic nevymýšlí.
0: No pozor, oni už teďka uvažují, že by se mělo zastropovat.
1: Jo, uvažují.
0: Jestli vymýšlí, to nevím, a uvažují.
1: Protože ten Jurečka tam dneska říkal, promiňte, že uvažuji o celoevropském řešení. Takže jinými slovy, kdybych vám řekl, o čem všem uvažuju a co se nikdy nestane, no tak já pořád čekám, kdy přijde nějaké opatření zásadní.
0: Když jsme to zvažovali, tak jsme samozřejmě zvažovali tehdy absolutně nejbezpečnější, nejvíce právní cestu, tak, aby to bylo nenapadnutelné. To, co říká třeba pan premiér o tom, že se nedá odejít z burzy, že by nás žalovali minoritní akcionáři, to je úplně nesmysl samozřejmě, protože na zisk nikdo nemá právní nárok, jakože někdo bude mít 6000% zisku. Jo, to je úplně nesmysl. To je jako, a že na to má ještě právo. To se přiznám, že to jako trošičku pan premiér ujel. Jo.
1: Dobře, a jak by se to teda...
0: Jednoduše.
1: Jak by se to realizovalo? Jestli máte recept, já tam zítra zajedu do toho Lipska klidně.
0: To není o Lipsku. To je o Čechách. To není o Lipsku, já, pane Xavere.
1: Musí někdo přijít do toho Lipska a říct kluci a holky i nebinární spoluobčané, abychom byli genderově
0: vyvážení.
1: My tady s váma končíme.
0: Ale ono se ani nemusí končit. Stačí, když ta elektřina, která se spotřebovala na českém území, se bude tady u nás za české ceny prodávat.
1: To nikdo nechce.
0: Ale jak to, že ne? Zeptejte se občanů. Já dám dalších 9 milionů občanů.
1: Pane Noveský, koho zajímá, co chtějí občané? Přece dávno víte, ne?
0: No, já se přiznám, že já jsem pořád naivní. Já nejsem politik, já jsem energetik a já vím, co občané potřebují a co chtějí. A já to chci taky pro ně, protože upřímně řečeno, bez elektřiny za české ceny, bez plynu za rozumné ceny, jo, a bez pohonných hmot za rozumné ceny, my nemáme šanci přežít jako republika, i nejsme konkurenceschopní.
1: Dopovídejte to.
0: No, takže ten postup.
1: Postup.
0: Tak jak to udělali Slováci, kteří poslechli a kteří teda šli tou cestou, i když oni neměli ten předpoklad i solární energie, podotýkám toho zdanění. Jo. Návrh zákona. Ten návrh zákona jsem teďka znovu posílal někomu do sněmovny z těch lidí, kteří jsou tam trošku soudci a chápou věci. Takže návrh zákona na mimořádné zdanění, které by bylo například 50% každý měsíc, jo, z té energie z jádra, s tím, že na Slovensku se během 3 týdnů dohodlo zastropování. Tam se jednoznačně dohodlo zastropování ceny energie na 62 eurech, protože, jestli se nepletu, ať si nevymýšlím, tam to bylo nějakých, oni tam stanovili nějakou jakoby povolenou nákladovou cenu, stanovil slovenský regulátor, tuším, asi na 42 nebo 45 eurech, jo, za megawatt hodinu. Takže se nakonec dohodli na kompromisu 62 euro za megawatt hodinu. Všichni jsou spokojení, mají to do roku 2024 a není důvod, aby se to u nás neudělalo. Tam to bylo za 3 týdny dohodnutý. A slovenská elektrárně obdova ČEZu na to přistoupili, rády na to přistoupili a velmi ochotně do toho takhle vstoupili s tím, že pro ně je to mnohem výhodnější, protože nebudou mít každý měsíc u sebe finanční úřad, který by si hlídal, jestli opravdu těch 50% odezdávají, či neodezdávají. A jestli si nedělají někde nějaké takové jiné věci, to znamená, ve finále to dopadlo tak, že všichni jsou spokojení. A všichni vydělávají. Protože u nás by to znamenalo, že by ČEZu zůstal minimálně 100 až 200% zisk. Minimálně.

0: Potřebujete nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
1: All the time. Rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem dennodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při trošku nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojede. Já s nima jako... chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální člověk, normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je od stigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží, jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jo. Jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležitý tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Hmm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo. Přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
2: Jas abstinenti Jablonec.
1: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti? V té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se utužovat třeba.
1: Aha, no tak to je.
2: To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Jo, ano, ano, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci, je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Hmm. Nebo strašidelných do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem. V tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrak, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalil si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenují ty stránky, je to ten.
2: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Martin Netolický je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Martin Netolický je hejtmanem Pardubického kraje, zasloužilým již a místopředsedou sociální demokracie. Pojďme začít od voleb, které proběhly před pár dny. Jak hodnotíte výsledek sociální demokracie vy jako místopředseda?
1: Dívali se na některá města, kde jsme měli silné starosty nebo místostarosty, tak ten výsledek je dobrý. Je potřeba zdůraznit, že je vidět, že ty komunální volby jsou jiné. Jsou skutečně jiné, nejsou o celostátních tématech, byť někteří si myslí, že z nich udělají referendum o vládě nebo něco podobného, tak to možná platí ve velkých městech, typu krajských a podobně. Ale pokud jde o ta menší města nebo sídla, vesnice, tak tam, pokud je dobrý starosta, tak ta značka vůbec nehraje roli, protože lidé volí skutečně lidi, které znají, kteří fungují, a pokud nefungují, tak je v těch volbách jsou připraveni vyměnit. A takhle to bylo i v letošních volbách. To znamená, že já pokud hodnotím sice pokles počtu kandidátních listin, tak ten byl evidentní, to samozřejmě souvisí trošku s celostátní situací sociální demokracie. Na druhou stranu, tam, kde jsme měli kandidáty dobré, tak uspěli. Samozřejmě celá řada z kolegů kandidovala za nějaké třeba regionální uskupení, což si myslím, že není problém. Naopak si myslím, že jsme už v minulosti říkali, že se musíme otevřít veřejnosti trošku více, a právě komunální volby tomu napomáhají.
0: Vám se to, pane místopředsedo, líbí, když člen sociální demokracie kandiduje za sdružení prostě pro Olomouc nebo něco? Nepoškozuje to naopak tu značku? Není to, co jste říkal o tom otevření se, druhá strana mince by mohla vypadat tak, že na tu značku třeba někdo není pyšný a nebo jí nevěří. Nebyl byste raději jako místopředseda strany, kdyby jsem-li sociálním demokratem kandiduje za sociální demokracii?
1: Sociálním demokratem jsem přes přesvědčení, to znamená, je to nějaký světonázor, jsou to nějaké ideje, nějaké postoje, hodnoty, a to je samozřejmě ta pojící myšlenka, která pojí všechny sociální demokraty, a v komunálních volbách opravdu nehraje roli, jestli ten či onen se objeví na kandidátní listině, například i Sdružení nezávislých kandidátů, jak jsme to měli my v České Třebové, nebo je to v rámci, řekněme, lepšího Nového města, jak to měl pan kolega Šmarda. Já myslím, že tady je vidět třeba i na Honzovi Birkem jako úspěšném starostovi Náchoda, že opravdu to není o názvu, ale je to o konkrétních lidech. To, že sociální demokracie v České republice fungovat musí, tak určitě to je správné, a myslím, že k tomu je zejména jsou volby do poslanecké sněmovny, ty jsou klíčové, případně do senátu, ale zdůrazňuji do poslanecké sněmovny. Já myslím, že je trošku i škoda, že se sociální demokracie tam nedostala, těch příčin samozřejmě mnoho, mohli bychom o nich hovořit. Každopádně já pevně věřím, že se vrátí, protože tak, jak mluvím s lidmi, tak je skutečně poptávka po demokratické levicové straně, která by v parlamentu měla mít své místo, protože lidé dnes mají možný výběr jenom ze dvou variant, a to je pětikoalice, a proti tomu máte velmi populistickou opozici, akorát řešíte, jestli je více nebo méně populistická. Ale aby byla nějaká demokratická opozice proti té vládnoucí středopravé vládě, to znamená na té levé straně politického spektra, tak ta v té sněmovně chybí. A jak jezdím mezi lidi, tak samozřejmě toto se objevuje jako názor, a čím dál častěji.
0: Vy sám jste se zúčastnil komunálních voleb v České Třebové, kdy jste předvedl husarský kousek, protože z 12. místa kandidátky jste skočil na první. To je přesně ten efekt, že vás lidé znají, nebo je to proto, že kandidoval sám pan hejtman?
1: To je určitě kombinace faktorů. My jsme fungovali jako sdružení nezávislých kandidátů, čili když to zjednoduším, tak my jsme záměrně jako náš kolektiv si to odšlapali, to jest, že jsme chtěli mít podpisy na petičních arších, které jsou podporující pro kandidaturu volební strany, to znamená, není potřeba v komunálních volbách mít registrovanou politickou stranu nebo hnutí, ale je možné kandidovat i s podpisy tím stanoveným kvorem. A my jsme takto postupovali a skutečně vytvořili jsme uskupení Sdružení nezávislých kandidátů, kde jsme z nula mandátů dosáhli na 12. Shodou okolností já jsem kandidoval jako 12. Nicméně samozřejmě jsem z malého města, středně velkého města, sídla a pochopitelně lidé vnímají také to, že člověk funguje v rámci Pardubického kraje. Na druhou stranu to, že jsem dostal největší počet preferenčních hlasů, neznamená, že půjdu dělat starostu. Já jsem avizoval dopředu, že pokud bych byl zvolen, tak chci fungovat pro město, protože je potřeba, řekněme, ho trošičku rozhýbat. Ona česká třeba nevychází úplně dobře v různých statistikách, takže tam je potřeba určitý posun. Ale spíš jde o to, že jsme vytvořili poměrně zajímavý kolektiv a kandidáta na starostu tedy postavíme a já pevně věřím, že ten tým bude dobrý.
0: Už vyjednáváte?
1: My jsme začali vyjednávat de facto hned, tak jak to bývá. Samozřejmě všichni, a znáte to, všichni hovoří nejprve o programu, nicméně na těch jednáních se pochopitelně jedná i o těch tématech mnohem pragmatičtějších, to je, kdo usedne v té pozici starosty, místo starosty. Je to stejné jako všude jinde a vzhledem k tomu, že ten náš výsledek bereme s pokorou, ale byl velice dobrý, tak nebyly žádné dohady a třenice a přetahování, tak jak je to třeba v některých krajských městech nebo v těch větších sídlech, ale opravdu myslím, že ta dohoda, která se našla u nás, tak bude poměrně dobrá.
0: Bylo pro vás překvapením, pane doktore, ten výsledek senátních voleb?
1: Ty senátní volby jsou jiné a ještě bych rozlišil první a druhý kolo. V tom prvním kole většinou volí lidé, kteří jdou i k těm volbám, které probíhají zároveň, to jest bývají to krajské, bývají to obecní. A ta účast je výrazně vyšší. To je kolem 40%, necelých 40%, protože ne každý, kdo jde ke komunálním nebo krajským volbám, tak ještě odvolí do Senátu, protože třeba má problém se Senátem jako institucí. A to druhé kolo, to je většinou o tom, že přijde zhruba pětina voličů a většinou to jsou ti, kteří ten Senát uznávají. To znamená, že ti, kteří ho neuznávají, tak už po druhé nepřijdou. A také se to ukázalo. Zatímco v prvním kole bylo evidentní, že jsou poměrně silné protestní hlasy proti fungování vlády a sice do druhého kola postoupil nějaký vládní kandidát, ale tím druhým byl obvykle zástupce opozice, tak ke druhému kolu už šli opravdu jenom ti skalní a evidentně to byli ti, kteří se senátem souhlasí a tam to bylo vítězství vládní koalice. To znamená, že když bychom hodnotili, tak jak já jsem zaznamenal, že vlastně se cítí všichni vítězové, protože na jedné straně hnutí ANO a další říkají, že vyhráli komunální volby, na druhé straně pětikoalice říká, my to děláme dobře, vyhráli jsme senátní volby, ono je to trochu složitější a ta analýza, když se podíváte na výsledky, tak je mnohem komplikovanější, než se může zdát.
0: Jestli tomu dobře rozumím, vy jste překvapen nebyl z výsledku?
1: Já jsem překvapen nebyl, protože tam, kde jsme očekávali třeba úspěch našich kandidátů, tam se dostavil. Tam, kde jsme očekávali, že ten výsledek bude takový nějaký střízlivý, tak byl střízlivý. Tam, kde jsme očekávali, že to nebude úplně dobré, tak to tak dopadlo také, pokud jde o komunální volby. A pokud jde o senátní volby, mrzí, takhle bych to řekl. Mrzí jeden výsledek, který si myslím, že je opravdu škodou, a to je Kutná Hora, obvod pan kolega Strnad, který vyhrál první kolo a velmi dobře ho vyhrál, tak v tom druhém kole nezabodoval o pár hlasů a tam přesně se ukázalo, že přišli úplně jiný, že přišli spíš ti skalní. To znamená, že celá řada lidí ten senát prostě zatím nebere.
0: No, vy jste před chvílí zmínil, že sociální demokracie by měla mít své místo v poslanecké sněmovně. Říkal jste, že lidé by chtěli demokratickou levicovou stranu. Jaký máte plán v sociální demokracii kolem toho návratu?
1: Je to určitě příprava toho, co nastane za 3 roky. My, když jsme sestavovali to nové vedení s Michalem Šmardou v čele, tak jsme samozřejmě hovořili o tom, jak směrovat sociální demokracii, jak tu myšlenku, která je ostatně opravdu světová, tak jak ji v České republice zase vrátit zpátky na výsluní. Není to vůbec jednoduché,

0: To řeknu, samozřejmě předražené volební kampaně, které sice přinesly tehdy poměrně zajímavé volební výsledky, ale bylo to za obrovskou cenu a do dneška se z toho sociální demokracie vzpamatovává. To znamená, že logicky, pokud chcete kandidovat, tak musíte mít pokud možno vyřešené financování. To si myslím, že se podařilo, že nakonec se stabilizovala ta situace, čili jsem mírným optimistou, že už se přestaneme zabývat tímto a začneme se bavit skutečně o reálné politice.
1: A ten plán, na který se ptám, vy teda už jste zmínil tu finanční stabilitu, ale je to třeba nabírání nových členů, je to třeba návrat některých známých tváří, mluví se o Jiřím Paroubkovi, například, protože to vypadá, že v té sociální demokracii vás je pár teď. Že řada z těch známých jmen buď to nechce, nebo nesmí s tím mít nic společného. Jak to vlastně je teď?
0: Tak je to podle mě spíš kvalitě členů než kvantitě. V minulosti to bylo o té kvantitě, to znamená, že to vedlo i často k tomu, že docházelo k tomu takzvanému vedlibaření, kdy jedna skupina se snažila nabrat členy proti té druhé a byl tam takový, řekněme, politický zápas uvnitř. A to si myslím, že dneska nenastává, že se ta situace výrazně sklidnila, protože opravdu sociální demokracie má existenční problémy. Ale to, že je potřeba se otevřít navenek, tak to je přesně to, co jsem zmiňoval v souvislosti s komunálními volbami. Protože pokud spolupracujeme na komunální úrovni s nezávislými osobnostmi, kteří jsou třeba na našich kandidátkách anebo s námi spolupracují, tak to je cesta, jak oslovit veřejnost. Protože já osobně se nedomnívám, že to je o stranické knížce. Je to především o přesvědčivosti kandidátů. Protože můžete mít sebelepší politický program, ale politika, ať chcete nebo nechcete, tak je o zosobnění toho programu, nějakém garantovi, který říká nejenom to, co v programu máte, ale který je důvěryhodný a vyvolává důvěru v tom, že ten program skutečně zrealizuje. To znamená, já osobně nejsem zastáncem stranických knížek, protože je to překonaná záležitost, ale širší spolupráce a tam si myslím, že prostor je velký.
1: A máte ty kandidáty, o kterých mluvíte?
0: To je to, co jsem zmínil. Tak třeba, když dám příklad Pardubického kraje, tak já jsem opravdu provedl takovou si vlastní analýzu komunálních voleb a musím říct, že tam, kde jsme, a to jsem vám už zmínil, očekávali dobrý výsledek, tak nastal a já jsem s výsledkem komunálních voleb opravdu z tohoto pohledu v Pardubickém kraji poměrně spokojený, protože i kolegové, kteří měli nějaký vnitřní pocit, že třeba u občanů neuspěli, nebo že jim něco neodpustí, tak se ukázalo, že občané ocenili práci. To znamená, že se bez větších problémů dostali do zastupitelstva, stejně tak jako jejich tým, a obhají pozici třeba starostů. To znamená, z tohoto pohledu je to dobrý základ například pro krajské volby, které se uskuteční už zase za 2 roky, že teďka půlíme, takže už se zase začínáme chystat na další volby a pochopitelně na těchto nezávislých osobnostech, starostech, místostarostech a dalších se dá stavit do budoucna.
1: Co Praha?
0: Tak Praha byla vždycky tématem samostatným. Tady je to určitě zklamání. Solidarita, která tady kandidovala, tak neoslovila evidentně občany Prahy. Podívejte, já jsem regionální politik a myslím, že trošku za těch 10 roků, co vykonávám funkci hejtmana, tak trošku rozumím, proto říkám zdůraznu trošku, rozumím Pardubickému kraji. Pochopit Prahu, to bych tu musel žít, musel bych navnímat problémy Prahy. Ten vnější pohled na Prahu není úplně dobrý a teď nemám na mysli jenom kauzy, ale i neschopnost proinvestovat peníze, které Praha má k dispozici z rozpočtového určení daní, protože nikdo z nás nemá tolik miliard, desítek miliard na účtě, jako má Praha. Přitom tady nemáme spojení na letiště. To mě třeba jako regionálnímu politikovi vadí také, protože mimochodem to letiště Praha má obrovskou spádovost a je to jedno snad z posledních letišť v Evropě, kde nemáme normální napojení. Jezdíme autobusy a to ještě po neúplně dobrých silnicích. Takže to je třeba téma stejně tak jako
1: to celý
0: trasa. Tak lítají se čártry, to je pravda, to letiště se stalo poměrně oblíbeným, přestálo krizi koronavirovou, teď se zdá, že se zvedá i po zahájení toho konfliktu na Ukrajině, což jako spoluvlastníci velmi vítáme. Každopádně

0: Ptáte se na Prahu, těžko komentovat, když tady nežiji, ale nějaký vnější pohled na to mám a skoro za chvíli jdu na asociaci krajů, tak určitě já i kolegové bychom si s těmi penězi poradili v regionu.
1: Považujete pana Šmardu za kvalitního lídra sociální demokracie, který navenek působí vážným nebo váženým dojmem? Co myslíte?
0: Tak Michal Šmarda je osobnost určitě. Je to komunální politik, z mého pohledu velice úspěšný starosta Nového Města. A to, že se vůbec pustil do té nevděčné role předsedy po, troufnu si říct, ne úplně úspěšném období, tak u mě opravdu získal velký kredit. Protože do toho vstoupit de facto do této mise, která nemá jasný výsledek, nemusí mít jasný výsledek, tak to chce opravdu člověka, který má odvahu a to evidentně Michal Šmarda má, takže klobouk dolů, že do toho šel a já jsem mu za to vděčný, protože to období nebylo jednoduché a jak jsem říkal, první, co řešil, tak byla stabilita finanční.
1: A řeší to dobře, si myslíte?
0: V rámci možností, které má. Já si netroufám říct, jestli bych byl lepší nebo horší, stejně tak jako kdokoliv jiný. Prostě řešili bychom stejné problémy s vysokou pravděpodobností, stejným způsobem. Bohužel jsme museli přistoupit i k prodeji Lanova paláce, ale on stejně, ten majetkový vztah už byl komplikovaný, protože tam je jedna z bank nebo z bankovních ústavů a ten objekt nám do nevím teď kolikátého roku, by stejně neříkal pane, to znamená, že by to bylo velice složité a veškeré dispozice s ním bychom stejně museli konzultovat a nicméně vyřešilo toto nejhorší a teď jsem přesvědčený, že máme opravdu dostatečný prostor k tomu, abychom za 3 roky přesvědčili, že do poslanecké sněmovny patříme.
1: Co přesně znamenají, pane Netolický, vaše slova pozastavit Green Deal?
0: To nevím úplně, kde myslíte, že jsem toto řekl.
1: Já vám můžu celou tu citaci z 3.10. Jo? Hejtman Netolický pozastavit Green Deal. Podstatné je, jak jsou teď navrženy podmínky a pravidla společné zemědělské politiky a tak dále. Aha, z tohoto článku.
0: Tak teď už tomu rozumím. Ten problém společné zemědělské politiky je poměrně složitý. Zjednoduším ho. Během několika dnů minulý rok po změně vlády došlo k totálnímu překopání přípravy zemědělských dotací a to v neprospěch středních podniků. Tady totiž v České republice a opět to přesně ukazuje, že není úplně dobře, když velký podnikatel, který má za sebou obrovský holding, tak vstoupí do politiky, protože to bohužel může znamenat to, že někteří, kteří nemohou za to, že on se takto rozhodl, tak jsou potom neříkám diskriminování, ale doplácí na to a to třeba v tom, že zemědělství nastalo, protože najednou se o středních a větších podnicích, které nemohou za tu situaci, tak se říká, že jsou to agrobaroni a zvláštním způsobem jsme začali během několika týdnů podporovat zemědělce výrazně menší a přitom ti hlavní producenti u nás v České republice jsou právě střední podniky. Je to dáno historicky. A to, že se nám tady zamotává několik věcí, a to je jednak nastavení zemědělské politiky, které si nastavuje samotný stát, máme poměrně silnou konkurenci v okolních státech, Polsko a další, kteří přistupují velmi pragmaticky k potravinové bezpečnosti a k potravinám jako takovým, ke zpracovatelům a těm prvovýrobcům zemědělství, tak ta situace je dneska taková, že se nedivím Agrární komoře a Zemědělskému svazu, že se snaží na to reagovat. A to, když do toho ještě započteme různé povinné podíly, které jsou v rámci pěstování rostlin, právě v rámci té země, toho Green Dealu nastaveny tak, že se výrazně zvětšují ty plochy, kde nemůžou být standardní plodiny, ale musí být různé ekozemědělství, bych řekl, tak je to pro mě překvapivé, protože ta stávající situace, to všichni vidí. Já, když chodím kupovat rohlík, tak je výrazně dražší a když se bavím se zpracovateli právě v oblasti potravinářství, tak slyšíte, jak obrovským způsobem rostou ceny vstupu a když si vezmu energie do toho neúplně dobré přerozdělení evropských dotací směrem k zemědělství a k tomu Green Deal a podobně, no tak pak se nemůžeme divit, že ty ceny letí. Takže chápu nespokojenost.
1: Takže ta vaše slova mířila spíš k tomu zemědělství než ke Green Dealu obecně.
0: Jednoznačně k zemědělství, protože ono ten Green Deal částečně v některých parametrech se zemědělství týká. A zrovna si myslím, že tady se nám to úplně nedaří.
1: To, co máte tu brož na klopě, nebo co to je, co to signalizuje, pane Netolický, co to je?
0: To je 3PK. 3PK, to je naše koalice, kterou jsme vytvořili ze sociálních demokratů a hnutí SPROK. 3P, to znamená pro prosperující Pardubický kraj, a je to ostatně ta značka, kterou jsme použili například i v České Třebové jako Sdružení nezávislých kandidátů, takže to je takový symbol a myslím, že...
1: A to budete teď nosit? Jako
0: tak dobu. Toto nosím už dobré 4 roky, protože je to uskupení, které uspělo v krajských volbách. Máme 8 zastupitelů, tehdy jsme dostali 15%. Já jsem velmi rád, že se právě daří stabilizovat v našem regionu a na této značce určitě budeme pracovat dál, protože ukazuje se, že právě regiony a místní politika našim kolegům sluší a baví je, takže na tom budeme pracovat dál. No,
1: kdyby vám to na hru upadlo, tak my vám dáme XTV, abyste mohl nosit.
0: Tak příště přijdu s tím.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl Martin Netolický.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes startu.
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé o spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku gauner.
2: Jo, takhle.
1: Tak to je takový zbytečný, ne? Hezku no, vádíte,
2: fakta. A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit, já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda. Jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí.
1: Myslíte paní
2: Blbuše,
1: Nerudová?
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší?
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítí, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je tu byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem je také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil, tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale to, ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzdát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jedno to vulgárně, jedno to není.
2: To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuji, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak, Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není to strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto to tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejichž peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytěj, schoděj na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, i byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají, a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete říct, že
1: to je horší, tady je, to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já.
1: Klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit,
1: tak
2: já jsem rád,
1: poslanec.
2: Že to... Já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky anebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, jeho ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebo řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Pokud má pacient nastavenou léčbu, ty hodnoty tlaku jsou v pořádku, jak často by se měl doma měřit, kontrolovat?
1: Zpočátku velmi často. A je to proto, že ten efekt léku není okamžitý. Není to úplně stejně jak třeba u inzulinu, který vám sníží tu hladinu glykemie rychleji, ale trvá určitý nástup. A my potřebujeme takzvaně vytitrovat, najít tu správnou dávku a každý má jinou. Rovněž ta kombinace pro každého je jiná. Když má pacient selhání ledvin nebo má jiné přidružené onemocnění, tak ta skladba by měla být přizpůsobena přímo na míru. Třeba pacienti s poruchou funkce ledvin častokrát vyžadují diuretikum, močopudný lék. Pacienti, kteří mají poruchu nervového systému, potřebují jiný kombinaci preparátu a zpočátku, když se ty léky nasadí, než dojde z toho správného efektu a té správné dávky, tak měří si, doporučujeme to i denně. Já mám oblíbě takzvaný tlakový deník. Když pacient je poučený o správném měření krevního tlaku v domácím prostředí, zapisuje si ty tlaky do určité tabulky po dnech a i sám může pozorovat ve dnech, jak vlastně postupně se normalizuje. Nejlépe jsou na tom inženýři, protože ty většinou přijdou s excelovskou tabulkou a s grafem, kde to je krásně vyjádřené.
0: Jak by se měl ideálně měřit ten krevní tlak? Říkal jsi, že by klient, člověk by měl být v klidu a měl by se ho změřit jednou, dvakrát, třikrát během nějaké krátké chvíle nebo během dne by měl třeba z začátku dvakrát, třikrát?
1: Určitě je správný způsob a to je, doporučujeme v klidu, klidovém prostředí, minimálně 5 až 10 minut předtím nedělat žádnou větší fyzickou aktivitu. Měl by u toho sedět, opět opřené záda, měl by sedět u stolu, paže by měla včetně lokte být položena na stole. Je lepší nebo doporučovaná levá ruka, nicméně je potřeba...
0: Teď jsem se chtěl zeptat, zároveň otázka, jestli pravá nebo levá ruka, co je správně?
1: Pokud není větší rozdíl, diference mezi pravou a levou stranou, je dobré si zvolit jednu ruku, na kterou to budu pravidelně měřit. A necháváme to na pacientovi, samozřejmě pokud má menší byt a židli a s tím, že se opírá a může si opřít jenom pravou ruku, tak nebude reorganizovat si kuchyň, aby si měřil na opačné straně. Důležité měřit na jedné s rukou, pořád na té samé, a opakovaně, to znamená udělat první měření, které z pravidla bývá nejvyšší, počkat minutu, změřit po druhé, opět počkat po třetí a tu třetí hodnotu si zapsat. To je zpočátku zahájení terapie, pak později už těch měření můžou být třeba jenom dvě a zapisovat to druhé. Skutečně vidíme, že ta oscilace, ten pohyb těch krevních tlaků nebo těch výkyvů je menší a menší pak, pokud je terapie dobrá.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
2: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
1: léta. No to se nestane.
2: No tak musí to
1: udělat. Má mandát na další několik let. Druhého mandátu.
2: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Protože lidi kolikrát říkají, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
1: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
2: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
1: odstoupil od klimatické dohody.
2: No jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál. Jo? To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minus, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že se bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

0: Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
3: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo to, dva týdny dovolen.
2: Že to za dveřma, už to ťuká.
3: Počkejte, to neťuká. To bouchá, to řeže, ne, jako.
2: A představte si, že mě už se o tom zdá.
3: A ne.
2: Já
3: ne,
2: jsem
3: ne.
2: Měl dneska se.
3: Ne.
2: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
3: To snad ne, to by si nedovolil.
2: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
3: To snad ne.
2: Já jsem byl podržtěžka.
3: A držel jste?
2: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít a já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
3: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte.
2: No,
3: pozor na jazyk, Ksavere.
2: Jak to?
3: Já jsem tam nebyl jako politik český, jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
2: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
3: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavere.
2: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
3: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
2: Trojku?
3: Trojku, no tak trojčičku.
2: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
3: Jo, dobrá, trojčička.
2: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
3: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
2: To je přece jasný, že ten Redl, je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
3: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
2: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
3: Corleone. Vidíte srdíčko na dlani?
2: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
3: To se může stát, ale založí Rakušané.
2: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
3: Jo, jo. No tak... Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
2: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
3: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
2: A to víme, že je blbost.
3: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
2: Tak
3: ne?
2: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
3: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt, už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
2: Jasně.
3: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Xaver, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
2: A o motoristech? To jsou naši.
3: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
2: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
3: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
2: Vymlčeli. Jo? No, to se tady dělá.
3: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
2: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
3: No nebuďte slušný.
2: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
3: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
2: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
3: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
2: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
3: Vy jste tady jako Xaver.
2: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
3: No tak jsem s tím.
2: My jsme měli radu.
3: Tý český televize, myslím.
2: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako bychom si mohli něco dělat.
3: Jo, vysílání jako.
2: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream, mm-hmm, je porážit takhle, jo?
3: Já...
2: Asi desetinásobně.
3: Já to
2: a
3: vím.
2: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten Holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu. Ne,
3: ve čtvrtek
2: je náš den, náš den. On tam ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té české televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holči, něco je špatně. Ale já nevím, co.
3: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
2: No to jo.
3: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
2: No.
3: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
2: Daňová asignace se tomu říká.
3: Přesně tak.
2: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
3: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
2: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
3: Cože? A čeho? Jako?
2: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže
3: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
2: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má stonásobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
3: No. Máte moji podporu.
2: Špatný, ne?
3: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Sever.
2: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
3: To se netroufnou, ne?
2: No, oni jsou ostří. A teď je tam máme novýho místopředsedu od včerejška.
3: Kdo to je?
2: Pan Ježek.
3: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
2: Hlava pomazaná.
3: No to asi bude.
2: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
3: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
2: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
3: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
2: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom vám mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
3: No, když říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
2: To můžete, a... pozor. To můžete jako veřejnost.
3: Ale mě viděli naživo.
2: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
3: A na to už bych vybíral asi kasičku.
2: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta Česká televize.
3: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o České televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
2: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
3: No dobře, říkám, máte moji podporu.
2: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
3: Jak ve sněmovně, ne?
2: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té České televizi říct.
3: Tak já mluvím o České televizi vždycky mile, to víte.
2: Mile.
3: Konstruktivně.
2: Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
3: Ale já zase...
2: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
3: Konstruktivně.
2: To vy umíte, já
3: konstruktivně,
2: vím.
3: Konstruktivně,
2: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
3: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha České televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 už se dá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím České televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
2: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čerého šílenství a zoufalosti.
3: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
2: No, počkejte, bude to, ta demonstrace? Asi jo,
3: ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
2: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
3: Já tam jdu.
2: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
3: No.
2: No a kde se můžu přihlásit?
3: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručný na sockách, takže nebojte se, že to, že...
2: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
3: To radši ne, on rád poslouchá.
2: No, zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
3: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
2: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
3: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
2: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
3: Ten mi ještě nic neposlal.
2: No ještě.
3: Vám myslíte, neposlal? Že přijel s batohem? S trojčičkou?
2: Vám neposlal?
3: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
2: To je divný.
3: Vůbec nic.
2: No ne, na konto on to neposílá.
3: No on jezdí s tím batohem.
2: Jezdí s batohem.
3: No tak já čekám, kdy přijdeš.
2: Pane Holče, normální čistokrevná mafie.
3: No je?
2: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, zlatý Janoušek.
3: Kolibří. Tak ten ještě přitom něco dělá.
2: To byl Kolibřík, ne?
3: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
2: Mazánek.
3: Nevím, a to je jedno.
2: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
3: No já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
2: A vy už vidí. Víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
3: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
2: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
3: Jo.
2: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
3: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
2: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
3: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
2: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
3: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
2: No, já nemyslím, že se to smí.
3: No to bude tajná, ne?
2: No, tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
3: Já se jenom ptám.
2: No,
3: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsez.
2: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
3: jo, volbách? Jo, ani ne.
2: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
3: To tak, asi, tak asi Vítek, ne?
2: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
3: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
2: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
3: No to snad ne.
2: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
3: Xaver, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
2: Fialy?
3: Jo.
2: Že jo?
3: To je lhář jenom, no v úvozovkách.
2: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
3: To už není, to už si rozebrali.
2: Jak to?
3: To už si rozvezli v batozích.
2: Jo, to už
3: to už neexistuje. Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
2: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
3: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
2: Opravdu?
3: No tak.
2: Really?
3: Jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xaver, zatím.
2: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
3: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
2: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
3: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
2: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
3: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
2: Neskončila. Skončila. Pro mě neskončila, Sabere, pane Holče.
3: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
2: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
3: Já jsem redl.
2: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
3: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
2: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
3: Já to věděl od začátku.
2: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu. Mm-hmm. A budeme volit Babiše. A mě vypadly noviny málem na zem.
3: No vidíte.
2: Tak a vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
3: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysílání.
2: Noviny?
3: Spolu, s Péťou. S Nuteliérem.
2: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
3: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
2: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
3: Ne, to nechci.
2: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne, ne, ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
3: no,
2: že?
3: No, máme pejska. Pejska.
2: Ten... Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
3: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
2: Pane Holče, no. Představte si. Než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
3: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
2: To není možné.
3: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první. Že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí, ANO má 30% preference a oni 20%.
2: Rozumím, my jsme satirický pořad, kde se můžou říct i satirické věci.
3: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
2: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
3: Já
2: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem
3: taky.
2: Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3krát v Průhonicích.
3: No já ho znám taky. No.
2: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady je... Tak jsme zaťukali.
3: Cukrárně, ne?
2: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic, A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu, jasně, za každý vlády.
3: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
2: Tak to už mám pochybnost.
3: Tak on jde s Hlasem lidu, ne?
2: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
3: Ne, Xaver, to se stalo náhle.
2: Náhle,
3: jo. A já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
2: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
3: já chápu tohle.
2: A naslinil vítr a chytil, jo, říkal ale, si ajajaj, ty brusku mě
3: ale
2: rychle.
3: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout a je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
2: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
3: Já myslím ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
2: Redaktorama, víte, co tam myslím dokážou. Si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
3: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsům, ne? Takže to on je opatrnej taky ohledně tohohle.
2: Já bych byl taky opatrnej, kdybych chtěl být ředitel Českého.
3: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku vyset pořád, to se o vás ví?
2: No. Pro jistotu.
3: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
2: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
3: Jo, ta, Gany, které, to je Mega, ne?
2: Megany od Harryho, aha, to je ta herečka.
3: Jo,
2: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
3: Aha.
2: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo, že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
3: A nebuďte zlej, Xavere.
2: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo, jo. Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
3: Jo.
2: Přesně tak. William, vyšperkovaný toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
3: Proč?
2: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
3: jo?
2: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Vyrozonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
3: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
2: No kolik, oni za stolik nemají.
3: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli.
2: Všechno.
3: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi, a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo Ukrajině.
2: No jo. A jestli jste si taky... Nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie. Všechno. Z veškerou parádu. Víte, co dělala v té chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
3: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní k Savre, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
2: On teď ukázal úctu k Británii.
3: A tak on má rád Británii.
2: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, vy jste taky Evropa, ne?
3: Já myslím, elita, že jste...
2: Elita ne.
3: A vy jste elita.
2: Ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
3: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
2: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
3: No já doufám.
2: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
3: To jistě.
2: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
3: a pan Xaver bude psát.
2: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
3: To já nevím, Xaver.
2: Že bychom to... Tam napíšeme Rakušana dneska.
3: No tak, ta otázka je zbytečná.
2: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
3: A škůdce Česka.
2: Ale to fotku má pěknou, tady musím říct.
3: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xaver.
2: Ale proč? Je to hezký člověk, mladej.
3: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
2: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
3: Myslíš z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
2: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
3: Jo,
2: tak.
3: Jo.
2: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
3: Fakt?
2: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
3: Jo.
2: A za profesionála.
3: Ale tak
2: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
3: No, tak to musí nesnát.
2: Musí, no. Tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. A já jsem vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
3: A co on?
2: Takhle si dělal.
3: On se nezasmál dobrýmu?
2: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holče, jeďte.
3: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
2: Marcelu, já mám rád,
3: jo,
2: tak nějak, lidsky. Taky. Máte ji rád lidsky?
3: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
2: Cože?
3: Je v Římě.
2: Co dělá v Římě?
3: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
2: Já Řím nevidím.
3: Proč, pro boha, nejhorší, větší město, super město.
2: Nejhorší město na světě.
3: Proč?
2: To už je lepší Novgorod.
3: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
2: To je Ukrajina, ne Novgorod?
3: Pro ruskej.
2: To je na Ukrajině, ne?
3: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
2: Jižný Novgorod.
3: Xavere.
2: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
3: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Xavere.
2: A Bůh, jestli existuje, to mi napadlo.
3: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i Díky panu Xaverovi taky.
2: To tam píše?
3: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Xavera Holce.
2: To je dobrý.
3: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Azalky.
2: Azalka?
3: Azalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte jednu ve svetru pro lepšelí na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu Dochanová. To je hezký, to je vtipný.
2: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
3: Ale měla by
2: jeden
3: by
2: vylízal.
3: Sabré, měla by jí mít.
2: No, měla,
3: pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
2: No jasně.
3: Nebudeme si nějak angažovat v tom hodnotově?
2: Nemáme jako prachy.
3: Co? Vy?
2: No já určitě.
3: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
2: Ale klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub Svíní dělal sochu paní.
3: No, to by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůškem nechtěl přijet.
2: No já nemám ani batůžek, ale to se dá koupit, ne?
3: Jo. A já mám možná... Když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
2: Tam jich budou mít.
3: To víte, že jo. Ona pěkně plní.
2: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
3: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
2: Knize Říchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
3: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
2: Jo.
3: Ale on teda jede, Xavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
2: Vám přestal, vidíte?
3: To jste udělal schválně.
2: Ne, pozor, to bude nějaký, nedávaj
3: vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
2: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
3: No.
2: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
3: A já jsem vás tak bral, že jste...
2: Jo, no. já jsem tady jako soukromá osoba.
3: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
2: Já vám udělám kafičko.
3: Jo, to byste bylo hodně.
2: Máme nový kafičko.
3: Fakt? Hm?
2: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
3: Aha. Není to podvod nějak?
2: Ne, jenom kapku jaru dáte.
3: Tak to jo.
2: A
3: zapěvní... Vy jste byl vždycky fajnšmekr.
2: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
3: Dneska je kolik?
2: 25.
3: 18? Tak 25.
2: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
3: Jo?
2: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvem nějakého hosta do Vilzonky.
3: Hredla?
2: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
3: Tak když jsem řekl, ať přiveze batůžek?
2: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
3: Vítek?
2: Že by tady s náma seděl?
3: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
2: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
3: No já to chápu.
2: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
3: Kde?
2: Ale, no
3: kde?
2: Tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
3: Co lžete?
2: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne.
2: Já jo?
3: A jestli tak hodnotovou, vy?
2: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Nepřišel by bába?
3: Jasně.
2: On na to by mít čas.
3: Ale... To už skončí kampaně.
2: Ale
3: čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začíná v pátek.
2: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
3: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
2: A když ne Babiš, tak aspoň Kaska konečná.
3: Jasně.
2: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
3: Já taky, Xaver.
4: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.

0: Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Xaver to vždycky taky vyjde.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Xavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti

0: Ale k tomu samotnému, já jsem si to přečetl na novinkách, já jsem ale omdlel.
1: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
0: Ale
1: To i Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
0: koho?
1: Fialu.
0: No, pane ho.
1: Petře, prosím vás, vemte to vy.
0: Čili vy si vykáte?
1: S Fialou? My se neznáme.
0: Neznáte,
1: No.
0: jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je
1: Já
0: jedno.
1: jsem se s ním taky bavila, netýkáme
0: To je
1: se.
0: jedno.
1: Já je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
0: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkého.
1: Vážně? S Vítkem?
0: Sám se sebou, tak
1: O, tak to nemusíte možná rozvádět.
0: řeknu.
1: Jo?
0: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory, jestli takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději tady toho pana Rakušana.
1: No tak to je jasný, ne?
0: Tak to mi řekněte.
1: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle.
0: Ne.
1: Žnírácký Nitra
0: Tak já vám
1: je
0: řeknu,
1: Xavere.
0: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec. Chápu.
1: Střelec?
0: Střelec.
1: Čeho? Koho?
0: No ne, že se nebojí.
1: Jako do zimetru myslíte a
0: Ale
1: tak?
0: jo, dobře,
1: Oh,
0: počkejte,
1: dobře, tak
0: ale
1: jo.
0: Rakušan, Fiala je bázlivý, Ferda,
1: Přesně
0: prostě.
1: tak a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější. To vám
0: Ne,
1: říkám.
0: a já
1: Jo.
0: vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaver.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považují za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože, podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce popratů a potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 miliardu 300 milionů členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt 16.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju ten to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména kdo to způsobil.
1: No. A odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché.
2: Takhle je to jednoduché.
1: Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
1: Neuvěřitelně, to už budou dvě třetiny za chviličku.
0: To je krása.
1: Jestli umím dobře počítat.
0: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
1: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
0: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
1: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
0: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
1: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
0: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
1: bude
0: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
1: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
0: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
1: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že těm budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
0: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
1: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že je to ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
0: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
1: No to už jsem začal hodnotit.
0: Ne, že? Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
1: Já ne, jestli politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
0: že jste mladší
1: a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi.

0: Benedikt bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
0: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
0: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta XVI. Naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
0: no,
1: říkal Zaorálek.
0: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 bylo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál.

0: ale nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti, a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Plaza na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už v 8 jsme jeli na ten volšeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
0: Určitě, určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede, a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: Já jsem právě
1: hodnoty
0: chtěl
1: a
0: říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct, a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k té Evropě jako tou západní
1: No ale Trumpa už jsme
0: civilizací.
1: řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou, jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je, můžete si přečíst jeho články, jeho
1: Teď bych
0: projevy
1: opustil
0: a
1: ironii, pane
0: okamžitě
1: prezidente.
0: vidíte, že to je,
1: Ten
0: co jsem,
1: váš sarkazmus a vaše
0: no to
1: ironie
0: není
1: v těchto
0: ironie, to je.
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno, za
0: Víc
1: jaké víc
0: předstírám.
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Tak Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že že já, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak ta moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednu otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řekl,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa. Mezi tím je strašlivá, strašlivá mezera a já myslím, že to naše politické strany málo, málo docenují. To proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Omprávnex?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny Já se opravdu, a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin a podobně. O tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knižku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

že už mnoho dní na nákup chodím zásadně jen k vám. Prostě nakloním se k ní a řeknu při placení paní pokladní. Ve večerním osvětlení

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, jak říká.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu.
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není Evropské unie, ale je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik chytrý a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešny. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojdělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojdělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zblázne. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám, a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namlouvat, že to děláme na obranu, Ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že to, ne, že to nechystáte, že si nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v těchto věcech je Trump nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchajvan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tajvanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudí? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnické ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině, proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už za v dobách, kdy to všechno vlastně začalo kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nulandová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že, za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctě obšancovaný, nemluvě o to, co říká.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalézt, je třeba si zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, takhle se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američané mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké ve srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor. Děkuji, že jste byl naším hostem 9. května. Si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš. A slunce je tak zlaté, až se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš. A budeš rád, když nenajdeš jen první.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat...
3: Když to neboli musí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
2: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
3: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
2: No to říkal už František, ale...
3: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
2: Dobře, to se může stát.
3: Určitě.
2: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, protože jak nám říkala
3: Julia... Ale jsme Fix TV, můžeme.
2: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
3: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
2: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
3: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

0: Michal Klusáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předseda ČSRS České strany národně sociální, která vstala z popela. Také připomenu, že jste letecký inženýr, což nás baví. Popravdě jste velmi mladý člověk, jste 79. ročník. Vysvětlete mi, pane inženýre, co napadne člověka ve vašem věku jít se postavit do čela strany, která kdysi byla velmi významná, která prošla různými složitými dobami a vy jste k ní přišel v okamžiku, kdy to byl doslova do písmene snědený krám. Vysvětlete mi tu vaši úvahu.
1: Já jsem se o politiku zajímal vždycky a vlastně, než jsem vstoupil do ČSNS, tak jsem byl v zahraničí dlouhodobě a panovala u mě už tehdy taková deziluze z toho, kam směřujeme. A ČSNS, i když tehdy byla v tom stavu, v jakém byla, tak měla program a mě oslovilo video, které oni tehdy měli u voleb do parlamentu, kdy vlastně vyzýval tehdejší předseda mladé vlastence, mladé lidi, aby se přidali. A já jsem se přidal. Oslovil mě program, oslovila mě ta historie. Ten program byl vždycky vlastenecký a vlastně celou dobu prosazoval naši neutralitu. A to je to, co já vlastně prosazuji doteď.
0: Neutralitu naší země?
1: Neutralitu naší země.
0: Tak k tomu
1: země.
0: Se ještě dostaneme. ČSNS byla kdysi, když tak mě opravte, jednou z nejbohatších stran. O to by ani tak nebylo, ale strana, která byla jasně ideově ukotvená. Já připomenu třeba Miladu Hrákovou, která, no a to jedno, spíš mi řekněte, jak vlastně pohlížíte vy a ta členská základna na to, že jste o všechno přišli. O slavný dům na náměstí Republiky, o další nemovitosti a vlastně o všechno bohatství.
1: Tak chápu.
0: Vím, že tam byly originály obrazů některých velmi vzácných. Co se přihodilo?
1: No, naši členové už to berou jako fakt. Ono uběhlo strašně moc doby od té chvíle, kdy se ta strana začala rozkrádat. A vlastně ten konkurs na stranu byl vyhlášen 2003 a byl ukončen 2022, takže to smíření bylo dáno tím časem. Je to prostě fakt, který my nemůžeme změnit. Členové, kteří jsou u nás, kteří zbyli, tak ty se na tom rozkrádání nepodíleli a my přemýšlíme ne o minulosti, ale o budoucnosti a chceme pracovat pro naši zemi.
0: Dobře, ale vysvětlení, že někdo něco rozkrade a vy řeknete, tak dobře, tlustá čára, budeme přemýšlet o budoucnosti, to doufám, pochopíte, je dost málo.
1: Je to dost málo, ale my s tím nemůžeme nic dělat. Ta historie ČSNS po roce 89 vlastně kopírovala historii naší země. My jsme začali s velikým majetkem. No, pak prošla nějaká transformace, privatizace, transformace a další. No a ocitli jsme se úplně nazí. A my chceme změnit budoucnost. Minulost my nezměníme. Všechny trestné činy, které byly s tím rozkrádáním strany, jsou promlčené. Všechno je pryč. Takže zabývat se tím je ztráta času. My hledíme do budoucnosti.
0: No a pokud se dobře vzpomínám, tak v roce 2001 přinejmenším a 2002 v první polovině roku, teď to lovím v hlavě, jste měli dva poslance parlamentu České republiky. Tuším, že to byla paní poslankyně Machata a pan poslanec Paulík. Je to věc, která už je také zapomenutá, nebo je na vás pohlíženo jako na bývalou parlamentní stranu?
1: Jako mainstream na nás tak nepohlíží. A je to prostě 20 kolik, 3 let. Jo, to znamená,
0: co je to proti věčnosti, pane inženýre?
1: To je sice pravda, ale no. Je to už strašně dávno a s těmi dvěma poslanci se nám tehdy nepodařilo něco změnit a vlastně vedlo to k tomu, že i vlastně to, jak se k nám do strany dostali ty poslanci, vedlo vlastně k tomu rozkradení té strany jako takové.
0: Dobře, tak pojďme na tu vaši budoucnost, o které chcete mluvit, ale také přítomnost. Vy jste se spojili jakýmsi způsobem, vy to teď určitě vysvětlíte, stačilo paní Konečné. Já jsem si říkal hned v prvopočátku, kdy jsem to slyšel, jestli právě ČSN se s tou historií a promiňte s tou Miladou Horákovou, nechci říkat v zádech, ale právě v té historii, jestli toto nebyl příliš odvážný krok, nebo to byla nezbytnost?
1: Tak možná odvážný krok to byl, ale ty dějiny se posunuly. Pokud bychom se bavili o roce 1948, tak ten rozpor vlastně byl především v tom, že my jsme odmítali, aby náš stát řídila politická strana, která je řízená ze zahraničí. Tehdy ze Sovětského svazu. To bylo to hlavní. A doba plynula a v současné době KSČM je vlastně tou stranou, která řízená ze zahraničí není. A zase nám vládne politická strana, nebo politické skupiny, se ani nedá nazvat strana, politické skupiny, kteří jsou napojeni na zahraničí více, než je zdrávo. A proti tomu my musíme vystupovat a spojení s KSČM v koalici stačilo. Vypadá, že je úspěšné a my budeme navazovat na ten úspěch, který jsme měli ve volbách do europarlamentu.
0: To je vlastně základ vaší odpovědi, proč jste šli do jedné party s komunistama?
1: Ano. Je to politická strana, která není řízená ze zahraničí. Těch je u nás není tak moc. Nejsou. Neprosazují věci, které my odmítáme, to znamená nějaké migraci, neřízenou migraci, LGBT a tak dále. Oni se transformovali, protože oni, u nich zmizela to internacionální řízení. Tak oni z nich se vlastně stala strana, která prosazuje vlastenecké věci. To znamená, to spojení se zdá být logické.
0: Tomu já rozumím, ale ještě mi vysvětlete ten detail, a to bude diváky zajímat, to řízení ze zahraničí, protože bývalé země Sovětského svazu opravdu, my si vzpomínáme, když Brežněv seděl na sjezdech KSČ a tak, my to víme. Navíc jsme v ulicích tady měli ruské tanky, byly stejně tak ruské jako ukrajinské, potřeba dodat kontext dnešní doby, a byli tady vojáci. A já nevidím tady americké, ani německé tanky, ani německé, ani francouzské, ani americké vojáky. Nebude to řízení ze zahraničí jenom spíš domněnka?
1: No, dneska je sofistikovanější doba, že dnes se svět ovládá přes finance a vemte si třeba jenom pana protektora Fialu, protože to není premiér, to je protektor, který nás tu řídí. To je člověk, který...
0: Mně to přijde silné slovo, ale dobře.
1: Který jedná v cizím zájmu. Já jsem za tu dobu, co je premiérem, nezaznamenal jediný akt, který by byl v prospěch našich obyvatel. Všechno, co sliboval, nesplnil, naopak dělá úplně opačné věci. A zastupuje cizí zájmy. Obírá naše lidi o peníze, které posílá někam na Ukrajinu a částečně se mu to asi vrací přes nějaké ty jeho aktivity mimo premiérské.
0: Tak to o tom nic nevím. A možná by bylo třeba dobré, kdybyste přišel zase někdy a přinesl k tomu nějaký důkaz nebo nějakou uvěřitelnou hypotézu, protože možná, a slovo protektor na tom trváte? Protože myslím, že do Heidricha nebo K.H. Franka má ještě daleko.
1: To máte pravdu, je to samozřejmě nadsázka, ale nemá k němu daleko. To, že prosazuje cizí zájmy v naší zemi, to nedělá premiér. To dělá někdo dosazený.
0: Pane předsedo, vysvětlete mi, aktuální postoj, aktuální místo na mapě, kde stojí ČSNS. My pozorujeme, bezesporu vy, bezesporu vaše okolí, všichni, kdo se díváme na sociální sítě, že lidé jsou bezradní. Lidé nenacházejí zastání u politiků. Podívejme se, jak vypadají preference, podívejme se, jak umírají TOP 09, jak umírá za pochodu strana lidovecká, KDU ČSL a tak. A ČSNS teoreticky by mohla být tím místem, kam ti zklamaní lidé půjdou. Já vám to ještě navíc ze srdce přeji, nebo možná ze zoufalosti, ale řekněte mi, kde tedy stojíte, proč? Zkuste mě nalákat, abych k vám vstoupil.
1: Ta pravolevá škála, která se používá v politologii, se domnívám, že je nedostatečná pro dnešní pochopení světa.
0: To souhlasím.
1: Daleko důležitější než pravolevá škála, kde my se pohybujeme nalevo od středu, je škála národní, korporátní. To znamená strany, které prosazují národní zájmy a strany, které prosazují nadnárodní zájmy. Což je například TOP 09 ODS v současné době. Na této škále jsme na té vlastenecké. To znamená vlastenecká strana levého středu. My jsme strana vlastenců, kteří mají sociální cítění, ale kteří nerozdají naší zemi cizincům.
0: Promiňte, pane předsedo, toto je pro mě opravdu málo. Já to slyším často, že někdo vlastenec a já chci také být vlastencem a mám rád tuto zemi a nechci, aby to byla nějaká kolonie do budoucna něčeho. Také mě toto rozčiluje všechno, ale pořád mě nevysvětlujete, co to je to vlastenectví ve vašem podání, protože pro mě není vlastenectví to, že si vyvěsím vlajku, anebo že to někde říkám.
1: Vlastenectví pro nás znamená, že chceme spravovat zemi tak, abychom ji mohli předat našim potomkům. To znamená, předat zemi chceme takovou, aby byla suverénní, aby byla soběstačná v energetice, ve zdravotnictví, a aby nová generace byla vychovávána k tomu, aby věděla, a ne k tomu, aby věděla, kde si co najde. Protože v současné době jsou děti vychovávány k tomu, aby věděli, kde si co najdou. A zároveň ovšem to, kde si to najdou, ty zdroje jsou cenzurovány. To znamená, vychováváme ovladatelnou generaci a je to vidět. To je asi moje odpověď. Jako, já vás chápu, že...
0: Čekal bych silnější odpověď.
1: Čekal byste silnější, chápu. Problém našeho...
0: Už to vidím, že bych se měl do ČSNS se nechat angažovat jako tiskový mluvčí.
1: My máme velmi dobře zpracovaný program. Problém naší země je v tom, že po roce 89 byly politické strany vlastně potlačeny do pozadí. Ten systém byl nastaven tak, že politikou, a to především na komunální úrovni, se mohli zabývat lidé, kteří nebyli příslušníci politických stran.
0: No tak to byla ta nepolitická politika.
1: To byla ta nepolitická politika. To tady byl právě na ruku.
0: Ideál Václava Havla, o kterém přesně dnes tak, no, nelze mluvit nahlas.
1: A to bylo přesně to, co tu naši politickou scénu rozbilo a co vůbec dovedlo ten náš stát do té situace, v jaké jsme. Protože proti korporátům obyvatelé naší země musí mít schopnost něco postavit. A jediné, co lidstvo vymyslelo a co nějakým způsobem fungovalo, byly politické strany. To znamená sdružení lidí, kteří mají nějaké společné zájmy. To tady není. Kdyby to tady bylo, tak a ty politické strany byly financovány pouze z příspěvku členů, což my prosazujeme, stejně tak jako církve by tak měly být financovány, tak bychom tady měli sílu, která prosazuje opravdu ty zájmy konkrétních skupin obyvatel. Jo, mohli by to být zemědělci, živnostníci. Nějaké, jako byla agrární strana za první republiky. A to tady není. A to je ten důvod, proč jsme dospěli do toho marazmu, v jakém jsme teď.
0: Kdo je, promiňte, tím klientem, potenciálním členem, podporovatelem, fanouškem ČSNS? Zkuste mi popsat takového průměrného člověka, je to právě podnikatel, nebo...
1: Máme i podnikatele mezi sebou, máme
0: prof... Ale já se ptám na něco jiného.
1: Průměrné.
0: Na koho míříte?
1: My míříme na střední třídu. Míříme na střední třídu, na takové lidi, kteří to, co mají, získali prací. Tak bych to řekl.
0: Tak já se v pravém slova smyslu považuji za nižší střední třídu a ptám se tedy ve chvíli, kdybych, protože mně se líbí váš program, říkám teď tady v rozhovoru, a řekněte mi, co vlastně vy pro mě uděláte, když já nebudu mít jistotu, že se třeba dostanete do Poslanecké sněmovny?
1: To znamená, co máme v programu, se tak jakoby
0: ne. Ptáte. Já se ptám, proč vám mám věřit?
1: My prosazujeme pro lidi jednoduchý stát, který ale nerezignuje na to, že stát plní nějaké své funkce. To znamená, stát musí hrát hlavní roli v otázkách bezpečnosti. Stát musí hrát hlavní roli v otázkách energetiky a nesmí dopustit to, abychom byli potravinově nesoběstační. To jsou věci, které my prosazujeme, máme v programu i konkrétní body k tomu. A pokud by byly zavedeny ty věci, tak to pozvedne životní úroveň našich obyvatel.
0: Nevím, jestli to je odpověď na to, co jsem se ptal, ale dobře. Vy jste na začátku mluvil o takzvané neutralitě. Jakou by to mělo výhodu, kdybychom se stali takzvaně neutrálním státem? A abych tomu dobře rozuměl, tomu pojmu, něco jako Rakousko nebo Švýcarsko?
1: Já nemám rád tyto příklady, ale můžeme to říct.
0: Já mám
1: něco,
0: rád
1: něco,
0: příklady,
1: je, něco jako Rakousko, něco jako Švýcarsko.
0: V čem by to bylo výhodné?
1: Nebyli bychom zavlečeni do různých konfliktů, do kterých zavlečeni být nechceme, například válka proti Jugoslávii, nyní válka na Ukrajině, v Iráku a tak dále.
0: A když vám proti tomu postavím tu skutečnost, že je tady jakási záruka, že nás nemůže nikdo obsadit?
1: Já mám rád historii a řekněte mi příklad, kdy jsme byli spojencem někoho a to byla záruka toho, že nás někdo neobsadil.
0: Já vám neřeknu příklad, já vám řeknu příklad z krátké historie. Tak kdyby jsme tady seděli před 3 lety, tak byste asi neodpovídal stejně, kdybych řekl, co kdyby Rusko napadlo Ukrajinu.
1: Já bych odpověděl to samé.
0: Jo?
1: Já si nemyslím, že Rusko chce napadnout Česko.
0: Jaký je postoj váš, pane předsedo, a tím ČSNS k tomu rusko-ukrajinskému konfliktu? Myslíte si také to, co většina lidí, tuším přes 70% občanů naší země, válku, umírání zastavit za každou cenu i za cenu ztrát území?
1: Já si myslím, že by ta válka měla být zastavena. Ta válka rozhodně nezačala před těmi 2 lety, ta začala už v roce 2014, začala vměšováním cizí mocnosti do vnitřních záležitostí suverénního státu.
0: Souhlasíte s tím, že to, co říká pan ministr vnitra, říká to velmi často, dokazuje to i na jakýchsi příkladech, na jakýchsi číslech, o kterých si každý z nás může myslet své, a to není důležité, že vlastně ta invaze Ukrajinců sem k nám, takzvaný útěk před válkou, což v 90% tomu tak není, této zemi prospěje? Nebo včera jsem četl někde na sociálních sítích, že ti Ukrajinci nás tady jednoho dne sežerou?
1: To nevím, co je, jak moc nám prospěje, ale určitě se domnívám, že ty výsledky, které měla na konci 90. let policie, kdy vytlačila z našeho území nějakou ukrajinskou mafii, tak tyto výsledky jsou pryč. S těmi lidmi, kteří utíkali někteří určitě před válkou, se sem vrátí i organizovaný zločin z Ukrajiny.
0: Takže se obáváte i to, že to může...
1: To zhorší bezpečnost, samozřejmě. Zhorší bezpečnost. Kromě toho, že to finančně výhodné není.
0: Musím říct, že mě velmi pobavila vaše věta. Dolar je platidlo, které vydává soukromá společnost FED a je krytá pouze strachem. Co to přesně znamená?
1: No, pokud se přesuneme do mezinárodní politiky, no tak mezinárodní politika posledních několika desítek let je o prosazení dolaru jako mezinárodního platidla, což samozřejmě Ameriku udělalo nesmírně bohatou, protože jakýkoliv, cokoliv ona potřebovala, si koupila za peníze, které sama vydala. A kdo toto pravidlo porušil, tak skončil jako Hussein, jako Kadáfi a má problémy jako Rusko, že? Rusko to udělalo také a je teďkon řeší situaci, jakou řeší.
0: A je krytá strachem ta měna, strachem z čeho a strachem koho?
1: Strachem těch menších států, že když nebudou především ropu prodávat za dolar, že se jim stane to, co se stalo Iráku, to, co se stalo Libii.
0: Mm-hmm. A je to, může svoji roli hrát i, řekněme, strach obyčejných, nejobyčejnějších lidí, jako jsem třeba já?
1: To je na té úrovni toho státu. Jo? To znamená, samozřejmě vy, kdybyste byl Libiec, tak by se to na vás odrazilo. Jo? To zničení té země, která byla vlastně nejbohatší v Africe, kde tam byly vybudovány obrovské infrastruktury, hlavně vody, že oni tam tahali vodu z nějakých podzemních jezer k tomu pobřeží, to je všechno zničené. No a ty lidi tam žijou špatně. To znamená, je potřeba o tomto přemýšlet.
0: Vy jste před chvílí zmínil jedno mimořádně odporné slovo a slovo, které slyšíme často, to je slovo cenzura. Uh-huh. My se teď dočkáme velmi brzo, že naplno vstoupí do svého jakéhosi procesu pan Foltín, což je muž, který označuje část našich obyvatel za svině. Řekněte mi, je v naší zemi cenzura, co myslíte?
1: No určitě, když máme hlavního cenzura, tak je. Určitě to by vám o tom mohli povídat lidé, kteří ztratí zaměstnání, když někde něco napíšou. A řekl bych, že ta cenzura je jako nebo vůbec to, co vlastně říkal pan Foltín o tom, že je potřeba malou část, zhruba 15% obyvatel zakopat za příkopy, nebo vykopat mezi ně příkopy. Ano, jak si toto může dovolit vládní činitel?
0: Na druhou stranu musíme to vidět pozitivně. Pan Foltín zatím, pane předsedo, neřekl, že by 5% obyvatel stavěl ke zdi a střílel, což mu slouží k úcti. No. Zatím nás chce jenom oddělit příkopem a vypadá to, že nás možná nechá i žít. Zajímalo by mě ještě spousta věcí z toho programu ČSNS, považuji to za jakousi nadějnou věc a proto vás zvu na další rozhovor v řádu týdnů, měsíců, jestli budete mít čas a chuť. Já jsem rád, že jste přišel do XTV.
1: Čas si udělám a moc krát děkuji za pozvání.
0: Děkuji a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byl Michal Klusáček.

co měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky schutí, cukr, kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek, ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Podtrženo sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: Rád vás vidím v létě.
2: Já vám děkuji za pozvání.
1: Už máte po dovolené?
2: Po jedné dovolené, tam se ještě chystám.
1: Máte to takto rozdělené. No a ono to vypadalo, pan Korecký, že se nic moc nebude dít o prázdninách, ale opak je pravdou. Představte si.
2: No časy okurkové sezóny skončily.
1: Skončily. Pan Jandák tím dneska začneme, protože vyvolal velkou diskusi všude možně, ve všech možných médiích a řekl tady u nás v XTV přesně toto. Válka není, nikdo ji nikomu nevyhlásil. Vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. Evropská unie nikoho nezajímá, pro okolní svět je bezvýznamná. Představte si, takový hodný člověk.
2: Jako s tou první větou úplně nesouhlasím, nebo si myslím trošku něco jiného. Ty dvě bych celkem i nějak minimálně z části podepsal. No, to.
1: Fakt?
2: No, já jsem to taky kritizoval.
1: Nikoho jak se nezajímáme? Evropská
2: unie? No tohle, no, tak četl jsem rozhovor nebo nějaké vyjádření Henryho Kissingera, kde velmi zdrtil Evropskou unii o tom, že nemá Evropská unie jediného dneska lídra, který má nějaké smysluplné nápady a úplně jsem to četl a úplně jsem říkal, ano, souhlasím, jako Evropa je bezradná, ekonomicky neschopná a žene se akorát do záhuby, no, tak.
1: Co budeme dělat?
2: Nechci vás děsit.
1: No to ještě jste mě viděl, kam se mám odstěhovat, na Petržalku. Ale vlastně taky ještě Evropa. No nevím. To je hrůza, co? No dobře, a teď ještě vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. To byste jako taky podepsal? Myslím.
2: No já jsem o tom taky sám psal, jak oni se tam spojují v té Praze s těmi zelenými a lídrini tam mají paní Šabatovou a ještě jakoby jsou tam v takovém podřízeném postavení. Oni tam někde cvičí na mítincích v zelených tričkách jako sociální demokracie, která se jako dneska už je jako přívažek strany zelených, to je takový smutný konec. No. Ještě předseda, který sám kandiduje za tuto stranu, ale nenapíše si tam ČSSD, ale napíše si tam nějaké, nevím, sdružení pro něco, tak to je smutnější. Už je předseda, se stydí za vlastní stranu, tak, ale prodali palác, tak mám pocit, že tím možná mise nového předsedy skončila a pak to tak nějak tiše uzavřelo.
1: Supy se slétly možná, ne?
2: A jestli v té Praze si myslí, že tím, že jako ze sebe udělají druhé zelené nebo třetí piráty, nebo já nevím koho, že tím někoho zaujmou, to jsem tedy zvědav na výsledek.
1: Mimochodem, sleduji vaše komentáře na Facebooku, někdy velmi vtipné, a za jeden vás speciálně musím teda pochválit nebo vyseknout poklonu, to je, jak jste tam psal tu vtipnou věc, že paní kandidátka na prezidentku, paní Nerudová, že se někdy holedbala, že nebyla členkou KSČ, ač narozena v roce 70, že jste to tam potom tak pěkně vypsal. Musel jste mít na to velký ohlas, ne? Na tenhle ten...
2: Tak docela jako lidi to lajkovali, ale jako bylo to jako vtipná věc z jejího pohledu, že ona cítila potřebu se vymezit proti těm ostatním kandidátům, cítil jsem v tom hlavně Babiše samozřejmě a možná generála Pavla, že ona nebyla v komunistické straně na rozdíl od nich, no, tak to je veliká zásluha, když vám bylo 9 asi, nebo kolik tu dobu, když tady padl režim, tak... Nevím, jestli byla jiskřička a pionýrka, to
1: bychom měli zjistit.
2: To
1: ale vtipný byl závěr, že hlasovala při kosmickém koncilu pouze pro Ludku. Nebo nehlasovala, nebo jak to bylo, tak
2: no,
1: vtipný. Tak, pane Korecký, podívejte se, co se děje na světě. Transgender kriminálnice ve vězení oplodnila dvě své spoluvězenkyně. No, to se přihodí takhle. Raději ji přemístili do mužské basy. Nevím, jestli znáte tu historku celou, tak nebo ta fakta, jak jsou.
2: To jsem o tom i v několika médiích dokonce a jako kdyby to nebyla věc tak jako pro to okolí jako dramatická nebo nepříjemná, tak bych jako řekl, že je to veliké vítězství celého toho progresivistického a genderového tažení, že prostě se to opravdu povedlo, že poté, co to začalo těma, že pohlaví není biologická věc, ale nějaký společenský konstrukt, konstrukt a začaly se dělat ty třetí záchody pro ty nevyhraněné a pak začaly ty chlapy, kteří si myslí, že jsou ženská, nastupovat do těch sportovních disciplín s ženama a porážet je o 7 parníků, protože samozřejmě ta ženská většinou kvůli té fyzické konstituci nemá šanci. Tak teď je tady to vítězství, že tedy muži, kterému se stane něco takového, že je odsouzen na 10, 20, 30 let, tak si to zpestří tím, že nastoupí do věznice, řekne, že je žena, oni ho zavřou mezi ženské a on tam se chodí s nimi sprchovat a je s nimi na celé, zjevně si tam užívá docela pohodlné vězení, ale jako ono taková sranda není, protože zase představa, že je člověk 50-kilová, 20-letá žena, které se stalo, nevím, že zaviní dopravní nehodu, zavřou mě do vězení a teď ke mně přijde takový dvoumetrový černoch, řekne, já jsem tvoje kamarádka Demi a dneska večer si spolu lehneme pod deku a budeme si spolu povídat, tak to by mě trošinku zamrazilo, jakože ta výkon toho trestu bude teda skutečně očistec.
1: No, říkáte správně, že to není jako žádná legrace, tomu rozumím, ale říkáte taky, že to je vítězství toho tažení transgendera, všechno toto. Já nevím, jestli je to vítězství. Já myslím, že to je prohra.
2: Ono se to paradoxně, celá tato ideologie, nebo jak to nazvat, jako vždycky vycházela z pozic takových těch jakoby utlačovanějších, ať to byly homosexuálové, transgender, nebo třeba i právě ženy, které vždycky jako byly tou jakoby částí společnosti, která je tou utiskovanější, možná už vzhledem k té fyzické, jak to říct, nepřevaze, nebo i k tomu nějakým těm historickým reliktům, že berou ty nižší platy a tak dále. Tak vždycky z těch pozic to vycházelo, ono se to paradoxně neobrací proti tomu starému bílému muži, ale ono se to obrací právě proti těm ženám. Jsem četl právě nějaký výroky nebo nějaké pocity žen, které právě jsou v těch kriminálech a ti říkají, že tam je to peklo, že oni se bojí vyjít ze své cely, bojí se jít se sprchovat, protože skutečně tam muž, který prostě má všechny znaky muže a nenapadlo by vás, že je to jako ani 1% žena, tak ono sobě tvrdí, že je žena, ale normálně se sprchuje vedle vás a prostě chodí za vámi do cely a jako mně by to asi úplně příjemné nebylo.
1: Mm. A kdy myslíte, pane Korecký, že to dorazí k nám? Že se někdo prohlásí za ženu a dají ho do ženské věznice?
2: No tak jako všechno,
1: myslím,
2: všechno z té Ameriky
1: Pekarová,
2: k nám přichází
1: podpoří,
2: s takovým nějakým 5 až nevím kolika letým zpožděním, všechny ty nesmysly, tak že nepochybně i tohle nějak dorazí. Pokud se to tam včas nezastaví, protože zase už jsem viděl, že feministky přece jenom pochopili, že to jde vlastně proti ženám, že to nejde jako proti těm zlým mužům, ale že to jde proti ženám, tak už zase tam bojují nebo je brojí proti tomu. No, ale.
1: A teď ještě víte, jakože 2 děti tam splodila ta dáma. Hodně.
2: Ale zase jsem viděl třeba, že se to v některých jako směrech už jako začíná trošku přemýšlet a třeba jsem viděl Mezinárodní plavecká federace, že už zavedla speciální, jakoby, jak to říct, že tady budou zavedit ženy, muži a transgender.
1: Kategorie
2: zvlášť.
1: Tedy.
2: Cože?
1: Kategorie.
2: Kategorie, jakoby, no. Ty. Takže, protože jako pochopili, nebo dokonce dospěli k tomu, že pokud by do jakéhokoliv závodu nastoupili 3 právě muži, kteří se vydávají nebo jako cítí být ženou, tak ženy už v životě nezískají jakoukoliv medaili na žádném nějakém plaveckém šampionátu. Protože ten muž, zejména nám to tam popisoval u nás v takovém článku, jeden chlapík z nějaké fakulty tělesné výchovy a sportu někde z Olomouce a ten říkal, že v tom plavání je zejména takové nějaké ty hydrodynamické věci, které souvisí nějak s tím obeplouváním té vody vašeho těla, takže tam prostě ta žena nikdy nemá šanci. A že právě i ty muži, kteří se řeknou, že jsou žena, nastoupí jako žena, ale v životě si nenechají třeba těmi hormony, anebo i třeba nějak transplantačně zvětšit prsa, protože to by je handicapovalo v tom, že ten profil nějak té vody, že by prostě je blokoval a protože tedy jako zůstávají jako 100% muži, ale prostě nastoupí v ženské kategorii.
1: Opravdu? Jsem si říkal, co mě blokuje, když plavu.
2: A proto tady zavedli tu speciální kategorii, nevím, jestli se to rozšíří i do jiných sportovních disciplín, ale tak minimálně jedna vlaštovka tady je. No, že?

0: Pane předsedo Reichle, kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
1: Ne, nic, to je takový jenom.
0: Ale to je zbytečné. Já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně.
1: Já taky, no, ale tohle
0: no
1: nejde.
0: No ne, tak kdyby akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
1: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
0: nechápu,
1: skutečně...
0: Já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
1: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
0: Pane Reichle, kolik je vám let?
1: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
0: No, tak to už nezažil. No.
1: Já si 68 už, nepamatuju.
0: Oni ano. Už totiž jednou ruské, pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, kde na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky, jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
1: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
0: Prostě,
1: ne, já to nezlehčuju. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
0: Ale jak to víte, tak...
1: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
0: A kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
1: No, částečně.
0: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
1: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad 1, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole. To nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít. Takže,
0: a vzduchem, pane doktore?
1: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavená na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoliv do prostoru západoevropského ani východoevropského.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

desátý rok, schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl zvesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: Radio Xaver.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice pro zvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velký obchodník se zastrašováním, čili zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš, mám dojem.
3: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak, musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
2: Petře, no, tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
3: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
2: A vyhrál.
3: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu s tím, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám.

0: A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
1: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zarazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, jestli chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
0: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního. Ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já. A že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
1: Že prostě je?
0: Že prostě je. Ale jenom ještě doplním ty preference. Protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, STEM přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
1: To se jistě je, že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
0: Piráti
1: překvapilo.
0: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
1: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
0: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami, nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl, jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
1: Ale všechny vyhrál, Petře.
0: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: V poslední době jsem pořád smutný. Já ti nevím, čím to může být. Ne, že by byl úsměv nějak nutný, ale co mě nutí každý den se zlejt, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej. Nechce se mi chodit mezi lidi, smutný jsou a táhne od nich chlad. Snad to na mě každej člověk vidí, že jsem sakra zasmušlej pták. To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej.

jsem zkrátka zrezivilej blout. To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej. Jestli pak se ještě někdy stane, abych šťastnej byl a celý den, jestli tahle bída nepřestane, skončím asi jako slabo.

0: Jo, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej.
1: Hráli jsme na výstavě dětské knihy v německých Brémách. Mim trio a Miloš Nesvadba. Když jsme spolu s Milošem nasedli do auta, do staré ojeté dáčie, na cestu domů, svěřil jsem se. Pane Nesvadba, pojedeme rychle, pospíchám domů. Čeká mě z brusu nová krásná ženská. Poznali jsme se na plese, hráli zrovna Nikitu od Eltona Johna, tak jí říkám Nikita. Byl jsem naléhavý a asi nesnesitelně protivný. Toužil jsem být už u ní. Pan Nesvadba se nade mnou smiloval a říká: Ty blázínku zamilovaný, nemohu se na tebe koukat, jasně, ale mám dvě podmínky, že budeš řídit a budeš mi o ní vyprávět. Michal se Světlanou ještě v Brémách zůstali a my s dáčí jeli domů. Řídil jsem jak šílený. Starý pán byl celý radostný, jak mu ta dáčie jede. Pane Nesvadba, tady ten budík ukazuje, že vaříme. Toho si nevšímej, ten budík takhle ukazuje od chvíle, co jsem to auto koupil. Neměl jsem důvod nevěřit a tak jsem přidal a vyprávěl, jak bylo domluveno. Hele, ono to bublá, nemůžu si pomoct. Jeď, povídám. Pan Nesvadba se nedal zvyklat, očividně potěšen mým vyprávěním. Říkali jsme si věci, které se mezi otcem a synem zpravidla neříkají, ale mezi dvěma muži ano. Pane Nesvadba, zajedu na odpočívadlo, jednak musím, a pak nějak se mi něco na tom autě nezdá. Zastavil a otevřel jsem kapotu motoru. Pojďte se podívat, vaříme. Žlutý andělé konstatovali, že je to rozbité, že nás odtáhnou do nejbližšího servisu za 100 německých marek. Byla neděle, vesnice vylidněná, neuvěřitelné vedro vyhnalo všechny k vodě. V servisu jsme zastihli jen majitele. Byl ochotný tak napůl. Já vám to opravím, ale musíte si to rozebrat sami. Tohle všechno ven, chladič taky a tohle dynamo taky. A až budete hotovi, bydlím za rohem. Zazvoňte na mě. Když to nedokážete, budete čekat do zítra na mechaniky. Oba jsme šli do trenek, Nesvadba obětavec zalehl pod auto a jistil to ze spodu klíčem a já ze zhora dalším klíčem to povoloval. Několikrát se klíč smekl a mě sedřel dost ošklivě klouby. Auto bolí, nejde to, povídám bolestivě přes skulinku v motoru. Nesvadba energicky vylezl. Ukáž, vyměníme se, já bych tam usnul, jak seš pomalej. Rád bych se zasmál, jak byl špinavý, ale nehodilo se to. Šroubovali jsme, hekali, povolovali, ale nešlo to. Po třech hodinách jsme to vzdali. Oba jsme byli odření do krve, špinaví a spocení. Necháme toho, už nemůžu. Máš pravdu. Tak jo, nemá to cenu. Pane Nesvadba, půjdeme se někam umýt? Do hospody na záchod, ne? A co kdyby jsme si tam dali jedno pivo? Tak jo, pojďme za hlasem vesnice. Vy něco slyšíte? Já slyším jenom duc, duc, duc, nějakou diskotéku. Pojďme za holkama, holky a chlas, to je moje. Vzdychl Miloš spíš zoufale než nadšeně. Koupili jsme si každý dvě piva, ty vypili a já chtěl ty voskový kelímky vyhodit. Nevyhazuj je, budou se hodit na ráno. A šli spát do auta. To bude noc. Chrápeš, upíre? Ne, tak to se těš, já jo. Noc proběhla bez problémů, také proto, že jsme si dali každý tři pivka a to nikdy není špatný prášek na spaní. Ráno 27. dubna roku 86 jsme se probudili. Jak se vám spalo? Mně dobře, vybídl jsem Miloše. Mně moc ne, a tak jsem v noci ladil rádio, potichu, abych tě nezbudil, a poslouchal německý zprávy, moc jim nerozuměl, ale jedné zprávě jo, tu pořád opakovali. A já jsem pana Miloše moc neposlouchal a šel do servisu pro vodu do kelímku. Vyčistil si zuby, ale voda na opláchnutí už nějak nezbyla. Ale protože byla raní čerstvá rosa, klekl jsem si a rukama jsem přejel trávu, omokřil si ruce a tím si omyl obličej. Jo, abych ti to dopověděl, co v rádiu říkali. Prý v Rusku v Černobylu jim vybouchl jaderný reaktor. Takže ta raní čerstvá rosa je určitě kontaminovaná. Jsme u Černobylu dost blízko, vzdušnou čarou víc jak 1000 kilometrů. Takže jsem ozářenej, tak budu v noci svítit. Konečně. Takhle blbě jsem si zavtipkoval, neznaje dopadu na lidský organismus jsem to neřešil. Víc mě zajímalo být u své milované. Dopoledne nám auto opravili za 120 německých marek. To byly moje poslední peníze. Ženě nepřivezu zase nic. Povzdechl si Miloš. Znovu natěšen jsem sedl za volant a vyjeli jsme. Ujeli jsme asi 60 kilometrů, nejel jsem až tak rychle. To není možný, ono to zase blbne. A z motoru se kouřilo. Žlutý andělé nás zas otáhli za pouhých 100 německých marek do nejbližšího servisu.
2: Dneska to ale neopravím, to nestihnu.
1: Máte kde spát?
2: No jo, v autě, tak jsme spali na dnešek. Na hotel nemáme.
1: V autě to nebude možné, když ho rozebereme.
2: Tak jsme se tak nešťastně s Milošem po sobě dívali a ten servisman tedy pokračoval.
1: Tak, když se neurazíte, mám pro vás nocleh, pojďte.
2: Vedl nás na svoje velké vrakoviště. Prošli jsme ho až do zadní části k hromadám amerických bouráků.
1: Vyberte si, v jakém chcete spát. V některých autech baterka ještě jede, tak si můžete zatopit.
2: Díky!
1: A já běžel jak smyslu zbavený k těm muzeálním kouskům.
2: Ty vole, tolik Amerik jsem ještě pohromadě neviděl. Oni vypadají, jako by jim nic nebylo.
1: To je nádhera.
2: Jak malí Jardové jsme se vrhli k pěti na sobě naskládaným největším a nejdelším Amerikám.
1: Tohle newyorský auto mrakodrap bude náš hotel, povídám.
2: Já chci americký lože sám pro sebe, dožadoval se Miloš.
1: Ale kuchyňka a WC může být společné, ne?
2: Pan Miloš otevřel v přízemí luxusní Ameriku. Kůže bílá, palubní deska červená.
1: Ještě to tu voní, řekl bych, novotou. To byl nějaký bohatý navoněnej frajer, co to vlastnil.
2: Zůstanu tady, do patra šplhat bez výtahu nebudu.
1: Tak já lezu na Empire a pozvete mě na návštěvu?
2: Ne, budu dnes koukat na TV.
1: Vyšplhal jsem se nad něj. Nedupej a žádný ženský, jo? Nebo to na tebe prásknu, Nikitě.
2: Je, pane Nesvadba, pojďme ještě někam.
1: Já půjdu, ale kdo bude ty naše nový káry hlídat, aby je nikdo neukradl?
2: Určitě mají alarm.
1: Tak jo, taky mám žízeň.
2: Šli jsme na oslavu domácího fotbalového klubu. Sál byl z Celty, dlouhý a v něm spousta stolů a mnoho piv.
1: Upíre, ukradni mi ten nádherný keramický tuplák. Jsem vášnivým sběratelem půl litru, ty to víš.
2: Když mi dáte na pivo, tak není problém.
1: Podívej, jak je krásný.
2: Rozplýval se nad oběma tuplákama. Jeden byl porculánový, zvláštních tvarů, druhý broušený, oba jak originály.
1: Já sundám svetr a můžeš je do něj zabalit oba, promýšlel Miloš sběratelský plán. Nedáme ještě jedno pivo, jako jedno třeba dohromady. Vezmu ještě támhle ten, ručně malovaný. Jo, jo, jo, a chtěl bych ještě jeden dřevěný, tak vem dva tupláky.
2: A pěkně jsme se prdli, bylo to moc příjemný. A na americkém autohotelu jsme se připravovali ke spánku.
1: Upíre, pojď sem ještě, podívej.
2: A já koukal, jak Miloš zmáčknul knoflík a elektricky se mu vytvořila lůžková úprava. Ukládal se ke spánku a přitom povídá.
1: Podívej, já člen Národního divadla, mám já to zapotřebí.
2: Ráno jsme přišli k autu, které bylo skoro hotové. Ty němečtí zachránci ptali se nás, jak jsme se vyspali. My děkovali a pak se stalo něco dojemného, ale zároveň nevysvětlitelného.
1: Mám pro vás nabídku. Zadarmo vám dáme nějakou tu Ameriku. Pár jich tu je, které ještě jezdí. Každá z nich bude lepší než tenhle váš vrak. Co vy na to?
2: A my jim nedokázali vysvětlit, že tu dáči máme napsanou v celním prohlášení, že to prostě nejde, že by to neprošlo. Že bychom to projeli do pěkného průšvihu. To vlastně nechápali.
1: A pak se nás ještě ptali, včera jste byli viděni na pivní slávě. Pili jste pivo dobrý?
2: Jo, pivo bylo dobrý, ale drahý, chválil a zároveň kritizoval Miloš.
1: A vraceli vám za tupláky zálohy? 5 marek?
2: A to Miloše překvapilo.
1: Aha, proto to pivo bylo tak drahý. A já mu povídám, tak pane Miloši, já měl z toho nervy a byl by pocit, že jsem zloděj. Takže já je nekrad, ale vy jste si je kupoval.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Richard Medek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Či?
1: Pan Richard Medek je český novinář, také mediální manažer, bývalý generální ředitel Českého rozhlasu. A tak bych s vámi rád mluvil, kromě toho, že jste také spisovatelem a máte novou knihu o médiích. Ale pojďme začít úplně od začátku. Já jsem, pane Medku, netušil, že vy jste bývalou dětskou hereckou hvězdou. Jak no to se je, to přihodilo?
2: To je hodně dávno. No tak já jsem původem klukem z vesnice a když jsme se přistěhovali do Prahy, tak sedím v té třídě a byl jsem takový nazrzlej, pihatej a tak přišli nějaký pánové a vybrali si mě. A potom už to nějak tak jelo docela jako po páse a hrál jsem čím dál tím větší role. A kdybych měl zmínit jenom jednu za všechny, tak asi v 16 letech, tak to zmiňuji kvůli těm jménům. To znamená, režíroval to pan Papoušek a kameru dělal pan Ondříček a ten film se jmenoval Konečně si rozumíme a tam jsem hrál toho hlavního puberťáka.
1: No a taky Boříkovi Lapálie.
2: A Boříkovi Lapálie, tam jsem hrál Boříka, no.
1: Mitři a pes.
2: Ano, Mitři a pes, pěti pes, vlak do stanice nebe.
1: No, vy jste úspěšný.
2: Jo.
1: No ale pojďme k těm mediálním věcem, to nás zajímá. Když to tak vezmu letem světem, vy jste působil na rádiu Svobodná Evropa. Byl jste šéfem rádia Nová Alfa, se to jmenovalo.
2: Ano.
1: Potom šéf-redaktorem Snídaně s Novou, také šéfem marketingu a PR televize Nova. V České televizi jste pracoval jako šéf-dramaturg Zábavy. A potom v tom Českém rozhlase jste měl hvězdnou kariéru až po generálního ředitele. Co z toho byla největší zkušenost?
2: Největší zkušenost byla příprava vysílání televize Nova, protože tam jsem nastoupil asi 7 měsíců nebo 8 před začátkem, to ještě nebyla budova, jsme všichni, každý seděl někde jinde. Vladimír Železný si mě na nějaké doporučení zřejmě jako vybral. A tam jsem přišel a on mi dal takhle kazetu Breakfast in America a říkal, Richarde, vy postavíte Snídaní s Novou od 5 do 9, udělejte to zhruba podle té kazety a dělejte si to, jak chcete. No, tak jsem to udělal, no, dokázal jsem to teda.
1: O tomto formátu televizní se učí na vysokých školách, jsem slyšel já. Good Morning America se to jmenuje, ano. Někde a někde možná Snídaně.
2: Jo, možná Breakfast, možná Good Morning America to bylo. No.
1: Ano, a údajně to má být tak, aby ti, kdo vstávají, chystají se do školy a do zaměstnání a dělají dětem snídani, nemuseli poslouchat rádio, ale mohli mít zapnutou televizi a nemuseli se dívat na obraz. Je to pravda toto?
2: No, tak to je zcela určitě pravda, protože vemte si, že obecně televizní vysílání nebo televize spěje od takového toho soustředěného sledování k takovému tomu dokreslujícímu, nebo já nevím, jak bych to přesně řekl. A to samozřejmě souvisí s tím, že ty pořady jsou jaksi málo složité, jsou zjednodušené. A to znamená, abyste na to nemusel pořád koukat a přitom věděl, o co jde ta Snídaně s Novou. Já jsem předtím pracoval v rozhlase a Železný zřejmě udělal správnou věc, protože to je vlastně rozhlasový formát s obrazem. Mhm. To můžete poslouchat a nemusíte se dívat, jak Lucie Výborná nebo Dana Morávková, který jsem tam tenkrát jako měl, tak jak vypadají, že u toho. Stačí poslouchat. A mezi to nějaká ta muzika.
1: Čemu se, pane Medku, přesně říká v té televizní hantýrce Beagle program?
2: Beagle program?
1: Nedávno jsem to zaslechl, že v podvečer na televizi komerční má být takzvaný Beagle program.
2: No tak vím, co má být v podvečer na komerční televizi, ale přiznám se, že ten termín neznám.
1: Něco, u čeho se dá žehlit?
2: No, tak to může být, ano. Taky si všimněte, že v podvečer, to znamená, když ty ženy přijdou z té práce a tak dále, tak jsou většinou takový ty, jako melodramata nebo mýdlový opery, to znamená zase u toho můžete žehlit, můžete koukat, můžete se i pobavit s manželem, pokud on má jaksi chuť. A vlastně kouknete na to jednou za čas a víte, o co jde. Jednoduchý, jednoduchý, jednoduchý.
1: Železná pana, říkám to dobře?
2: No, říkáte.
1: Název té knihy vaší. To slovo železná, já jsem ji nečetl, já jsem ji nikdy nezastihnul. Znám tu vaši novou knížku, o které bude řeč za chvíli, znám ji do půlky tak zhruba, tady záložku dokonce. To železná, to je Vladimír Železný?
2: Jo, trošku to tak bylo myšlení. No. Je to, ona ta kniha už je zapomenutá, víceméně to jsem napsal někdy v roce 2000, ale inspirací pro to byla ta moje práce v televizi Nova, ale je to samozřejmě beletrizovaný, ale je to založený na skutečných postupech myšlenkových i jaksi faktických, až k tomu, kdy se teda CME a Vladimír Železný, kdy se rozdělili, že jo, tam se dá spekulovat o lecčem, ještě dneska by se dalo, ale samozřejmě už to zaval čas.
1: Pane Metku, čím byl pro českou mediální scénu Vladimír Železný?
2: Já si myslím, že to byl génius. To prostě byl génius. Nehledě na to, že jsme to s ním měli těžký, ale v tu dobu a na tom místě, kdy tady s tím nikdo neměl zkušenosti, kdy televize Nova získala licenci na nějaký kulturní program a tak dále a Vladimír Železný přišel a musím říct, že já jsem byl teda v tom vedení úzkým, že jsme se kolikrát smáli pod fousem, my jsme si nedovolili, jako, protože on byl dost pomstychtivý, to by jako on měl velkou jaksi reputaci a to, ale smáli jsme se pod fousy, co on všechno, jak si říkala, a leckdy jsme tomu nevěřili a chtěli jsme to dělat jinak, ale on měl vždycky pravdu. On prostě měl vždycky pravdu. Já si myslím, že ten člověk v podstatě, kdyby se neutopil v těch sporech, ve kterých potom jaksi tak samozřejmě šlo o peníze, ale kdyby ty peníze nechal plavat, tak by mohl se prosadit v té politické sféře a asi by něco dokázal, protože on byl workaholic, že jo? On pořád pracoval, my jsme dělali občas, že pracujeme, ale on to nikdy nedělal, on pořád pracoval.
1: Pletou si vás, pane Metku, lidé někdy s Vladimírem Mertou?
2: Jak jste na to přišel? Pletou.
1: Teď to tady na mě dolehlo, jak tady sedím takto kousek od vás, tak si... A
2: chcete říct příhodu?
1: Říkám, to je Merta.
2: Ne, chcete říct příhodu? Byl jsem v Poděbradech, to ještě bylo pri Bohemia, rozhlasový v Poděbradech, a přišla za mnou mladá novinářka a říkala, pane Merto, mohla bych s vámi udělat rozhovor? A já jsem říkal, no to víte, jako mohla byste, ale... Mám teďka velký, doma to mám špatný a to, ale no, dobře, tak pojďte. Udělala se mnou celý rozhovor a já teprve na konci jsem jí řekl, že nejsem Vladimír Merta.
1: Tak to je bolestí.
2: To se jí omlouvám ještě, to je po letech, to už je mnoho let, takže pletou si mě, no, jsem z toho i překvapený osobně, ale je to
1: tak. Myslím, že postupem let...
2: To bude ještě víc.
1: Je to, sleduju to. No, co... soudíte o stavu českých médií, a mám zejména na mysli ta média veřejné služby, tedy Český rozhlas, Českou televizi, případně Českou tiskovou kancelář, teď aktuálně, v tomto čase, jako člověk, který se ještě před pár lety podílel na tom managingu.
2: No, já začnu, když už se takhle ptáte, trošku z druhé strany. Já mám největší problém s tím, ale netýká se to Českého rozhlasu většinově, ale že se stírá rozdíl mezi komerčními a veřejnoprávními médii v mnoha ohledech. A s tím já mám teda problém, protože přeci jenom česká, teďka teda řeknu televize, si myslím, a 6 let jsem tam pracoval, nakonec se to říkal, ale by si měla držet takový ten takový ten odstup od těch vyloženě podbízivých formátů. A ono totiž je jedna věc, to jsem teda nemluvil o Česku, ale jednou jsem řekl, že v Českém rozhlase stanice Vltava, že když já jsem tam byl, tak to byl klenot, to jsme si ho hlídali. Já tu Vltavu jsem hodně poslouchal. Musím říct, když už mám tu možnost, že Vltava se hodně zkazila, ale tím, že tam přinesli právě jakoby nabídkový formát, jo, tam jsou najednou rozhovory, jsou tam proudy a tak dále. Už to není to blokový rádio, blokový, že jo, kde člověk měl pořad za pořadem a každý z těch pořadů na něm bylo vidět, že potřebuje velkou přípravu. Když si sednete do studia a povídáte si s někým, jako my dva spolu, tak máte přípravu, vidím, ale není to tak náročný, jako vytvářet ty hlubší pořady. Jo. A vždycky, když jsem s někým se takhle bavil, a to se, myslím, týká obecně těch veřejnoprávních médií, tak jsem říkal, všude se ta sledovanost, že to je prostě sledovanost, ježíš, jak kolik lidí se včera díval. Tak jsem říkal, jako není ostuda dělat pořady a formáty pro tu malou skupinu, dejme tomu vzdělaných, tím je jako nevyvyšuju ty lidi, lidí, kteří mají jaksi vyšší nároky, protože to jsou ty lidi, kteří posouvají společnost kupředu. Pak je ta masa, která se chce bavit, a to je v pořádku, ale myslím si, že čím dál tím méně pořadů pro lidi, kteří posouvají nebo jsou schopni posouvat společnost kupředu.
1: Která média mají obsloužit tu masu, která se chce bavit?
2: No jednoznačně veřejně. Jo, takhle, bavit, pardon.
1: Bavit. Tu největší,
2: no tak to jistě mají dělat komerční média, taky to dělají, protože bavit se chce většina jaksi posluchačstva nebo diváctva. A když oslovuju většinu, je potřeba si uvědomit, že komerční média, tam není hlavní ta mediální část. To je jako každá jiná obchodní společnost, akorát, že ten produkt jsou média. Když budete vyrábět mýdla, tak a nebudou ty mýdla nějak specifický pro nějaký třeba kožní nebo a tak dále, tak taky budete chtít oslovit co nejširší masu. Proto se říká mýdlové opery taky, že jo. Ale jsou popery. Ale pro ty komerční je to produkt, je to prostě biznis. A tam jde o tu reklamu, o ty peníze a ne o ten vnitřek. Ten vnitřek má jenom přivábit co největší masu lidí, aby je oslovila ta reklama, která potom přijde.
1: Tedy tak vyrábí obal na reklamu.
2: Obal na reklamu, jo? To se tak říká, ano. Obal na reklamu, no jistě, no.
1: Šel byste, kdyby přišla nabídka pracovat třeba znovu do Českého rozhlasu nebo do České televize? Nebo je to jinde, než si představujete?
2: Helejte se, já od té doby, co jsem odešel z Českého rozhlasu, tak pracoval jsem pak ještě na nějakých postech nebo to, ale pak jsem se tak jako hodně rozvolnil a řekl jsem si, že mi to nějak tak jako už stačí. Napsal jsem asi 6 nebo 7 knih a to mě teda uspokojilo hodně, protože to byla první, já jsem vždycky chtěl psát knihy, proto jsem šel na žurnalistiku, ale bohužel jsem v životě moc pracoval, takže jsem k tomu neměl tu příležitost, že jo. A zase jsem nechtěl psát knihy ledajaký. Takže u těch knih tam jsem si řekl, že to nesmí ovlivnit žádný jaksi impuls zvenčí, ani prodejnost, ani snaha se zalíbit a tak dále a tak dále. Takže to jsem si psal opravdu, tam jsou jenom moje příběhy, myšlenky, postupy a to mě teda jako hodně, hodně uspokojilo v posledních letech. Takže nevím, jestli bych se chtěl do toho vrátit.
1: Co se týče vašeho psaní, jste spíš Alexandr Dima, a nebo jste spíš Viktor Hugo?
2: No, spíš asi Viktor Hugo.
1: Ale kdo si přečte tuto vaši knížku, jo. Inteligence aneb cesta k modré spermii, pochopí, na co se teď ptám. Ano. Asi to budeme muset vysvětlit, vidíte.
2: No, trošku
1: jsme
2: jo.
1: Jsme nechali vyset.
2: Vemem to jenom velice rychle, protože to je ve své podstatě filozofická kniha. Dokonce jsem si ji sám jako ilustroval. A mě filozofie vždycky zajímala už od gymnázia a tak. A i když jsem byl v těch funkcích, tak jsem nevynechal příležitost, kdy jsem mohl jaksi se do těchto věcí ponořit. A takže jsem si říkal, že by bylo dobrý teďka jako tu poslední, nevím, jestli bude poslední, napsat jako filozofickou knížku. Takže to je filozofická knížka o společnosti a o jejím jaksi ustrojení, která by byla založená na přirozené inteligenci. To je to, co je nám vlastní. Přirozená inteligence, tvůrčí inteligence. Tím se lišíme od zajíce, že jo, třeba. Dokonce i od želvy. A je nám dáno, ona nám není vrozená. Když se narodíme, tak nejsme inteligentní, ani vzdělaní, ani chytří. Ale my procesem života získáváme a kultivujeme a tak dále. A to je ten smysl toho našeho bytí. Všichni hledají nějaký smysl bytí. Já si myslím, že smyslem našeho bytí je vytvářet našimi životy tvůrčí přirozenou inteligenci, neboť jsme jako jediní na této planetě toho schopni. A pokud tu přirozenou inteligenci nebudeme používat k tvorbě společnosti a k diskusím mezi sebou a tak dále a k řešením těch problémů, tak jsme odsouzeni k zániku. No, samozřejmě to musí být přirozená inteligence spojená s moudrostí, jaksi rozumem a nejlépe taky láskou, že jo, láska, proč se?
1: Já si vždycky, když se mi podaří dočíst nějakou knihu, říkám, jak ji pojmenovat jednou větou, o čem je. Protože to tak mě potom zůstane, anebo když to někomu říkám, přečti si to a to. Někdy je to jednoduché, řeknete, je to výborný životopis Miloše Formana. Hmm. Ale tu jednu větu u té vaší knihy Inteligence a cesta k modré spermii nemám. Vy ji máte?
2: Teďka jste mě překvapila, zkusím tu jednu větu teďka narychlo sformulovat. Je to kniha o jediné možnosti tvorby civilizace hodně do budoucna, protože teďka, jak se nám to tady všechno bourá a tak dále, hodně do budoucna. Tvorby civilizace, která má šanci koexistovat s prostředím, to znamená s planetou, na věčné časy.
1: Vidíte, a já zatím z té části, co jsem přečetl, mám spíš pocit, že to je pravý opak. Že to je pravý opak v tom, že to je o každém jednom z nás.
2: To je taky o každém jednom z nás. Tam,
1: vy to vidíte tak globálně.
2: Globálně,
1: a já to
2: ano,
1: vidím
2: a globálně.
1: Tak sobecky asi možná.
2: Jo. Je to o každém jednom z nás. Tam jsou popsána všechna rizika, která tu přirozenou inteligenci ničí, že jo, a kterých bychom se měli vyvarovat. A jedno z těch největších rizik, kromě různých ideologií a tak dále, je prostě potřeba elit snaha elit o generování co největšího až nepřirozeného zisku. Hmm. To láme všechno, to láme vztahy, to láme společnosti, to láme, vytváří to války, a protože všechno, co je biznis, tak je dobrý. A já dost dobře nechápu, nikdy jsem v té situaci nebyl, ale proč ty lidé, kteří mají tu možnost, mají ty prostředky, když mají prostředky, tak mají vliv, tak proč to nevěnujou na věci, které by třeba souzněly s nějakým takovýmhle konceptem. No, bohužel ještě nejsme tak daleko.
1: No, ona je, ta kniha, proložená takovým, neproložená. Jsou tam vždycky takové odbočky k nějakým konkrétním věcem, viz neúspěšný herec třeba.
2: Jo, taky.
1: Například. Ale právě ti dva spisovatelé, a to my jsme nevysvětlili, proč jsem se vás nadoptal, to bychom měli říct, aniž bychom prozrazovali, víte, Viktor Hugo, jak jsem se ptal, který z nich jste.
2: Jo.
1: Z těch dvou. Tak to pojďme říct, protože
2: já
1: to zůstalo vysvětlit.
2: Nejsem Alexandr Dima, protože Alexandr Dima byl úspěšný do široka. To byl přesně prototyp toho širokého záběru a taky se tomu přizpůsoboval a uměl to, dělal to dobře. Jo. Dneska jsou vytvářeny programy nebo koncepty pro široké publikum, ale nemají v sobě nic. Ale Alexander Dima ještě byla taková doba, kdy i v tomhle žánru prostě bylo potřeba, aby to mělo nějakou stavbu, nějakou myšlenku a tak dále. A Viktor Hugo, ten zas byl taky, samozřejmě byl úspěšný a to, ale ten zas byl brán jako, jako taková ikona ty literatury. A taky, když Viktor Hugo zemřel, tak byl pohřben v tom panteonu tam mezi těmi největšími. Což Alexandre Dumas ne. Možná taky proto, že to byl míšenec, ale to se nechci zatahovat. Měl kudrnatý na ty vlasy a byl snědej. Alexandre Dumas byl brán jako takový lidovkář a jako tehdy usoudili, že do toho panteonu nepatří. Ale zhruba po 100 letech si to rozmysleli a toho Alexandra vykopali a dali ho vedle Viktora Higa do toho panteonu. Byl to někdy v 70. letech, si myslím.
1: Pravda je, že ta moje otázka původně byla daleko přízemnější, protože když ji otevřu na straně 41, tu vaši knihu, tak tady je francouzský spisovatel Alexandre Dumas psal hlavně kvůli penězům.
2: No, ano.
1: Na to jsem se ptal, jestli píšete kvůli jeho nákladný život a neschopnost hospodařit s penězi to vyžadovali. Jo. Oproti tomu jeho současník Viktor Hugo a tak.
2: Jo, jsem psal hlavně kvůli penězům,
1: který
2: samozřejmě.
1: Který z nich vy jste? No, taky Viktor Hugo.
2: No taky, helejte se, já jsem si, když jsem začal psát, tak jsem si říkal, to musí být jako jediná, aspoň úplně poctivá věc v mém životě, kterou budu dělat. A vytyčil jsem si nějaký, myslím, že tři, jestli si na ně vzpomenu, tak první je, nesmí mě to obohatit. Jo. Druhý, nesmí mě to proslavit za mého života. Tam jsem si dal tu...
1: Co to je?
2: Ten dovětek, že to nesmí být za mého života, to znamená, uvolnil jsem tu možnost, že jednou by to mohlo jaksi být zajímavý pro někoho. A ještě jednu zásadu jsem si dal, jo, a že, že nesmím se nechat ovlivnit tím, abych vytvářel tam nějaké věci, které by šly hodně naproti čtenářům.
1: To je ta podbízivost, o které jste mluvil, ale číst se to může za vašeho života ještě.
2: Číst se to může, Ježíš, já budu rád, zase jako, číst se to může a jeden můj známý si to přečet a řekl, že by si to měli přečíst všichni politici, což mě udělalo strašnou radost, ale to se nemůže stát, to já vím. Jako, to se
1: z toho začátku, nebo z té možná jedné třetiny, abych byl poctivý, tak bych to možná podepsal.
2: Jo.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
2: Já jsem taky rád, děkuju za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl Richard Medek.

0: Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzni znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak ho odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné. Šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Tempel byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším. Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně, a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver. Posloucháte rádio

0: směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
0: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
0: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
0: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
0: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
0: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
0: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
0: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
0: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
0: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
0: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.

0: A tak stejný je i s knižkou, že 2 roky mi lidi, různí lidi vydávají knižku. Teď, jo, vemou, já nejsem ten typ, který bude volat každý den, že jo, vyjde, nevyjde, nemám žádnou smlouvu, vyjde. A někdy lidi, někdy vyjde i bez smlouvy, jakože na slovo. Jo, a pak mi volá, že jo, pane Vanu, jako vaše knižka je krásná, ale teď my vydáváme olympiádu. Víš, ale říkám, proč olympiádu? Žádný Čech nikdy nevyhraje, vyhrávají Číňani. Proč vydáváte olympiádu? Vydajte mě, já jsem jako bestseller. Ne, všichni 7 knížek vyšlo, furt jsou 2., 3. vydání a oni... Jo, a pak se rozčilím a pak vemu věci zpátky a jdu další nakladatelství. A ty řeknu, jo, to je nádherná knižka, ale víte, my vydáváme Tatry. Jakože proč Tatry? Jo, že oni byli o lety, Tatry vypadají stejně. Teď tam nějakých pár stromů pokácali nebo spadlo z té výchrice, ale kdo bude kupovat Tatry? Jo, ne, ale my to musíme, že když přijde návštěva státní, tak oni jim dají tu knihu Tatry. A že vydat jednu obrázkovou knižku, oni potřebují vydat 10 kuchařek a 20 horoskopů, aby se ty peníze vrátily. No a já si myslím, že buď, nevím, jestli to každý má, ale já si myslím, že já vyzařuju něco, když jako něco hodně chci a že jsem víc agresivní, nebo nevím, že to hodně chci. A když hodně chci, tak mi to nevyjde. A když jako řeknu, že kašlu na to, tam tím hodím knižku, jestli jo, ani nechci jít na pohovor tím posledním. A ten poslední je řekne, že jo, musíme to vydat v září obrovskou knihu, protože v říjnu je ve Frankfurtu světová veltrh knih a pak to vyjde. A když jsem se netěšil, ale když jsem se na to hodně těšil, tak mi to nevyjde.
1: Když jsi byl, Roberte, třeba poprvé u mě doma a viděl jsi, že mám v jedné místnosti několik tvých fotografií, tak je ti to jedno, nebo to je ta drobnost, která ti udělá drobnou radost?
0: Hele, to mi udělá velkou radost. Ne, to není drobnost. Hlavně, když vidím, že v jedné místnosti jsem já a druhé místnosti je Saudek. Jo, že to je super, jakože mám rád Jana Saudka a jsem rád, že takhle, myslím, já jsem nikdy neviděl, já ani fotky moje nemám doma, takhle, jak ty máš moje fotky, a to mi dělá velkou radost.
1: Pořád mám pocit, že jich mám málo, ale...
0: To máš, jo.
1: Roberte, já si pamatuji před pár lety, kdy se otvírala nebo zahajovala tvoje výstava v Mánesu tenkrát, Praze. A byla tam strašná spousta lidí a bylo to takové jako velmi slavnostní a decentní. A já jsem z jedné věci byl zklamaný, protože jsem celou tu dobu, jsem měl pocit, že je to jenom pro tebe jako drill, běžná věc, že ty jsi nebyl ani na měko.
0: To je, já nejsem.
1: To je profesionalita.
0: To nevím. Nebyl jsem na měko, ale profesionalita jo, protože ta výstava trvala, já nevím, 5 týdnů a já když mám výstavu, tak jsem tam každý den od 9 do večera do 7. Takhle to dělají Japonci, jo, že když jako dělají výstavu, jakoukoliv, ten autor tam je každý den, jo, tady to dělají tak, že autor přinese pár fotek v krabici na bod, hodí to tam a vystavte mi a pak na to prdí. Ale já tam jsem a mluvím s lidma, oni mi všechno říkají a to a z toho jsem měl velkou radost. K tomu ještě vyšla knižka, platinová kolekce, jo, a to si cením hodně a mám radost, když to vyjde. Ale víš, ono je, protože já nevím, že je to podobný, když někdo odejde z tvýho života. Víš, jo, že když je někdo nemocný a víš, že umřou. Jo, a teď umírají 5 let, tak ty brečíš mezi tím a to, ale zvykneš si na to, nebo se s tím nějak vypořádáš. A pak, když ten člověk odejde, jak maminka, tak jsem nebrečel, protože jsem brečel předtím, nebylo tam, někdo je hysterický a omdlevá u pohřbu, ale jako někdo brečí jindy. A
1: já omdlevám i bez pohřbu.
0: No, a já mám radost vtedy, když to je, ale nejsem na mě, jako já jenom jsem takový, že super, že se to povedlo. Konečně a když se to povedlo.
1: Když jsi měl první výstavu autorskou, kde bylo napsáno Robert Vano něco, tak protože ono se říká, když muzikant vydá první desku, nebo spisovatel vydá první knížku, nebo něco, takže to je jako, když se narodí děcko, že to je zlomová věc životní. Vzpomeneš si na to? Bylo to tak u tebe?
0: No, ono to bylo v malém městečku v Pensylvánii a měl jsem radost, ale větší radost jsem měl, protože ještě pořád myslím, že nemám největší radost, že největší radost budu mít, až tam budu viset v tom Pompidu, jo, to je možná jako sportovci, že je nějaký meter, nebo já nevím, dáno, co musí preskočit. A může být o centimetr míň a furt nemá tu radost, protože že chci být tam, kde jsou ty druhý a já mám, hele, a těch výstav ani ne tolik, protože já jsem měl asi od 84. roku do 2008, já jsem měl každý rok výstavu a novou. A plus ještě ty výstavy jdu po světě, tak ty výstavy jsou furt a pak to, co je furt, tak se to stane jako každodenní. Ale mám větší radost z knížky, protože těch není tolik.
1: Rozumím, jasně.
0: Jo, ale mám radost pro každého, když někdo řekne, že se mi vaše fotky líbí, tak si myslím, že to je inteligentní člověk, že má dobrý vkus. A někdo řekne, že se mu to nelíbí, tak si myslím, že je blbej a má blbý vkus. Ale ty něco musíš jako... Protože když jdeš na veřejnost, tak vždy bude půlka nebo nějaká část lidí, komu se to bude líbit a komu se to nebude líbit. Tak ty si musíš udělat nějaký pořádok v hlavě, že komu se to nelíbí, tak řeknu, že chodte na Soundka. Proč jste tady?
1: A když už jsme nakousili ty tvoje workshopy, kam chodí spousta lidí, kteří chtějí dobře fotit, tak taková věc, která by mě opravdu zajímala, protože si mnohdy říkám, jestli jsem neudělal sám ve svých profesních věcech chybu. A teď se chci poradit s moudrým chlapem, který toho všeho dosáhnul.
0: Nedosáhnul všeho.
1: No tak většiny, tak mě neopravuje, nech mě vyslovit tu otázku. Hele, co těm lidem na tom workshopu? Přijde ta mladá fotografka, mladý fotograf a říkají, pane Vano, já bych hrozně chtěla fotit. Chtěla bych být jednou trošku jako vy, tak co jim radíš? Co je k tomu potřeba?
0: Fotograf většinou potřebuje objektiv, dobrý expozimetr a světlo. To je, jo, a některý nemá, skoro nikdo nemá expozimetr. To, jak já nemám ty nože, jo, a já to nemůžu změnit, protože to takhle je. A pak když ho nemá, no tak nechce být dobrý. Řekne, že ho má ve foťáku. To je jak když řekne, že takhle přines osud. Teď máš možnost, necháš osud kontrolovat tebe, nebo ty budeš kontrolovat svůj osud. Mm-hmm. Jo? A když ty chceš, protože ten foťák neví, co fotí. On neví, jestli fotí sníh, nebo holku, nebo kluka, nebo krajinku. On jenom reaguje na světlo. Takže ty musíš vědět, co chceš. A když nemáš, tak nemůžeš. Oni pořád, lidi se rozhodují, že jaký má tělo. Tělo to je jedno. Řeknu, ať si koupí foťák, kde má opravovnu vedle sebe. Protože když si koupí jiný a foťák se pokazí, tak musí někam do Pardubic, nebo kde je servis. Jo? Má Hasselblad a musí do Belgie. No tak proč nekoupit foťák, kde máš servis 50 metrů od tebe, protože to je jedno. Náš pan fotograf Miroslav Tichý fotil na Mejdlovu krabici a on je ten, co visí v tom Pompidu. Že či já jsem neudělal chybu, že mám foťák jako značkový. Možná, že bych ještě mohl vyměnit za Mejdlovu krabici.
1: Víš, teď jsem nedávno byl, no nedávno, už to bude rok, na besedě se studenty jakési školy, kde se učí moderátoři a tiskoví mluvčí a tak. A oni tam se o tom právě vedla debata. Oni říkají, píšete knížky, které se relativně dobře prodávají a máte audioknížky a moderujete pořad celoplošným rádiu 15 let. A co k tomu je potřeba? Já jsem na to nedokázal odpovědět. Vůbec. Já to nevím, co je k tomu potřeba.
0: Mikrofon, ne?
1: No asi mikrofon, ale já, oni se ptali asi na tu vnitřní věc. A já se k tomu chci dostat na závěr tady tohoto úseku, protože jestli to třeba není to, že člověk chce uvnitř a ještě k tomu potřebuje přesvědčit i ostatní. Často no, na tím přemýšlím.
0: To přesvědčí to práci, že člověk musí mít vášeň. Když já jsem začínal, řekl, jestli chci být fotograf a úspěšný, tak musím splňovat všechno, že nemůžu na nic jiného myslet, jenom na fotku. Jo, že fotku jím, fotku spím, fotku miluju, fotku a nic tam jiného není. A to takhle mám, já nikam nechodím na žádný vernisáže nebo večeři, nebo to tam to nechlastám, protože už Shakespeare říkal, že v alkoholu imaginace je obrovská, jenom to představení je úbohý. A když se drží všichni možných tyhle zásad, tak to nemůže nevít. To jenom musíš pracovat. Já myslím, že většina lidí, ty, který něčeho dosáhli, ty nemysleli. Jako Karel Gott určitě nemyslel, když začínal, že chce mít 40 slavíků. Jo, že on jenom chtěl zpívat a chtěl být nejlepší a chtěl dodnes chce být nejlepší a jenom jede, když ty to cvičíš, protože ty ostatní to nedělají. Jak ten, co chodí do posilovně, chodí každý den a bude zvedat činky 50 let, no bude největší. On tam, ty druhý tam nechodí. A je to o cvičení. Já si tak, to takhle myslím.
1: Já si třeba představuju, že v okamžiku, kdy bude někde tento náš rozhovor, někdo bude poslouchat, a už to tvoje jméno možná vzbudí zájem některých lidí, kteří chtějí fotit. Protože ho znají, že jo. A teď to budou poslouchat a možná někdo si bude říkat, tak já chci fotit, tak ať mi ten Vano už kurník řekne.
0: Ať jede do Paříže, tam je 50% úspěchu fotografa je, že musí se narodit v Paříži. A druhý je, že musí chodit na čas. Tady nikdo nechodí na čas. Tady všichni chodí pozdě. A ještě mají výmluvu, že byla zácpa. Už 50 let je zácpa. Tak já jim řeknu, musíte vyrazit o hodinu dřív, být půl hodinu v zácpě, ale být na čas. A když to jako všechno každý splní, tak s tím se nemůže nepracovat. Pak lidi řeknou, na vás se dá spolehnout. Jo, já od rána fotím do 4 a pak od 4 to všechno zpracuju a vyvolám. A ten člověk má v ten den ty fotky. Jsou lidi, kteří přijdu, že fotili s někým už před půl rokem a žádný fotky nemají. Jo, to je takový to ACDC, jo. Něco je dáno a to, jestli chceš to udělat, tak takhle musíš dát.
1: To říká Robert Vano.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, 21. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: No, vládní pětikoalice ODS, Lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN ve sněmovně schválila zvýhodněný energetický tarif, který by v časech pokračující energetické krize měl pomoci českým občanům. Pomlčka, je to 30 miliard. To tak jako s tím souhlasíte, že by se 30 miliard mohlo použít na tohleto?
2: Tak já nevím hlavně, proč se tomu, no ne, že stát si ze svých peněz, který vybere, může rozhodovat o tom stát jako zastoupení daňových poplatníků s parlamentem, může se rozhodnout, že ty peníze, které vybírá, může dát tím či oním způsobem. To je naprosto, naprosto jasné. Ale já jenom nerozumím, proč se tomu říká zlevněný tarif. Prostě tarif je,
1: myslím, že zvýhodněný.
2: Já vím, tak zvýhodněný, to je jedno. Ale tarif, to je přece dotace, vyplacená dotace k tarifu, který není zlevněn. Rozumíme si?
1: A já s tomu
2: kdyby
1: rozumím.
2: Kdyby byl zlevněný, no tak je to zlevněný a nebude třeba vyplácet tu dotaci, ale že oni s tarifem nic neudělali. Ale zlevněnému dotaci říkají zlevněný tarif, to je podivné.
1: Dobře. Pane prezidente, pojďme teď na některé věci, které se vás týkají, pravda okrajově, ale přesto mě zajímá váš názor. V médiích proběhla taková zprávička, že ve Francii údajně se ruší koncesionářské poplatky za média veřejné služby. Říkám to teď ve velkých úvozovkách, protože to byla jenom krátká informace, mohla by to být taky dezinformace, dokud nám to nepotvrdí někdo, kdo to tam má ve složenkách, ale má to pokračovat tak, že bude vláda dotovat vysílání médií veřejné služby. Co myslíte, tento model by v naší zemi fungoval? Byl byste pro?
2: Ale teď ona nula od nuly pojde, takže nevím co. Já zaprvé nerozumím příliš na to, moje IQ je nízké, pojmu média veřejné služby, veřejnoprávní média, to je protimluv. Já znám, že jsou média stejně jako podniky nebo cokoliv soukromé nebo státní, a veřejnoprávní je obezlička taková, abych použil starý bolševický výrok, prostě tím nějak, aby to vypadalo, že to je státní, tak tomu říkám veřejnoprávní nebo jak ve Francii veřejné služby. Já tomu nerozumím. Já myslím, že jsou to pro mě Česká televize státní médium a mě nějak nezveřejňuje. Mě už tam nepozvala aspoň rok, protože mě nemají rádi s mými názory. Tak nevím, já veřejné služby nerozumím. Jestli je něco státní, no tak podle mého názoru by si to stát mohl dotovat jakýmkoliv způsobem. Buď když má nekonečně peněz, tak když má státní rozpočet ve Francii nekonečně peněz, tak je zbytečně vybírat nějaké koncesionářské poplatky.
1: Což ale
2: tak
1: nemá.
2: To už je druhá úvaha. Tak ať si to dotuje, přeci to je jejich decision. To je jejich rozhodnutí, to bych jim přál a nechal.
1: Možná jste zaregistroval v médiích zprávu o tom, že Rada České televize, kde já jsem součástí, pane prezidente, jo, vyjádřila svým usnesením názor, že pořad Newsroom, to je v České televizi pořad o médiích na ČT24, porušil kodex. Jo? A to tím, že některé naše spoluobčany označili za dezinformátory, aniž by dali prostor druhé straně a tak. Já si živě vzpomínám před pár týdny, kdy vás Česká televize redaktoři naháněli, tuším, před frekvencí 1, tak podle záběru jsem to odhadnul u auta, kdy vás natahovali na skřipec za to, že jste údajně měl nějakým ruským médiím poskytnout nějaké vyjádření. Nespomínáte si na to? a tam z vás dělali nebo prohlašovali, že jste ruským nějakým dezinformátorem. Jinými slovy, máte svoji zkušenost s tou institucí. Na základě toho, že teď třeba bylo určeno radou, že byl porušen kodex, máte pocit, že se hnuly ledy, nebo je to úplně stejné, jak to bylo?
2: Tak rozumím, Xavere, že to je váš osobní biznis. A
1: biznis vůbec ne, pane prezidente.
2: Já vím, ale zájem, váš osobní zájem a jste rád, že možná jste přehlasovali uvnitř té rady někoho, kdo byl proti tomu napálit vedení České televize. Tímhletím to je možné, ale já myslím,
1: to?
2: Že ne, to vycházíte z hypotézy, že mě zajímá Česká televize.
1: Ano, to z té hypotézy vychází.
2: No, protože na to jsem už dávno rezignoval, takže prostě otázka, jestli jako newsroom označíte za jednu konkrétní věc, která nějak se dá chytit jednoduchými způsoby za slovo, já bych považoval za totální desinformační kanál či program, či co celý newsroom České televize, takže já myslím, že ten by měl být hnán k zodpovědnosti jako celek.
1: No a váš pohled, protože o tom jsme se tady nikdy nebavili, na ten okamžik, kdy vás redaktoři naháněli kvůli těm ruským médiím, a tak vás se to vůbec nedotklo? Je vám to jedno?
2: Žiju v tomhle světě už 30 let s Českou televizí a zejména s některými výlupky této České televize. Takže dotklo, ale jako nezbývá než zavrtět hlavou a jít dál, protože žádnými usneseními Rady České televize se to nezmění. To se může změnit jedině tím, že si vytvoříme, že tady převládne úplně jiné myšlení v naší zemi a že budou jiní lidé obsazovat a dominovat České televizi, že tam budou jiní redaktoři, že budou jinak uvažovat. Teď někomu strhnete z platu, nevím, jak to děláte v té radě vaší 5% a tak dále, ale tím se nic nezmění. Totální změna paradigmatu, totální změna myšlení by byla jediným krokem k tomu, aby v té České televizi se něco mohlo změnit.
1: Tak upřímně, na to zatím nevypadá.
2: No tak Dima, ty víš, to je srabácká rada České televize, vy se nic neodvažujete.
1: Jo, dneska pojedeme tohleto, jo.
2: Nic neodvažujete
1: o to mi
2: udělat a jen tak prostě
1: ale co chcete
2: to
1: udělat?
2: Tak šolicháte, no tak jste takový poloministři nebo poloposlanci v té radě, no tak se vám tam dobře žije a sem tam pohrozíte prstíčkem panu šéfovi České televize. On mezi jedním a druhým předkrmem to tak veme na vědomí, ale tím to končí.
1: Jo, vy jste mě dneska přišel sem takhle zneuctit, ale já to...
2: Ne, já nevím, já...
1: Máte kus pravdy, já nemohu říct nic jiného.
2: Tak já mám zkušenosti s zacházením loňským v radě, ne v radě, v Českém rozhlasu. A to je zase jiná rada, že jo? Nebo
1: to je rozhlasová rada, ano.
2: To je rozhlasová rada. No a my jsme tam protestovali proti tomu zacházení. No, to je tak legrační, jak co vám odpoví ta rada a co vám odpoví ředitel Českého rozhlasu, že... Nic, jenom můžete se pousmát a jít zas dál.
1: Vidíte, já jsem teď čekal, že budete mít pointu a řeknete, ale naštěstí je tady XTV.
2: No ne, no to říkám tolikrát, že už se nechci opakovat, aby to nebylo blbý takový.
1: Máte, pane prezidenta, teď aktuálně 4. nebo okolo 4. srpna obavu z toho, co přijde s tou nadcházející vlnou covidu? Že budou opatření, že budou lockdowny, že budou roušky. Teď já vím, že vy jste velkým nepříznivcem očkování. Museli by mě v řetězech, jste říkal v tomto pořadu, přivést.
2: Tak podívejte, já čtu nové a nové studie, které jednoznačně říkají, teď jsem dělal se nějakou německou, kde jednoznačně říkají, že roušky nehrály vůbec žádnou roli v šíření covidu. jednoznačně to říkají a tak dále. Já myslím, že o vakcínách si myslíme svoje. Vy jste tady měli, myslím, opravte mě, před několika týdny nebo kolik, doktora Svobodu, jednoho z našich největších imunologů a podobně. Mimochodem, to je bratr pana potenciálního budoucího primátora Prahy. Neměli, ale někde na něčem takovém vystupoval. Nevím, kde to bylo. No a to je člověk, který u nás vymyslel vůbec se zabývat oborem imunologie v 70. letech už jako a tak dále. Já jsem o něho dostal včera takový dlouhý, složitý text. No tak co všechno on tam píše o vedlejších účincích tohoto typu vakcín, tak to není to děsivé, protože já to vymačtu to xkrát, ale znamená to, že je to natolik sporné všechno to vakcinování, že nevím, co si o tom myslet.
1: Takže obavu.
2: Jak že na nás budou šlapat určitě, ano, všichni ty chlípkové a Smekalové a tak jsou natěšený, přece si brousí nožíky a
1: aby na nás...
2: Pan Kubek určitě, to je prototyp toho.
1: Tak teď už máme pár týdnů do voleb komunálních a senátních. Pane prezidente, my se do té doby ještě uvidíme, ale jak vy to vidíte teď v mezičase? Už se něco kolem voleb mele, nebo zatím je ticho?
2: Mluvíte o komunálních volbách.
1: O komunálních, no.
2: Myslím, že už vidím různé billboardy. Dneska mě fascinoval billboard ODS, nebo co to je, prostě kdy tam vidím pana poslance Svobodu, to je bratr toho imunologa, a Sandru Ugeniu, která má typicky pražské české jméno. Ale vidím tam paní Marvanovou, která se po desetiletích vrátila dolů na matičky strany ODS. To mě úplně fascinuje. No tak ano, něco se děje.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.
1: A já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televizi Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský, já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
2: Dobře, ale ten princip,
1: no je to
2: že zase někomu o sobě no něco musím hlásit. Ne,
1: je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, za prvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
2: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
1: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
2: Ze státního rozpočtu.
1: A to neznamená, že jsou státní.
2: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní, jenom abychom
1: no to my víme, upřímní. To my víme, ale to tady jde víme, ale o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí. Je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
2: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
1: V parlamentu?
2: Parlamentu. Evropské.
1: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
2: pořád.
1: Green Dealu. Pořád.
2: Je to
1: protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bez hlavy, aniž by tam byly nějaký kontroly a tak dále.
3: Hraje vám Radio Xaver.

lesk a sláva stojí opodál. Sám opuštěný v baru, o pár pater výš,

už v zaplněném baru svůj černobílý film si promítá. Sám v kouři, v synkop varu,

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Ve středu jsem to pochopil, v uhláku černá svět. Za okny bylo bílo, v kamnech se netopilo. Ve středu jsem to pochopil, jsem dobrý tahoun cizích byl.

0: ve středu jsem to pochopil.
1: Nejprve zkusil několik jiných povolání se střídavým úspěchem, ale posléze se opravdu stal jedním z písařů zaměstnávaných klášterem Gottweig ve Wachau. Klášter vlastnil rozsáhlé vinice a Bernard se mezi tím naučil vínu rozumět. Psal rychle i podle diktátu a navíc uměl dopisy či jiné texty dovedně přestylizovat a nedělal pravopisné chyby, což se otci opatovi, který byl sice vznešeného rodu, ale slabý v gramatice, velice líbilo. Občas, když se Bernard opil klášterním vínem, a to bylo často, pokoušel se vyprávět ostatním opilcům u stolu, jak o jeho osudu rozhodlo spiklenecké zasedání ministrů a vydavatelů novin. Žádné nikdy neproběhlo, jen tu a tam se některý z nich setkal s některým jiným z nich. Opravdoví spiklenci nemusí zasedat, nemusí se ani všichni znát a nemusí vědět, že jsou spiklenci. Taková bývají ta největší, nejmocnější spiknutí světa. Ale Bernard si to tak představoval. Jako konspirativní schůzku, podobnou setkání zednářů při svíčkách. Líčil vždy dramaticky, jak nejprve přijel z Lipska Rýče v černé masce, jak po něm dorazili Francouz a Angličan, všichni v kápích do čela stažených, jak je všechny uvítal ministr Kounic císařovým tajným zednářským jménem a jak potom všichni odpřisáhli nové temné bratrství boje proti pravdě. Posluchači se mu většinou vysmáli. Obvykle po takovém vyprávění dostal křeče v břiše a průjem. Když byly bolesti žaludku přece jen už příliš veliké a jednoho rána zvracel krev, odhodlal se Bernard vyhledat pomoc. V klášteře se jeden mnich věnoval medicíně, zašel tedy za ním. Mnich mu nejprve pečlivě prohmatal břicho, pak si zkoumavě prohlížel Bernardův jazyk. Ťukal mu ukazováčkem do zubů jako koni a proti světlu se zabýval skleničkou s jeho močí, podobně jako prosvěcují skleničky milovníci zeleného veltlínu. Pane Schillere, obrátil se pak k Bernardovi s vážnou, téměř vylekanou tváří. Máte takzvané krvácivé vředy. Bojím se, že vám neumíme pomoci. V mnichových očích, a to přece nebylo možné, zahlédl Bernard sled neostrých obrázků. Viděl unavený nos Erdédyho, zažloutlé staré lebky neznámých mrtvých, křehkou ptačí ručičku umírajícího barona, jazyk psa, který mu olízl slzy po prvních popravách, nahou aranku a její oblá ramena, její upřený temný pohled. A pak se to všechno ztratilo v lehonkém oparu připomínajícím tanec elfů nad teplým lejnem. Hlavně, že to nejsou vzpomínky, řekl Bernard s úlevou. Z toho jsem měl strach.